0: mě, dala jsem, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Radio Spin. Nejvíc, nejvíc rapu v republice.

0: Rádio Spin.
1: One line flows, yeah, I got some of those.

0: Rádiu Spin. Pár dní zpátky jsme tady probírali dárky k Vánocům a malej Lukáš si přál skate.
1: Já jsem se k Vánocům moc rád skateboard.
0: Už jsi na nějakým jezdil?
1: Jo, jezdil, ale se omil skateboardu, ale počul mi ho kámoši.
0: Ty už víš, že my jsme tady objevili Jindru, který zrovna jeden skate měl, a Jindra ho Lukášovi přivez sem do Spinu. Jak ti to napadlo, Jindro?
2: Jsem se tenkrát koupil na dovolenou a jezdil jsem na něj týden a od té doby se válí ve sklepě, takže člověk si vzpomněl, a proč někomu neudělat radost.
0: No a bráško, proč si na tom skateu teda přestal jezdit?
2: Ne, přestal, člověk se chtěl vrátit do dětských let, ale úplně to nebylo ono, takže se válí ve sklepě.
0: Chápu, ale Jindro, děkuju, že si tenhle slib dodržel a skate nám sem do studia dovez. A Lukáši, tobě ho posíláme. Užij si ho, no a samozřejmě nám taky pošli nějakou fotku, jak na tom skateu jezdíš. Radio Spin prostě umí plnit sny, tak třeba ho zase příště splníme i tobě a třeba to bude už zítra ve Spin ráno. Měj se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

OK, OK. Moje jméno je Sazga. Zdravím Radio Spin. Shoutout to El Tod Beat. Připrav se, bratře, je rok 2026. Dlouho jsem čekal na věc, která právě stane se. Nahrál jsem tracky, co teď odepovám palice. S tou nejlepší flow, kterou můžeš najít v českém jazyce. Přístupy, postupy, tu budou bořit tradice. Hranice, hranice, vždycky jsem měl hranice. Nemusel čekat v panice na policejní stanici. Ani se stresovat, jestli mě nezastaví celníci. Vyměníme si posty, dneska jste moji hosti. City ledovej nevěří, takže teď do sitosti. Etablovaný smrt, začarovaný kruh. Tohle bude můj rok, vidíme až za rok. Říkáme pravdu, pravdu, ale ne úplně, úplně. Vylezem ven, až bude úplně, máme to celý. Ty máš jen úlomek jediný, tady máme tu úroveň. Žádný slevy, kompromisy, zapomínaj na to, jak to bylo. Ferragamo, Ferragamo, mý srdce píše samo, nej.

0: vždycky jsem měl hranice, nemusel čekat v panice na policejní stanici, ani se stresovat, jestli mě nezastaví. Připrav se, bratře, je rok 2026, dlouho jsem čekal na věc, která právě stane se. Nahrál jsem tracky, co teď odjebovám palice, s tou nejlepší flow, kterou můžeš najít v českém jazyce. Hranice, hranice, nevím, co jsou hranice, věř mi, že moje ambice nekončí zde v republice, až zapadne to do sebe jako šrouby a matice, vystřelí má hudba rovnou do nejvyšší pozice.
1: Tohle byl Sazga v pořadu Československý underground. Chceš

Spin. DJ Mike, ty umí, umí, ostatní jenom čumí, čumí. Vítej v Německu, chlíbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem.

5 hodin 55 minut, máme tady úterý 22. září, svátek má dneska Darina, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý úterní ráno. Good morning. Doufám, že jste měli klidný start do novýho týdne a pondělkem jste jenom propluli, protože se pomalu ale jestli blížíme k pátku, i když jo, je teprve úterý, já vím, ale prostě k tomu pátku se pomalu ale jestli blížíme. No a co se bude dít v dnešním spin ránu, tak na to se mrkneme teďka. Řekněme si o jednom školním trestu, který mi přijde teda fakt až jako filmovej. Včera se mimochodem jsme nakousli tady zastropování cen paliv, tak si řekneme, jak to celý dopadlo. Budeme se taky bavit o bebíčkách, protože jsem včera narazil na jednu vtipnou fotku jednoho baseballového hráče. No a máme před sebou taky mashup, máme před sebou taky pravdu nebo lež. A na mikrofon v tuhle chvíli taky mávám stupenkama na zrádce do kina, který ti budu rozdávat ve hře jeden na jednoho. Fuh, tak jsem se tímhletím stupem rychle vyčerpal, takže já si dáme teďka s tebou počasí a pak si dáme rychlou pauzu. Tak co se týče aktuálního počasí venku, po celé republice by mělo být polojasno až zataženo, teploty kolem 9 stupňů Celsia. Odpoledne počítají s tím, že teploty vyšplhají zhruba tak někam ke 13 až 15 stupňům, s tím, že by mělo být polojasno. V Liberci, v Hradci a taky koukám, že ve Svitavách by mělo dneska poprchávat, takže tam počítejte odpoledne s takovýma srážkama. No a co se týče dnešního večera, tak počítejte s tím, že by mělo být pod mrakem a teploty kolem 14 stupňů Celsia. Takže víceméně podobný jako včera, s tím, že by teda dneska mělo pršet mnohem míň. Tady je Rádio Spin na Dom, krásný ráno. And I'm like, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah.

6 hodin 8 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domno a my se společně jdeme podívat na první dnešní zprávu. My jsme tady včera nakousli, že se vláda chystá zastropovat ceny paliv, protože se rozjeli absolutně do nesmyslu. Myslím si, že kromě pajky, jo, tady všichni tankujeme, tak za 46 až za 50 korun za litr benzínu a nafty, ale to se změní. Prej. Tak my se jdeme podívat na to, jak to bude vypadat. Takže za prvý, vláda bude teďka pravidelně určovat maximální cenu paliv. Tato regulace by měla platit zhruba tak do konce září. No a od 1. října se snižuje spotřební daň, která by mohla klesnout zhruba tak o 2,30 Kč. To znamená, že nebude jedna regulovaná cena, jedna maximální cena toho benzínu a taky tý nafty, ale jde o to, aby se to nedostalo těm 50 korunám za litr. Na což jsem teda zvědavý, jak to bude fungovat. Každopádně nevím, jak moc nám to teda tenhle ten styl pomoci pomůže, ale asi pravděpodobně teda jako vědějí, co dělají, nebo takhle. Já aspoň doufám, že vědějí, co dělají, protože co si budem povídat, jako nechci dát tankovat za 46 korun. Takže doufám, že budu tankovat třeba za těch 44 a že se potom třeba při tom tankování budu i malinko usmívat. Nebo nebudu, budu se furt křenit, protože jsem lakomej, že jo.

0: Olé, máme 6 hodin a taky 11 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin a já jsem chtěl jenom říct, že kdysi býval trend dělat písničky, které měly 3,5 minuty. Potom se to skrouhlo na 2,5 minuty, no a najednou už jsme prostě na minutě 40. Já si myslím, že to nepotrvá úplně dlouho a budeme mít půlminutové písničky. Nicméně, my se jdeme spolu přesunout dneska k poznávačce, ve který budete hádat jednu legendu, kterou si myslím, že budou znát fakt jenom takový fajnšmekři. Takže pojďme se podívat na první ukázku, která ti tady dneska v poznávačce zazní. A uvidíme, jestli se tady podle ní někdo chytne nebo ne.
1: Poklouzl jsem po rybě. Kdo tam dal tu rybu?
2: Jak to? Žádná tam není.
1: No říkejte, byly tam dvě, útočí ve dvou. Co pak jste nechodil do školy?
0: Jestli podle ukázky tušíš, co by to asi tak mohlo být za film, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jestli se tím netušíš, tak určitě vydrž pár minut na další ukázky, protože mám tady pro tebe schovaný ještě dvě, ale ty si dáme až po

0: Pin Dom a taky poznávačka, která musím říct, že se tak jako trošičku urvala ze řetězu, protože mám tady spoustu tipů od vás a zatím musím říct, že jsem se jí nestihnul všechny projet, takže to mě čeká na následující písnice. Nicméně, pojďme si tady spolu rychle zopakovat, jaká ukázka tady zazněla pár minut zpátky.
1: Poklouzl jsem po rybě. Kdo tam dal tu rybu?
2: Jak to? Žádná tam není.
1: Neříkejte, byly tam dvě, útočí ve dvou. Co pak jste nechodil do školy?
0: No, už jsem tady pár minut zpátky říkal, že dneska tady hádáte jeden film, který je tak trošičku pro fanšmekry, ale když jsem tak na to koukal, nebo když jsem tak jako postupně poslouchal vaše tipy, tak si říkám, že to vlastně asi bude poměrně hodně známá věc, která s váma třeba může rezonovat i dneska. My se jdeme podívat na další ukázky, které tady pro vás mám, abych vás třeba utvrdil v těch vašich tipech.
3: Neuposlechl jste rozkaz a zničil stíhačku za 30 milionů dolarů.
4: Ano, je to tak. Ale splácí mi po 10 dolarech týdně.
0: Tohle si myslím, že by byl takový třeba jako můj osobní případ, no a jdeme taky na poslední ukázku.
5: Právě mě vyrazili, mám zákaz lítat, skončil jsem. Jsem hotov, mrtvolo.
4: Co se stalo?
5: Mé oči, mám rozšířené zornice.
0: Tohle si myslím, že už úplně můj případ nebude, ale všichni asi tak trošičku chápeme, co se tam stalo. Nicméně, my pokračujeme poznávačce, kterou si doufám odhalíme už za pár minut. Mezitím si dáme jeden molotov, no a jestli zatím netušíš ještě, co by to mohlo být, tak ti můžu poradit třeba, že v hlavní roli se v tomhletom filmu objevuje Charlie Sheen, ale to už ti napovídám fakt víc než dost.
6: Natankuj, naplň sklo, dej hadrta.

0: Radio Sprse blížíme do finále úterní poznávačky, ve který jste dneska hádali jednu legendu, a to konkrétně legendu, pokud se nepletu, z roku 91. V jejíž hlavní roli se objevoval Charlie Sheen. My jsme se tady z ní pouštili několik ukázek, tak pojďme si pár z nich ještě připomenout.
1: Neuposlechl jste rozkaz a zničil stíhačku za 30 milionů dolarů.
2: Ano, je to tak. Ale splácí mi po 10 dolarech týdně.
0: A dáme se ještě to poslední.
3: Právě mě vyrazili. Mám zákaz lítat. Skončil jsem. Jsem hotov, mrtvolo.
2: Co se stalo?
3: Mé oči. Mám rozšířené zornice.
0: Co musím říct, takže třeba mladší generace tak nějak jako tuší, kterým směrem jsme se tady dneska v poznávačce ubírali, ale není to úplně 100% přesný.
4: Já typuju Top Gun.
0: Top Gun vlastně jako není úplně ten nejblbější typ, Lukáši, ale bohužel tento dneska není. Jdeme se podívat na další typy, které tady během dnešního rána padaly. Tak začneme, jdeme dál.
5: Žavý výstřely.
0: Žavý výstřely, ty tady dneska zaznívaly poměrně často.
6: Není to náhodou žavý výstřely.
0: Pokud se nepletu, tak tady dneska žavý výstřely zazněly taky od Romana.
7: Krásné ráno, domé spineři, tady Roman. Takhle poslouchám poznávačku a když ne, tak vystřelím aspoň pár slepejch, protože možná by to mohly být žavé výstřely.
0: Žavé výstřely, jdeme se podívat taky za slajdem.
8: Dobré ráno, žavé výstřely. To je jasná věc.
0: A v neposlední řadě třeba taky za Michaelem.
9: Ale za mě by to mohly být žhavé výstřely.
0: No a já si myslím, že asi není o čem, protože těch žhavých výstřelů tady bylo dneska opravdu spoustu. A jak se říká, je třeba kout železo do kuty žhavý, protože opravdu to dneska žhavý výstřely byly. No tak jo, děkuju za všechny typy do poznávačky. Samozřejmě pro vás budu mít za pár minut taky Celebrity Voice Lip, takže rozhodně vydržel u Rádia Spin, protože i tam jsem zvědavej, jestli se tu dneska spolu dobereme k výsledku. No a my se teďka jdeme dát jednoho Meek Milla a hnedka po něm se tady společně podíváme na další zprávy. DC.

Jen 24 minut, 22. září, úterý, svátek slaví Darina, tak ještě jednou přeju všem Darinám všechno nejlepší. No a co se týče úterka, tak dneska počítejte s tím, že teploty nebudou úplně kdo ví jak velkolepý, protože se budou pohybovat někde mezi 13 až 15 stupňů Celsia. Venku čekej polojasno, na severu Čech počítej s lehkou sprchou, ale respektive teda s sprchou už teďka a taky odpoledne. K večeru pak počítej s tím, že by se mělo neúplně vyjasnit, ale mělo by být spíš jako polojasno pod mrakem teploty kolem 14. Každopádně my se jdeme podívat na další dnešní zprávu. Dnešní další zpráva bude, jak jsem sliboval pár minut zpátky, o jednom školním trestu. Ten totiž potkal studenty ze Slovenska, kteří byli na zájezdu ve Francii. Jakože upřímně, rozhodně chceš jet se studentama do zahraničí. Ještě ke všemu se slovenskýma pubertákama, že jo, ale ono ve finále s těma českýma úplně nechceš někam moc jezdit. Nicméně k jádru pudla. Tahle ta partička šesti týpků a dvou holek zlobila, že je nakonec vedoucí zájezdu nechala ve Francii. Jakože bráško, reálně je vysadili z autobusu s jedním učitelem a rodiče pak museli zatáhnout solo cestu zpátky na Slovensko. No a volej pak mámě, že si štval učitelku natolik, že tě nechala na nějaký benzínce někde mezi lesama ve Francii, protože prostě jako to nechceš vysvětlovat doma, víš co, ale musím říct, že big up učitelce, protože si s tím vlastně jako docela porodila a štála to docela dobře. Já bych to udělal taky.

Radio Spin Dom a taky Spin ráno v úterý 22. září. No a my pokračujeme dalšíma zprávama, protože já jsem tady teďka scrolloval Instačem během toho, co hrál Robin Zoot, a musím říct, že jsem narazil na jednu hodně příjemnou zprávu. Konkrétně teda nejenom pro Pražáky, ale taky pro turisty do Prahy, protože už v tuhleto chvíli by měla začít jezdit lanovka na Petřín, což je naprosto geniální po dvou letech, protože co si budeme povídat, ono vyšlapat pěšky na Petřín není zas taková sranda, že jo? Protože hele, zvlášť pro nás pěkný kluky, co máme 110 kg, je to prostě absolutní no-go, ale ve chvíli, kdy už si tam začíná jezdit lanovka, tak si myslím, že potom už si to romantický randíčko s tím výhledem na Prahu prostě musíš udělat úplně zákonitě, protože co si budeme povídat, každý z nás má lítačku nebo každý z nás si umí prostě jako koupit jízdenku do Prahy, a která na tu lanovku vlastně platí. Takže hele, jednak se svezeš novým, jednak prostě uvidíš, na čem se celý ty dva roky makalo, a druhá prostě tě potom večer čeká zasloužená odměna za to, že si frajerku konečně taky po dlouhý době někam vytáh. Kor na ten Petřín, protože tam chce podle mě každá holka.

0: První půl hodinku úterního spin rána s tebou je dál Dom, no a my se za chvilinku vrhneme hnedka na hádanku Celebrity Voice Lip, ve který musím říct, že mám dneska připravený jedno special jméno, na který jsem hodně zvědavej, jestli se tady objeví někdo znalej anebo ne. Každopádně my se ještě předtím rychle mrkneme na to, jak jezdíte. Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme v tuto chvíli pohledem na regiony, protože tam musím říct, že jezdíte poměrně ukázkově. Jediný, co tě v tuto chvíli tak možná překvapí, tak je stejně tak jako včera crash na 52 na příjezdu do Brna, takže tam určitě dávej pozor, začíná to tam lehoulince poskakovat. Každopádně, co je ale podle mě v tuto chvíli takový velký špatný, tak jsou dálnice, protože se poměrně dost bourá. Tak jeden crash hlásí v tuto chvíli taky na příjezdu do Brna D1, a to ze směru od Ostravy, takže tam určitě dávej pozor. Pozor si dávej taky zhruba tak 200 kiláků nebo 150 kiláků dál na D1 opět, a to po směru na Prahu, protože tam se bourá u Mirošovic a táhne se to zhruba tak někam k Hvězdonicím, takže tam určitě dávej pozor taky. No a dálnice ještě jednou, protože tam se bourá ještě na D8 po směru na Prahu u Lovosic, takže i tam určitě jezdí obezřetně. Když se podíváme na to, jak to aktuálně vypadá v Praze, tak tady to je taková ranní klasika, poskakujou Holešovičky, stejně tak taky Štěrbovská spojka. Stejně tak si postojíš taky na pražském okruhu zhruba tak někde v okolí Barandova, takže i tam dávej pozor, jinak Praha v tuto chvíli nevypadá mimo vyznačený místa úplně zas tak blbě. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávej vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
2: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

0: 40 minut k tomu, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domino a my se společně jdeme přesunout k hádance Celebrity Voice Lab, ve který pravidelně každý všední ráno hádáš podle zamotaného hlasu nějakou známou osobnost. Tak jsem zvědavej, jak se s tím popadete dneska. Takhle zní dnešní Celebrity Voice Lab. Co vám můžu prozradit k dnešnímu Celebrity Voice Lipu je to, že dneska tady hádáte jednu českou herečku, pomlčka zpěvačku, pomlčka dabérku. Víc vám k tomu zatím neřeknu, nechám vás několik minut teďka hádat samotný, no a uvidíme, jestli se dobereme k tomu správnému výsledku už za pár minut. Kdyby ne, tak mám tady pro vás samozřejmě nějakou tu nápovědu, takže pojďme si ten hlas připomenout, no a pak už je to čistě jenom na vás.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Na Rádiu Svět pokračujeme v hádance Celebrity Voice Lip, ve který dneska hádáš, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Pojďme si ho spolu připomenout. Dneska tady hádáš jednu českou herečku, pomlčka zpěvačku, pomlčka taky dabérku. No a abych tě tak jako trošičku navnadil na to, v čem si tato herečka zahrála, tak si ji mohl vidět třeba v seriálu Kamarádi, no ale mimo to si ji mohl taky slyšet, nebo respektive můžeš ji slyšet pravidelně. Pravidelně každý večer v televizi, kdy dabuje jeden seriál, a to seriál Simpsonovi. No a postavu, kterou dabuje, taky Líza Simpsonová, ale pozor, dabuje jí ne úplně dlouhou dobu, takže na to si dávej pozor, protože Líza Simpsonová ty dabérky má dvě. Víc ti ale už tuto chvíli prozradit nemůžu. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět, kdo je podle tebe dnešní Celebrity Voice Flip.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: přiblížili do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste dneska hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Pojďme si ho spolu pro tuto chvíli ještě naposledy připomenout. Já si myslím, že po tom, co jsem vám tady pár minut zpátky prozradil, že tady hádáte dneska herečku, zpěvačku a taky dabérku s tím, že si zahrála tato skvělá herečka vlastně v seriálu Kamarádi, ale že taky poměrně krátkou dobu dabuje Lízu ze Simpsonů, tak si myslím, že tu Lízu Simpsonovou už tam v tuto chvíli pravděpodobně slyšíte a myslím si, že i tušíte, kdo by to asi tak mohl být. Tak jdeme se podívat na vaše tipy. Musím říct, že mě tady trošičku spamuje Kuba v mobilní apce Rádia Spin a to textovkou. Ahoj tady Kuba, mohla by to být Ivana Korolová. Kubo, uvidíme, jestli je to Ivana Korolová, jdeme se podívat taky na další tipy, protože dál tady tipuje taky Michal.
1: Ivanka Korolová.
0: No a dál jsem tady Ivanu Korolovou dneska ráno slyšel taky od Karpíka, pokud se nepletu.
2: Dobrý ráno, dnešní Celebrity Voice Flip je herečka Ivana Korolová. Čau, Karpík.
0: No tak jo, já si myslím, že teď už bychom si mohli potvrdit nebo vyvrátit, jestli to je Ivana Korolová nebo není. Je to Ivana Korolová, je to tak? Každopádně, Kubo, jestli tě můžu o něco poprosit, když už máš tu mobilní apku Rádia Spin, tak když tak místo psaní textovky zkus poslat voiceovku, myslím si, že to bude jak pro tebe, tak pro mě taky rychlejší. No tak jo, děkuju všem za tipy do dnešního Celebrity Voice Flipu, taky do poznávačky. No a nezapomeňte, že obě dvě hádanky si tady dáme zase zítra mezi 6 a 7. No a před náma je spoustu dalších hádanek, tak určitě vydržte dál u Rádia Spin.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu

6 hodin a 55 minut, ty nám posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem. Dneska máme úterý 22. září, svátek slaví Darina, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme přesunout do další hodinky dnešního Spin rána, kde se společně podíváme na pár věcí, a to konkrétně na to, jak rozhodně neutíkat z jailu, nebo se taky zastavíme u bolístek, protože to si myslím, že bude taky taková docela, musím říct, jako, nebo tak, myslím si, že to bude docela zajímavý téma na dnešek. No a potom se taky zastavíme u mashupu, protože ten jsem teďka namíchal a těším se na to, až ho začnete hádat. Takže toť program na další hodinku. No a my se společně jdeme podívat taky na to, co nás čeká dneska venku. Aktuálně by mělo být polojasno a zataženo teploty kolem 13 stupňů Celsia, což není úplně takhle na ráno. No, kecám 13, dokonce 9, ale ono to ještě se aktualizovalo.

0: že 9 stupňů Celsia takhle hnedka z rána, takže s tím počítej, že je třeba se trošičku přibalit, už to není úplně na to vyrazit prostě v mikině a kraťasech, ale spíš v mikině a kalhotech. Odpoledne teda počítej s tím, že teploty budou maximálně na 13 až 15 stupních Celsia, s tím, že na severu Čech, konkrétně teda na Liberecku a na Hradecku by mělo lehce sprchnout, no a k večeru počítej se 14 a taky zataženo, takže takhle bude vypadat úterý 22. září.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Radio Spin. Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
7: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: útorkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 7 hodin a 1 minuta k tomu, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin. Radio.

Máme 7.05, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou jedná taky Domno a my se jdeme podívat na další dnešní zprávu. Určitě si pamatuješ na dobu, kdy jsi jako malý jezdil po ulici na kole a volal na mámu, že umíš jezdit bez rukou, protože to byla prostě jako věc, kterou se chtěl pochlubit každý, že jo? No a přesně ve chvíli, kdy se ta máma podívala, tak si spravedlně rozbil hubu. Jo, tak teď nás snad na silnicích nečeká podobná situace, protože Česko ofiko povolilo autopilota od Tesly. To znamená, že odteď budeš moci jezdit v autě, auto scrollovat Instagram, nebo třeba si dát číze pořádně oběma rukama, aby ti to nepadalo do klína, anebo si regulárně dát dvacku. Možná třeba i když se objednáš Tango, taky přijede auto samo bez řidiče, co já vím. No dobře, asi to pravděpodobně přeháním, každopádně si myslím, že takhle vymakaný to nebude, ale přijde mi to vlastně jako docela cool věc. Třeba to, že si budeš moc v koloně dát pauzičku a nebudeš furt muset prostě jet a zařazovat 1, 2 stop, 1, 2 vyřadit, 1 vyřadit, 1, 2 vyřadit, prostě takhle už to nebude, protože teďka, kdo máte Teslinu, tak si myslím, že vám můžeme všichni pravděpodobně jako docela dost závidět.

7.09, ty nám posloucháš Radio Spin, no a já jsem tady pár minut zpátky sliboval, že dneska bychom se společně mohli podívat na bebíčka, ale jak jsem na to narazil, jo? Protože já jsem včera scrolloval Instáčem a našel jsem fotku týpka, který měl v nose tampon a obecně byl poměrně teda jako hodně pomlácený. No tak si říkám, ty frajer musel prostě dostat strašně na držku. Takže jsem se začet do toho textu pod tím obrázkem a zjistil jsem, že vlastně týpek nedostal na držku, že ten týpek, který na té fotce byl, tak je hráč baseballu v Americe. Jmenuje se Alex Bregman. No a stalo se mu prostě to, že dostal míčkem do držky. Což je asi pravděpodobně nepříjemná situace, protože ten míček letí cca 150 kiláků za hodinu, což není vůbec málo. To je vlastně skoro jako když jedeš po dálnici. Každopádně si říkám, dobře, sportem ku zdraví, jak se říká, ale vzpomněl jsem si, jak jsem takhle při těláku prostě omylem kámošovi Martimu podkop nohy a on si prostě na dvakrát zlomil malíček, jo, což je taky poměrně nepříjemná situace. No a tak mě napadlo, že bych se dneska ráno zeptal tebe, jaký nejhorší nebo jaký nejdebilnější úraz se kdy stal tobě. A myslím si, že si o tom budeme moc pokecat víc, protože mám tady ještě pár dalších storek, ale nejdřív chci sešet ty tvoje. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej mi vědět, jaký nejhorší anebo to nejdebilnější zranění si kdy měl.

0: 7:14, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou dál taky domno a musím říct, že jsem tady toho stihnul za předchozí 3 minutky poměrně dost, takže my se v tuto chvíli spolu podíváme za Pajkem, protože Pajky má taky docela slušný historky z toho, jak se mu povedlo se mu ublížit.
1: Každopádně k tomu baseballu, já když jsem byl menší, kolem 9-10 let, tak jsem taky hrál baseball. Měli jsme ještě odpalovače a prostě kluči na to odpálil, já jsem nějak koukal asi do blba, nevím. A najednou jsem vší silou dostal ránu na oko tím těžkým míčkem, že jo. Říkám, to byla taková bolest, já jsem skoro 3 týdny měl nateklou celou hlavu kolem oka, jo. V tu chvíli jsem se pozvracel, všechno, jak mi bylo zlé, že jo, to byla šílená bolest, nedokážu to představit, jo. Ale když jsem pak už byl starší, tak jsem hlavně jezdil hodně na skateu a tohle. No a největší úraz jsem měl asi, když jsem spadnul z 10 schodů, kdy prostě se ten skate podlomil, mě se rozjeli nohy jako na... jako na Vandama, podražený paty a šílená bolest prostě v číslech.
0: Na trh si zpytlik prostě.
1: Asi jo, no,
0: jako musím říct, že tohle je fakt jako i jedna, i druhá fakt jako nezávidění hodná situace, jakože Pajky, jestli jsi měl fakt jako 3 týdny napuchlou hlavu, ty mám, nebo druhou hlavu dokonce, já si nedovedu představit, jak se musel vypadat, hele, jestli máš nějakou fotku, klidně mi ji do mobilní apky Rádia Spin pošli, protože tohle to mě fakt zajímá, jak si teda jako musel vypadat po tom, co si dostal míčkem do hlavy.

0: Pár minut zpátky jsme se tedy na Radio Spin začali povídat o týpkovi, který hraje prostě normálně v Americe závodně baseball a dostal míčkem do ksichtu, což není úplně příjemná situace, protože to už říkal Pajky, že prostě neviděl, že se z toho bolestí poblil a že prostě taky měl extrémně nateklý oko a taky hlavu. Každopádně jsem si říkal, že bychom se dneska ráno tady spolu mohli pokecat o tom, jaký nejblbější nebo nejhorší úraz se vám stal. Tak my se jdeme podívat za Petrem.
1: Čau, domé, tady Petr. Tak hele, můj nejdebilnější úraz byl ten, že jsem v koupelně uklouznul a pravou nohou jsem se zastavil až od dlaždičky na zdi, takže na 3x zlomený metatarzní kosti v nártu a 7 měsíců neschopenka.
0: Musím říct, že název tady těch kostí slyším dneska ráno úplně po první životě, takže Peťa, jsem rád, nebo nejsem rád, že jsi si takhle zlomil nohu, ale zase na druhou stranu, díky tomu jsem se zase naučil něco novýho. My se jdeme podívat ještě za Lukášem, protože i tomu se stala poměrně zajímavá věc a musím říct, že maminka asi pravděpodobně musela být v šoku.
2: Že jsem lezl po skříni a ta na mě spadla kvůli tomu, že jsem si chtěl vrnit CDčko na televizi.
0: Jako tohle to je šílený a Lukáš, já se divím, že tady ještě mezi náma vlastně jako dneska seš, protože já si nedovedu představit, že by na mě jako na malýho prostě spadla skříň ještě z televizí. To si myslím, že už je fakt jako absolutní klikarství, který může člověk mít, že se tohle to povede a nerozplácne se.

0: 7 hodin 25 minut, ty nám posloucháš Rádio Spin s tebou, dál taky Domno a my se společně na chvilinku odprostíme od vašich bolístek nebo od vašich nejblbějších úrazů, protože já vám musím připomenout jednu zásadní věc. A sice to, že tady celý ten na ten týden soutěžíte o bike pasy a taky food karty do trail areálu na Klínovci, což je vlastně jako super seprojektiva takhle jako na bike areálu na kole, protože komu se to povede a ještě ke všemu, komu se to povede zadarmo a ještě se u toho zadarmo nažrat, ale no jenom vám samozřejmě, že jo. Takže, co pro to musíte udělat? Na rádiu Spin v éteru zaznívá pravidelně tenhle ten zvuk. No a ve chvíli, kdy zazní tenhle ten zvuk, tak počítáš písničky do té doby, dokud tenhle ten zvuk nezazní znova. No a potom voláš 210 32 30 30 a ve chvíli, kdy se dovoláš jako třetí a řekneš správný počet písniček, který mezi těma letěma trackama nebo respektive mezi těma letěma zvukama se objevil, tak je to tvoje. Takhle jednoduchý to je. No ale pozor, máme tady ještě jednu věc. Ve chvíli, kdy mezi těma zvukama, mezi těma písničkama zazní taky od PSAček, já to říkal. Tak nejenom, že vyhraješ prostě jako bike pass a food karty do toho trail areálu na Klínovci, ale do toho dostaneš ještě lekci s instruktorem. Takhle ideální to je, hele, takže určitě poslouchej Radio Spin, protože se ti to vyplatí, hele, udělat si takovýhle vejlet a taky pořádný adrenalinový zážitek na trail areálu na Klínovci si myslím, že chce úplně každý u Radio Spin. Rychlá doprava na Radio Spin, jdeme se v rychlosti podívat také ještě na to, co vás v tuhle chvíli čeká na silnicích. Začneme rovnou na dálnicích, protože ty v tuhle chvíli vypadají dost otřesně. Takže co se děje, jo? D1 poskakuje na příjezdu do Brna a to ze strany od Ostravy kvůli crashi, takže tam určitě pozor. No a kvůli stejnému crashi taky na příjezdu do Brna poskakuje i D2. Když se podívám o pár kiláků dál směrem napravo po D1, tak i tady to poskakuje kvůli crashi a to zhruba tak někde v okolí Senohrab, takže tam dávej pozor, protože od těch to poskakuje zhruba tak až někam po Vranov. No a ještě jeden crash o pár kiláků dál hlásí opět D1 a to u Velkých Popovic, takže i tam určitě jezdí opatrně. Dál počítej taky s uzavírkou na D7 kolem Slanýho, takže i tam dávej bacha, do něčeho nevlítneš. A ještě jednou crash a to konkrétně v tuhle chvíli na D8 po směru na Prahu u Lovosic, takže i tam dávej pozor a taky i tam počítej s tím, že si postojíš nějakou tu minutku navíc. Co se týče Prahy aktuálně, tak počítej se zdržením na Štěrbovský spojce, to je taková ranní klasika, tak i na Barandáku, nebo třeba taky v Holešovičkách, protože i ty dost solidně v tuhletu chvíli poskakují. Jinak co se týče crashů po Praze, tak ten tady vidím v tuhletu chvíli jenom jeden, a to konkrétně na Hořejším nábřeží, takže i tam dávej pozor. Každopádně ode mě je to k dopravě v tuhletu chvíli to nejzásadnější, a kdyby cokoliv, tak dávej vědět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rádio Spin doma, taky Spin ráno, 22. září, úterý, svátek slaví Darina, tak přeju ještě jednou všechno nejlepší. Co se týče počasí 22. září, tak počítej s tím, že teploty budou dneska maximálně kolem 13 až 15 stupňů Celsia a že na severu Česka počítej s tím, že by mělo dneska sprchnout. Každopádně, my jsme tady pár minut zpátky otevřeli dnešní téma a to jsou vaše nejhorší nebo respektive teda nejblbější bolístky, jaký jste si kdy udělali, a teda musím říct, že toho přišlo poměrně hodně a musím říct, že jeden takový dost zajímavý a zvláštní úraz tady dneska ráno posílala Romana.
1: Romana, dobré ráno. Když jsem byla menší, jezdila jsem k babičce na prázdniny, tak tam měla strašně moc zvířat a měla tam i ovce a já jsem je šla jednou nakrmit a jedna ovce mě kopla a vyrazila mi kus zubu z pusy. Takže to.
0: Jakože musím říct, že kolikrát, když jsem viděl třeba v nějakém filmu nebo třeba někde, já nevím, na nějakých jako failech video, kde prostě někoho kopla ovce do hlavy nebo do břicha, tak jsem si nepředstavoval, že se tohle to fakt může reálně někomu stát. Takže Romano, tak trošičku s tebou soucítím, musím říct. Každopádně, kdybyste někdo měl nějaký další vtipný nebo blbý zranění, který se vám stalo, tak určitě dávejte vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Na Radio Spin pokračujeme v našem dnešním tématu a to je otázka, jaký se vám stalo vaše nejhorší nebo to úplně nejdebilnější zranění. Tak jedno takový trošičku nešťastný zranění tady má dneska ráno třeba taky Kačí.
1: Krásné ráno, Dome, tak já když mě bylo asi 9, tak jsem hrála slepou bábu a hráli jsme to na takovém bydle a já jak jsem se smála, tak jsem už myslela, že už jsem nahoře a flákla jsem se, urazila jsem si přední zub, kulku. A potom jednou na mě kamarád hodil takový lusk ze stromu a udělal mě monokl, takže na základce s monoklem to bejt nechceš.
0: No to rozhodně nechceš, Kačí, ale víš, co ještě nechceš? Rozhodně nechceš chodit s monoklem do práce, protože i to se mi stalo. A musím říct, že musím dát jeden velký shoutout naší maskérce, protože vždycky, když jsem přišel do práce, tak jsem automaticky chodil do maskérny a nechal jsem si to zamalovat, protože jinak si myslím, ono to asi stejně bylo vidět, ale jinak si myslím, že by těch otázek na ten monokl bylo daleko víc, než jenom od těch všímavých lidí.

0: Musím říct, že když vás tak poslouchám, tak musím říct, že jste některý z vás měli docela zajímavý dětství, nebo respektive taky, že rodiče z vás museli mít poměrně velkou radost, protože hele, mám tady jednoho spinnera, který měl asi ten nejzajímavější a nejhorší úraz, který se tady dneska ráno zatím objevil.
1: Ale mně se stalo, já jsem od malinka hrál rugby a ve 14 mi zlomili páteř.
0: A jak to dopadlo?
1: Jo, všechno dobrý, měl jsem obrovský štěstí, asi 3 nebo 4 měsíce jsem ležel v nemocnici a pak dobrý. Teďko už o tom ani nevím. Mě chtěli vzít na vojnu kvůli páteři, jako, ale pak mě nevzali kvůli úplnice.
0: Mě přijde vlastně hrozně zajímavý to, že tě na vojnu fakt jako chtějí vzít kvůli tomu, i kvůli tomu, že ti dobře srostla páteři, když jsi měl zlomenou a máš jí prostě asi pravděpodobně nějakým způsobem křehkou, ale ve finále tě nevymou kvůli tomu, že ti najdou prostě kousek lupenky na těle, což mi přijde taky docela jako zajímavá věc. Každopádně další bebíčko tady do rádia Spin poslal taky Jirka.
2: Co se mi tak jako stalo ve škole, je, že mi prostě týpek při fotbale podkop nohy a ve finále prostě rozmaštěný koleno. A půl roku jsem nechodil, pak samozřejmě rehabilitace a tedy, takže masakr.
0: A takový samý příjemný věcičky. Já jsem tady pár minut zpátky vzpomínal na kamaráda, kterýmu jsem omylem na těláku podkop nohy a na dvakrát jsem mu zlomil malíček. A musím říct, že úplně ten stejný kamarád mi takhle při fotbale jednou podkop nohy a vyhodil mi koleno, takže si myslím, že jsme si kvitali. Musím říct, že ty sportovní úrazy jsou asi pravděpodobně takový jako nejzajímavější a z nějakého důvodu prostě taky nejzávažnější.

0: 7 hodin a taky 45 minut ti dám, posloucháš Spin ráno s Domem, no a dneska tady společně rozebíráme ty nejhorší a nebo naopak ty nejblbější zranění, které se vám kdy staly. Musím říct, že spoustu z vás vzpomíná na zranění, které se vám staly třeba, když jste byli malí nebo když jste byli v pubertě. No ale Michal, tak ten se nemusel podívat moc daleko za jedním takovým trošičku bizarnějším zraněním.
1: Já si před třema rukama jsem si, byli jsme u známí na Kalbě a ona má malý děti, tak jsme hráli fotbal. Oni ten balon zakopli na konec zahrady, já jsem se rozeběh, že ten balon půjdu, no ale už mi nikdo neřekl, že tam mají jímku, na který je jenom asi milimetrová překližka. Takže jak jsem běžel a šlápl jsem na tu překližku, tak jsem se propadl do té jímky až po okraj plnej hoven, ale u toho jsem si udělal jako otevřeninu, jo, holení kosti, takže jsem dostal ještě otravu krve.
0: Tak musím říct, že Michal prostě evidentně nejenom, že měl poměrně krušný dětství podle toho, co mi tady vyprávěl, ale taky v dospělosti se Michal tak jako občas koukám úplně nepoučil.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Ještě pár minut si dáme tady takhle mashup do další nebo do konce naší další hodinky dnešního spin rána. Musím říct, že já jsem se tady v mobilní apce zaposlouchal do historik od Ronyho a teda spoustu z nich je velice nepublikovatelných, aspoň takhle teda jako v 8 ráno, ale nějakou ukázku bych tady pro vás měl a musím teda říct, Rony, že ty jsi si teda jako vytrpěl hodně, protože zranění, kterými jsem dosílá Rony, tak jsou fakt jako podle mě úplně jako neskuteční, možná některý až z hororu filmu. Každopádně k tomu mashupu. Dneska tady mashupu bude žádat tři záležitosti, tak pojďme se podívat na to, jak ten mashup zní. Já ti tady stáhnu podcast, ať na to máš hezky pěkně klídeček a pojďme se do toho pustit. No, takhle to vypadá. Jsem zvědavý, jak se budete trefovat nebo nebudete trefovat. Věřím tomu, že třeba dvě věci z toho mashupu dneska uhodnete naprosto s přehledem hnedka na první dobrou. Tu třetí, na to už si troufnu říct, že budete potřebovat chvilinku času, takže já vám to ještě jednou připomenu. No a zbytek je váš.

0: Spin ráno. Meša.
1: Musím říct, že když se tak koukám do mobilní apky Rádia Spin a taky na číslo 210 32 30 30, tak trošičku zeje prázdnotou. A já úplně nevím proč, protože dnešní mashup zase tak úplně těžký není. Možná, že to vylezlo jako trošičku velký bordel, tak pojďme si ten mashup ještě pro tuhle tu chvíli spolu připomenout. A co vám můžu prozradit dnešnímu mashupu je, že dneska tam hádáte takový asi tři televizní záležitosti. Takže jestli se vám povede odhadit všechny tři, tak to bude klobouček dolů. Myslím si, že ty první dvě tady uhodnete bez problému, jenom jste třeba neměli úplně čas na to sem cinknout nebo poslat voiceovku. Každopádně teďka na to čas budete mít zhruba tak do 8:45, takže se trošičku pojďte posnažit a pojďte si ten mashup ještě jednou dneska poslechnout, tak víte, co budete dál hádat.

0: právě teď.
1: No a než začnete posílat voiceovky a taky volat na 210 32 30 30, tak se spolu podíváme taky na to, co vás dneska čeká venku. Aktuálně by tam mělo být poloesno a zataženo, teploty kolem 10 stupňů Celsia. Odpoledne počkejte s tím, že se teploty lehoulince vyhoupnou, ale nebude to kdo ví jaký zázrak. Zaseknou se maximálně kolem 13 až 15 stupňů Celsia. No a na severu Čech počítejte s tím, že by mělo dneska trošičku

0: 7 hodin 59 minut, to je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Dobrý ráno všem u Rádia Spin, ještě jednou máme 8 hodin a taky 7 minut k tomu, ty posloucháš dál Spin ráno s Domem. No a my jsme se tady dneska bavili, respektive takhle, nakousli jsme dnešní téma díky americkému baseballistovi Alexu Bregmanovi, který dostal míčkem, nebo respektive přímo odpáleným míčkem rovnou do držky. Ten míček letí 150 km za hodinu, takže si asi dovedeš představit, jak byl Alex Bregman pěkně zmuchlaný. No tak jsem se ptal dneska vás ráno, jaký nejblbější zranění se stalo, kdy vám, a teda musím říct, že jsem dneska ráno chodil poměrně dost ošklivých zranění a hlavně teda až některých hororových. Každopádně my se jdeme teďka podívat za Samuelem.
1: Čau, tady jsem Samuel. Když jsem byl malý, tak se mi stalo, že jsem sekal dříví sekerou, která byla tak dvakrát větší než já. Trošku jsem se netrefil do toho dřeva a trefil jsem se sobě do nohy mezi palec a ten druhý prst. Doteď tam mám jizvu jako kráva.
0: Já se divím, že ti vůbec nějaký prsty ještě zůstaly, Samueli. My se jdeme podívat do mobilní apky Rádia Spin ještě za Pavlem.
2: Ne, teda mě konkrétně, ale kamarádovi jsme na základce byli bobovat, tak jsme vyskočili na skokánku, takový, co tam byl udělaný. A on jak dopad, tak si přitlačil ty boby a znovu se 7 obratlí a propíl si jednu plíci. Aby to nebylo málo, tak když přišel domů a řekl mámě, že jsem blbě dejchat, tak ho zbyla, že se chci ulejt ze školy. A on pak zavolal sestře, toho zavolal do Motola a pak nebyl asi tři čtvrtě roku ve škole.
0: Krása, tohle to mi přijde vlastně jako úplně neskutečný. Možná až skoro takový vymyšlený, ale Pavle, hele, já ti to budu věřit. Každopádně, co musím říct, že jeden z takových nejvíc hororových případů, který měl dneska ráno Rony.
3: Čau, jdeme, čo spinaři, hele, tak můj úraz nejhorší byla asi odeřená zlomenina na pravý ruce na prsteníčku. Při vyměněné kardanky na autobusu, tak se to tahli nahoru přes řetěz a ten řetěz prasknul a přicvakl mi ta kardanka betonový podlaze. Já jsem to necítil.
0: A zbytek týhletý vojsovky musím říct, že je vysoce nepublikovatelný a že je jenom pro silný povahy, protože když to tam Rony vyprávěl, co se s tím prstem stalo, tak musím říct, že mě osobně, a to snesu fakt jako hodně, tak mě osobně jako fakt proběhla husí kůže celým tělem, protože Rony, hele, já se divím, že jsi schopný ještě vlastně jako vůbec dneska pracovat.

0: Kdo?
1: Ještě než se v úterním spin ránu dostaneme kousíček dál, tak se jdeme podívat ještě na jednu zprávu, kterou jsem tady našel několik minut zpátky. Hele, občas se stane, že se prostě někdo v jailu rozhodne, že po pár měsících nebo letech se pokusí vypadnout. Tak kolikrát se někdo snaží vykopat třeba díru žijící, někdo si potetuje celé tělo s návodem jak ven, někdo upiluje mříže a někdo dokonce zdrhne v pytli na mrtvoli. Jo, slyšíš dobře. V Tennessee se jeden týpek ve vězení zavřel do pytle na mrtvoli a docela mu to i vycházelo, jo, protože to auto ho vyvezlo, týpek se dostal ven, ale všechno se pokazilo až ve chvíli, kdy asi pravděpodobně slyšel zážeh, nebo já nevím, jak na to přišel, ale našli ho až ve spalovacích komoře v krematoriu. No, takže logicky začal řvát, švestky si pro něj dojeli a skončil zase hezky pěkně zpátky v cele se zvýšenou ostrahou, takže ne každý útěk z vězení je tak dobře promakaný jako ten v tom legendárním seriálu.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Musím říct, že mám svým způsobem poměrně i radost, že má Krištof dovolenou, protože si konečně po delší době můžu vychutnat to, že tady dneska ráno budu dávat další zapeklitý otázky v Pravdě nebo lži. Takže jsem zvědavý, kdo se dovolá a jestli se tady dovolá nějaký expert na další takovej neúplně pohodlný téma, protože včera jsme tady rozebírali pavouky, no tak jsem si říkal, že když už za sebou máme pavouky, tak dneska zákonitě musíme dát v Pravdě nebo lži hady. Takže 210, 32, 30, 30 a jsem moc vědavý na to, jestli se tady nějaký expert na hady dneska ráno objeví.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin a 19 minut, ty dál posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál taky Domino a právě v tuto chvíli začíná jedna z nejzapeklitějších chvílí dnešního Spin rána, protože já mám na drátě Michala. Michale, dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
1: A zeptám se tě, jak seš na tom s hadama? Máš je rád, nemáš je rád?
2: Hele, mám rád hady, ale jediný hada, kterýho mám, tak je ta úžovka dole.
1: No, to samozřejmě chápu, a to jsme na tom dost podobně. Nicméně, Michale, jdeme se podívat na to, jaký jsou tvoje znalosti o hadech, jestli seš ready teda.
2: Jsem ready.
1: No tak jdeme na otázku číslo 1. Hadi nemají oční víčka.
2: Hadi nemají oční víčka, jo?
1: No, to je otázka. Jsi už si někdy viděl hada, že by na tebe mrknul?
2: Já teď právě si myslím. Asi nemají.
1: Myslíš si, že nemají?
2: Jo.
1: A jak by podle tebe hadi spali, když nemají oční víčka?
2: Ty vole, no, tak tohle je zapeklitá otázka.
1: To je hodně zapeklitá otázka.
2: Víš co? Mají oční víčka. Asi jo, mají. Dám, že mají.
1: OK, Michale, takže dáváme tím pádem, že je to lež.
2: Ano, že mají, no. Já nevím, teďko, jak to bylo, ale já dávám, že jako mají oční víčka.
1: A OK, takže označujeme lež. Michale, ty ses nechal zvyklat. A hadě nemají oční víčka. Michale, nekřápnu s mi telefonem naštváním.
2: Ne. Já teď přemýšlím, protože to se to tak vybavuju, tak když jako jsem koukal na nějaký ty dokumenty, tak oni říkali, jako, že mají jako průhledný nebo něco.
1: No, přesně tak, oni mají přirostlý oční víčko, který je průhledný, no.
2: Že jo.
1: Takhle to u hada funguje. Takže nechal si se lehonce zvyklat, ale to nevadí, protože hele, můžeš se ještě furt napravit reputaci v dalších dvou otázkách. Hadi používají jazyk k čichání.
2: Ne, čichání ne.
1: Myslíš, že ne?
2: Já si myslím, že čichání ne, že to má jako smyslovej orgán, ale ne čichovej.
1: No dobře, takže označujeme, že je to lež tím pádem.
2: Ano.
1: Michale, je to pravda. Oni sice mají nos, ale oni když se plazejí vlastně jako za tou potravou, tak vyplazejou ten jazyk a nasávají tím jazykem tu pachovou stopu toho zvířete.
2: OK.
1: Což mi přijde vlastně docela jako geniální u toho zvířete, ale jo, poslední otázka.
2: Dal bod zadarmo.
1: Vlastně jako by jo, no. Hele, když hrozí nebezpečí, tak většina hadů dokáže stočit svoje tělo do kruhu, zakousnout se do vlastního ocasu a jako živý kolo se kutálet z kopce dolů rychlostí až 40 km za hodinu.
2: Tak tohle jsem v životě neviděl a ani neslyšel. Vím, že had jako když nějaký druh hadů, že jako dělá mrtvýho, že se otočí na břicho a dělá nehybnýho. Ale že se zakousne do vlastního ocasu.
1: A točí se jako člověk zaseknutý v pneumatice od traktoru.
2: To mi přijde jak lež. To není možný. To jsi vycucal někde z prstu a jenom si chceš už fakt jako nachytat na budíka.
1: Tak jo, tak dáváme lež, Michale.
2: Ano,
1: okay.
2: Lež.
1: No tak aspoň to není úplně z ostudu, máš tam jeden bodík.
2: Jo. Naštěstí je zdala jsme takovouhle otázku, jinak by to bylo kanárkem a šel bych spínkat.
1: Hele Michale, moc děkuju za hru, měj se krásný ráno,
2: taky,
1: ti to uteče v práci. Měj se, čus.
2: Ahoj. Komu se

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak v tuto chvíli jezdíte na českých silnicích a zastavíme se asi pravděpodobně nejdřív opět na dálnicích, protože ty vypadají v tuto chvíli nejhůř. Určitě počítají se zdržením na D2 na příjezdu do Brna a to kvůli práci na silnici. Poskakuje to od příjezdu do Brna zhruba tak až někam k Blučině, takže tam určitě dávej pozor. Jinak dávej si pozor taky na příjezdu do Brna po D1 a to ze směru od Ostravy, protože tam to taky slušně poskakuje. Když se podíváme dál na D1, tak ta v tuto chvíli poskakuje taky u Velkých Popovic kvůli kreši, takže tam určitě dávej taky pozor. A dál si dávej pozor taky na D7 kolem Slanýho, tam je uzavírka a D5 hlásí na příjezdu do Prahy taky slušný poskakování od Drahelčic až po Chrášťany. Když se podíváme na Prahu pro tuto chvíli, tak tady počítej s pár krešema. Jeden z nich aktuálně na Bělohorský, potom taky další kreš hlásí aktuálně Černokostelecká, takže tam jezdí opatrně. No a počítej taky se Štosovačkama, konkrétně teda Nakbelský, jako ranní klasika, stejně tak i Volešovič. Další zdržení hlásí Štěrbovská spojka a nebo potom třeba taky Průmyslovka a Barandák. Ode mě to k dopravě všechno, kdyby cokoliv, tak určitě dávej vědět. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Posloucháš Rádio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav se na

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Před chvilkou jsme tady ve Spin ránu měli jednu ze dvou nejzapeklivějších věcí dnešního rána. A to byla pravda nebo lež. No a před náma je hra jeden na jednoho, ve který tenhle ten týden nebo respektive do čtvrtka hraješ o lístky do kina na Zrádce. Takže rozhodně doporučuji si cinknout, protože ne každý tě pošle na takovýhle solidní prvotřídní randíčko jen tak úplně zadarmo. Takže jestli máš příští středu čas, tak určitě cinkni. No a jestli nemáš příští středu čas, tak si ten čas udělej, protože potom budeš moci jít vidět něco, co vlastně ve finále neuvidí úplně každý, nebo respektive takhle, ne úplně každý to bude moc vidět zadarmo. Takže 210 32 30 30. Startujeme za 2,5 minutky.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Příští týden kino, tvoje drahá polovička nebo tvůj feláček a zrádci. To si myslím, že je úplně ideální varianta, ideální vize na příští středu večer. No a kdo se tady o ty vstupenky na zrádce dneska ráno popere, tak je na jedné straně Petr. Petře, dobrý ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
1: Tak, koho by si vzal do kina na zrádce?
2: No partnerku, jestli ne?
1: No tak jasně, že partnerku, koho jinýho, OK. Uvidíme, jestli ti to ale se svojí partnerkou nepřekazí. Marek, Marku, dobrý ráno.
3: Dobré ráno všem.
1: Tak pokus číslo 2, Marku, ale musím říct, že tě asi pravděpodobně úplně nepotěším, protože téma ze včerejšího dne tak trošičku zůstává. Pořád se budeme bavit o vaření. Nicméně budu oběma držet palce. Připomínám, že proto, abyste mohli odpovědět, tak bude úplně nejideálnější, když mě necháte dočíst otázku. Pak zakřičíte svoje jméno, necháte se vyvolat a teprve pak můžete odpovídat, jinak přihráváte bod na druhou stranu. Já si myslím, že pravidla znáte, že se do toho můžeme rovnou pustit, takže jestli jste ready, tak jdeme na otázku číslo 1.
3: Jdeme na to.
1: Z čeho se dělá holandská omáčka?
3: Marek.
1: Marku.
3: Máslo. Hlavně.
1: Máslo. A je tam ještě něco? Taková poměrně hlavní přísada, kromě másla. Ono to totiž není jenom máslo.
3: Žloutek.
1: No, vidíte, jsme to z tebe dostali. Tak jo, hele, to můžeme dát dohromady. Bodík jedna pro Marka. Otázka číslo 2. Jakou barvu papriky nejčastěji najdeš v rajský omáčce?
3: Marek.
1: Marku.
3: Červenou.
1: Červená to bohužel úplně nebude, Marku. Taková ta paprika plněná masem, ne? Co se dává jako příloha
3: jo,
1: do rajské omáčky.
3: Jasně.
2: Ty krásu, já jsem si říkal, že tam žádná paprika nepatří vůbec, že to je chytá. Že jako já bych si žádnou, jako.
1: No tak jakou barvu má ta paprika?
2: Ještě jsem to vyčkal, jako, zelenou.
1: Zelenou, ale kdo to řekne, přihlásil se.
2: Petr, ale říkal, že když to řekne špatně, byl ty na druhé straně, tak ti krásný.
1: Ne, tady. Takhle to nefunguje, musí se přihlásit, Petře.
2: Ne, ty
1: vogo, to prostě musíme dát bod Markovi, to jinak prostě nejde. No, ale tak hele, dobře, jdeme ještě na poslední otázku, Petře, třeba si ještě napravíš reputaci a budeš mít aspoň jeden bod, protože moje poslední otázka je, co je to camembert?
3: Marek.
1: Marku?
3: Hermelín, druh hermelínu.
1: Je to druh hermelínu, je to správná odpověď. Marku, dneska to jsou 3 body.
2: Já už nevím.
1: Takže Máro, gratuluju. Peťas, ale ty nezoufej, protože ty si budeš moc o vstupenky do kina zahrát zase zítra. A to je fér, ne?
2: Jo, zítra vyhraju, ale dneska zase já nevím, já tím pravidlu nerozumím. Dneska si je nastuduju večer. Jo.
1: Dobře, dneska si je večer nastuduju a třeba se uslyšíme zase zítra.
2: Pohodě, ať si to Máro už je.
1: Tak
2: mějte
1: jo,
2: se,
1: mějte
3: díky
1: se.
3: Díky moc, díky.
1: Čus, Máro, vydrž mi na drátě.

0: Spin ráno. Meša.
1: Máme před sebou ještě takovou poslední milou věc. Máme v tuto chvíli 8 hodin a 45 minut, 22. září, úterý, svátek slaví Darina, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší všem Darinám. No a znamená to, že my se jdeme v tuto chvíli spolu podívat ještě jednou na dnešní mešap. Pojďme si ho připomenout. Zatím musím říct, že jste se v tom úplně nezorientovali, je to takový menší bordel, ale věřím tomu, že jsou minimálně dvě věci, které z toho mashupu přímo sršejí do těch repránků, takže pojďme si to ještě jednou připomenout a zbytek nechám vám. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Aspen ráno. Mashup.
1: Krásný dobrý ráno všem u rády Aspen, ještě jednou máme 8.49, s tebou je Dom a se mnou už je ve studiu taky Vicky. Vicky, čau.
2: Čau.
1: Vicky, pondělíčko pondělkovalo, co jsem tak slyšel.
2: To bylo to drsný, co si budem prostě.
1: Tak uvidíme, jestli bude úterý úterkovat, anebo jestli to dáme tady společně dohromady, jo?
2: Dobře.
1: Tak, pojďme si poslechnout dnešní mashup, Vicky, ty jsi expert na mashupy samozřejmě.
2: Ano, samozřejmě.
1: Pojďme na to.
2: Jako určitě je tam Dan Barta. And I am standing on my head. To jsou snowboardiáci.
1: Tady typoval taky Tomáš.
3: Tady Tomáš. Hele, první písničku, co tam slyším, je Dan Barta, snowboardiáci.
2: Yes.
3: Druhá je Hector.
1: Tak Hector tam není, ale společně s Vicky jste poznali tu správnou snowboardiáckou hymnu. When I am standing
2: on my head, you are crazy smiling.
1: Hezky pěkně, hezky pěkně. Umíš na snowboardu, Vicky?
2: Učila jsem se. Nechci říkat, že jsem profík, ale jako jsem obojetník, takzvaně.
1: Dobře, takže ty máš právo si tuhle tu písničku zaspívat občas.
2: Já si můžu.
1: Tak
2: můžu
1: jo.
2: Si dát.
1: Slyšíš tam ještě něco?
2: No, je tam takový jako skrečování, tam slyším.
1: Takový skrečování. Hele, tak já vám dám ještě tichý poslech. Třeba vám ten tichý poslech ještě pomůže. Tak volume doprava a pojďme na to. No, tak co Vicky?
2: No teď už jsem i rozpoznala, že tam někdo něco rapuje.
1: A někdo tam něco rapuje, pomlčka zpívá.
2: Byl to mužský hlas.
1: Přesně tak, byl to mužský hlas. No tak uvidíme, jestli to tady ještě někdo rozklíčuje. My si dáme písničku a za chvilku uvidíme, jestli to z vás dostaneme nebo ne.
0: Poznal si trojici tracků? Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Já musím říct, že jsem tady teďka měl takovou malou nostalgickou chvilku, protože hele, já jsem si říkal, že nejsem zas tak starý člověk oproti Vicky. Jako Vicky, samozřejmě, jakoby věk holky se neříká, že jo, jsi prostě mladší než já, co si budem povídat, ale ne pomoc ve finále.
1: Třeba
0: jo.
1: 3 roky, 4 třeba, myslím.
0: Třeba 3-4 roky. Hmm. A vlastně přijde naprosto neuvěřitelný, jak takovejhle jako malej rozdíl let mezi sebou dokáže udělat hodně v tom, co člověk zná a nezná.
1: To je pravda, no.
0: Mně to přijde vlastně hrozně ústý. Každopádně, my jsme tady pár minut zpátky otevřeli mashup a musím říct, že my jsme ještě přišli nějaký další tipy od vás, tak pojďme si to pustit. A ještě jednou ten mashup. Tak, my víme, že v tom dnešním mashupu jsou snowboardiáci. A ještě jsem tady stihnul z mobilní apky Rádia Spin vzít tip od Anet.
2: Ahoj, ahoj, já si myslím, není tam Vyšehrad z filmu, seriálu, písnička?
0: No, Anet, tohleto si myslím, že si vykopla moc dobře.
3: Od mala kopla do niče, bylo to nadějný víče, pak objevil, co je víče.
0: Vicky, jakožto holka, tak to pravděpodobně znát asi ani nemusí, si myslím, Anet zrovna podle mě má třeba jako přítele fotbalovýho fanouška.
1: To víš, že jo.
0: Nicméně, ještě tam probublávala jedna taková věc, a to byla právě ta věc, na který my jsme se tady s Vicky zasekli tím, že já si to pamatuju a Vicky ne, protože je to pořád, který kdysi na jedné komerční televizi moderoval Petr Rychlý. A lidi mu tam posílali vtipné věci, které se doma natočili. A podle toho se to taky tak jmenovalo. Probublávalo tam ještě Natoč to.
1: Já jsem prostě nevěděla, já jsem si vždycky říkala, odkud je ten Petr Rychlý tak známý, jak to, že ho všichni znají.
0: No tak krom Rady Ptáka Loskutáka, tak moderoval taky takovýhle ptákoviny.
1: Ale Rady Ptáka Loskutáka znám a tohle byla prostě další.
0: No ale ty dřív měla Gondíková s Gondíkem.
1: Jo, no ano, tak to já znám, ano, já to znám oldschoolově tohle zase jako.
0: No, oldschoolově, hezky pěkně. No tak Vicky, hele, schválně se na YouTube najdi, natoč to, no a co vás čeká dneska v komunikátoru?
1: No prosím tě, já se podělím se spinnerama o svoji další big show. Protože drama pokračuje. Tak já jsem se tady včera svěřila v éteru, že mám utopený telefon v řece, že jsem byla na kajaku v sobotu, že jo? Mm-hmm. No a teď mi uplavala další věc.
0: No, tak jako neuplavala, ona vyskočila. Tak
1: ona vyskočila. To byla další prostě rybka, taková nenechavá skákalka. Tak co se mi stalo, to ti povím hned v první hoďce, to si tě tady postěžuju, prostě popláču na ramínku a potom už budem dobrý. Pak máme Aničku Oravcovou například, že jo?
0: A vidíš to, je úterý.
1: No jasně, a pak probereme další fenomény. Bude to velký.

0: dneska.
1: No tak jo, budete velký, takže si rozhodně užijte komunikátor s Vicky. Někdo už se snažil si tady dokonce i objednat písničky, takže Vicky, já si myslím, že dneska budeš mít plno.
0: Pecka.
1: A my se jdeme teda podívat na to, co vás čeká venku. No a já to vemu zkrátka, protože už se tak jako trošičku venku ty teploty ustálily, je tam zhruba tak nějakých 11 stupňů Celsia. Odpoledne budou maximálky mezi 13 až 15, s tím, že bude polojasno. Na severu Čech počítej s přehánkama, no a k večeru počítej s tím, že teploty budou pořád kolem 14 a venku bude pod mrakem. Takhle bude vypadat úterý 22. září. Ty si užij zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra mezi 6 a 9 ráno. Mějte se krásně, čus.
2: Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: Krásné dobré ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky, máme úterý 22. září, no a svátek má dneska Darina, takže ještě jednou všechno nejkrásnější k svátku Darino. Mimo jiné samozřejmě nám startuje taky komunikátor, takže spinnere, teď je ten čas, prosím tě zavolej mi 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, no a buď první, komu tady dneska zahraju pěkně od srdíčka. No a prosím tě, ještě předtím se pustíme tady do rychlé bonžurky s Vicky, protože já si myslím, že je na čase, abych se tady ještě jednou pořádně a poctivě v tom éteru zafňukala. Prosím tě, včera jsem se ti to totiž svěřila se svým utopeným telefonem, o víkendu jsem byla na vodě a telefon šel přes palubu, což teda prostě kolem toho mám teď hodně jako pobíhání, jo, sehnat telefon, ten už jsem včera sehnala, tak zas nemám simku, že jo, už 3 dny se mi nikdo nemůže dovolat, no a hlavně to nejdůležitější, já prostě nemám přístup k internetovému bankovnictví teďka. Takže já jsem si vybrala svoje poslední 200 z konta, no a s těma 200 jsem včera jela na Palmovku a řekla jsem si, udělám si radost, obalím si nervy a šla jsem do kebabárny. No a v té kebabárně jsem utratila ty 200 za fakt dobrý kebab, pak jsem jela domů, no a po nějakých 2 hodinách jsem vyrážela zpět do centra, pobavit se i v tak zoufalé situaci, ve které jsem, pobavit se na stand-up komedy. No a prostě když jsem si balila, tak jsem zjistila, že nemám peněženku. Takže logicky mi došlo, že asi poslední místo, kde jsem platila, byla ta kebabárna, takže jsem tam vyrazila, teď jsem tam na pána byla jako, ale nemáte tady náhodou peněženku, já jsem ji tady nechala. A pán byl jako, ne, o žádný peněžence nevím. A já byla jako, to není možný. U vás jsem platila jako u posledních, vážně tady někde není. A pán byl jako, fakt není. No a takže pokud si včera jel na Palmovce a někde na Bčku, někdy podvečer a viděl si tam takovou velmi plačící želvu a takové slzavé údolí, to jsem byla já, protože jsem ztratila peněženku. Takže bez telefonu pořádnýho, ještě bez peněženky. Já tomuhle s tomu říkám opravdu, jako to je Titanic v přímém přenosu. Prosím tě, potom, že jo, já jsem si musela zablokovat celý to bankovnictví, takže teď už se do něj nedostanu vůbec, všechno špatně. Po stand-up komedii, který jsem všechno tak jako probrečela, prostě, tak jsem dorazila domů. Podívala jsem se pořádně ještě jednou do všech kapes, které už jsem viděla asi 40krát, že jo. A samozřejmě, že tam ta peněženka byla. Takže super. Hele, mám obrovskou radost, že mám všechny doklady, protože už jsem se začala hrozit toho, že nejen, že nemám prostě telefon, ale já už se jako nemám ani jak ověřovat, protože nemám ani občanku, ani řidičák, nic. Tak naštěstí mám. Všechno to dobře dopadlo. Jediný co, tak prostě to bankovnictví, no. Takže dneska jsem bretarián, já už nemám za co si co koupit. A musím nějak odpoledne to vyřešit s bankou, tak prosím tě. Jestli jsi doteď myslel někdy, že seš trochu mamlas, tak klídek, někdo je tady větší mamlas než ty, já jsem to já. Takže krásný úterní ráno, teď už snad všechno bude v pohodě. No a jdeme si pustit, víš co? Sklerotika, protože já jsem prostě zapomněla, kam jsem si tu peněženku dala. Radio Spin.
1: Co? Ty král, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
2: Jedna, ty vole.
1: No jasně, jasně. Já jsem vždy něco zapomněl v autě.
2: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No jasně, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Tak musíš se přepočítat, Frédku, co?
1: Cože?
4: Jsi nějak,

0: Spin. Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám teďko na drátě Vicky zdraví Viktora. Čau, Viktore.
1: Čau, Vicky.
0: Prosím tě, Viktore, ty seš teďko na cestě zrovna centrem Prahy. Jak to tam vypadá nejdřív?
1: Ale okruh katastrofa docela, docela fakt jako hodně přerušený. Jo, a vůbec celá Praha je taková podivná blanka, tam to taky se zkosuje. No, takže jako ta Praha je dneska hodně, hodně výživná.
0: Ajaj, no tak ti přeju, abys to přejel co nejrychleji, aby si mohl být co nejrychleji z centra pryč. Každopádně, ty jsi říkal, že už zítra tě žádný pražský centrum nečeká, protože...
1: Protože zítra nakládám do Ostravy a vyrážím na Urban Challenge s vybavením a budu tam až do soboty v Ostravě.
0: Hustý, Viktore, prosím tě, řekni nám víc o Urban Challenge, to je fakt skvělý, teď jsem na to koukala.
1: Urban Challenge, to je vlastně pro veřejnost, pro lidi, vlastně takový náročnější závod, jsou tam teda samozřejmě náročnosti jak pro děti, pro dospělí, prostě pro mladší, pro starší. Je to městský překážkový běh, běhá se tam přes auta, přes pneumatiky, podlejzá se tam, šplhá se tam, skáče se tam, běhá se tam, prostě všechno možné, aby se lidi vyřádili.
0: To je úplná pecka, já teda musím říct, Viktore, že to je skvělý, že to tam všechno vezeš, protože potom to vypadá fakt velkolepě, to znamená, že ty vezeš ty auta, přes který se skáče.
1: No já spíš vezu to ostatní vybavení, veškerý ty... Různý trička, pneumatiky, kontejnery, prostě všechno, co tam je potřeba kolem dokola.
0: Hustý. No teda musím říct...
1: Ty auta se většinou berou od firem, které jsou tam v místě.
0: Jo, jasně.
1: Takový auta, co jsou odepsaný už, no.
0: No vypadá to, protože tady se do nich lidi dokonce pouštějí i kladivama. No hele, vypadá to opravdu jako extrémní challenge, ale zároveň jako mega zábava. Takže myslím, že pro všechny, kteří mají rádi parkour a chtějí to vidět prostě, nebo vyloženě zažít. Jako za mě, jdu si to hned najít jako tady všechny podrobnosti v Ostravě.
1: Ono je to ve spoustě městech to probíhá, takže tam si musíš najít nejbližší město, který tě vezme a vyrazit sám prostě v termínu.
0: Hele, to je fakt pečka, teda musím říct. Tak Viktore, ty si to tam rozhodně užij. Užij si celou Ostravu, bude to podle mě pecka. Teď je to 25. 26. září. No a co ti teď můžu pustit na písničku prostě na cestu tady?
1: Ale od Iza tam vybrala jsi něco.
0: Yes, máme No Sleep Gang prostě, abys tam neusnul tady za tím volantem, když to tekom tak
1: jede pomalu.
0: Tak, pro všechny, ať vás to probere. Viktore, měj se krásně a díky moc,
1: jdu
0: to pustit. Čau. Rádio Spin.
1: Čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Tady máme zdržení na D1, a to ve směru na Brno mezi 178. kilometrem, vlastně na 178. kilometru. Každopádně zatím mi to tady hlásí 25 minut zdržení. No a proč? Protože je tady údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků. Tak prosím tě, je tady 25 minut zdrženíčka a budeš čekat tak jakože do 12 hodin by to tam měli upravovat, no a potom už to bude zase v pohodě. Tak jenom, jestli jedeš teda do Brna, teď jsi někde kolem Říček, Říčan a říkáš si, proč to stojí, tak děje se tady takhle údržba na silnici. No teď už se přesunu dál, koukám na to, že máme crash, a to na D6 na 131. kilometru ve směru na Cheb v okolí Těšovic. No a potom máme nehodu na D7, a to na 17. kilometru ve směru na Chomutov v okolí Jemníků. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash v ulici Komořanská, potom taky na Štěrboholské spojce směrem na D1. Tady čekej hned několik minut navíc. No a crash mi hlásí taky ulice Náchodská před nájezdem na D11. To je zatím ode mě z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Vicky tady s tebou, další bárka tracků na přání podle tebe, no a já už tady mám teď ve vstupu Toma. Čau Tome.
1: Ahoj Vicky.
0: Čau, čau, tak prosím tě, co tvoje úterní ráno, jak to zatím jde?
1: Jo, jde.
0: Je to dobrý?
1: Jo, dobrý to je.
0: Jo, jež, tak to jsem ráda, no a v tom případě teda, čím ti ještě to ráno můžu dál zpříjemnit? Jakým trackem?
1: Nějakým trackem na přání.
0: No, a co to bude?
1: Vlastně bude to Viktor Šín, Dopamín.
0: Mhm. Pecka, hele, bude mám to tady.
1: Bude to pro tebe.
0: Děkuju.
1: A pro všechny posluchače.
0: Pecka. No tak děkuju moc, jo. Dopamin, tak to je vlastně další taková jako dávka štěstí. Já ti děkuju, protože to teda potřebuju ještě, abych to všechno tady zdárně dovedla do konců. Takže díky Tome, telefon už mám, peněženku taky už jenom to bankovnictví a jsem v cajku. Měj krásný den.
1: Ahoj, děkuju.
0: Čau, Radio Spin.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a na co se můžeme těšit společně v příští hoďce na Aničku Oravcovou? No samozřejmě máme úterý a jako každé úterý máme tady u nás na Radio Spin od 8 večer Aniččin pořad Street Cypher. Anička je tady náš úplně největší expert na hip-hop a rap, to znamená, že se máme rozhodně zase na co těšit. Ano a já doufám, že už za 3 písničky jí tady budu moct vyspovídat, na co se dneska večer můžeme těšit. No ještě předtím si dáme počasí, takže Rosnička Vicky zasahuje, no a můžu ti říct, že momentálně

0: Fine Radio.
1: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Radio Spin, Death Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin Death Dabou.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a já jsem si dala zajímavý podkres. Ahoj Anička.
1: No, poslouchám.
0: Takový zamilovaný. Protože všichni prostě milujeme tvůj Street Cypher, Aničko. Všichni milujeme tvůj pořad. A milujeme, když tě můžeme slyšet v éteru. Aničko, dneska je to tady zas.
1: Je úterý.
0: Dneska je úterý, to znamená, že dneska od 8 tě tady budeme mít v éteru. Mm-hmm. Prosím tě, co dneska budeš probírat ve Street Cypheru?
1: Tak, dneska budeme pokračovat z legendárních rapových deskách 90. a probereme Outkast a jejich Aquem Nye, třetí studiové album.
0: Nice.
1: Takže to bude hlavní téma. K tomu samozřejmě přizpůsobím i listování rapem a tam probereme Rosa Parks.
0: Oh yes! Určitě ví lidi, co se děje. Já jsem si myslela, že...
1: Jo.
0: To je takový jako... Už teďkon to všichni určitě poznali. Teď už ví. Ono to... Jo. Pěkný. No takže na to se můžeme těšit, teda bude Rosa Parks a to s náma rozebereš všechno, včetně videoklipu?
1: Spíš jako o čem to je a jaký soudy k tomu byly.
0: Takže dneska to bude takový jako soudní okénko.
1: To určitě.
0: Dobře. Takže máme tady ještě před sebou... Ještě jedno téma, ne? Máme tady ještě desku týdne.
1: Jasně, ještě musíme probrat desku týdne a pro tento týden jsem vybrala nový projekt od Chaka Khan, velká legenda.
0: Ano.
1: Vydala desku Shakzilla, se to jmenuje. Je tam například i track se Snoop Doggem, takže to budu vždycky před koncem hodiny posílat.
0: Hezky. No tak skvělý, to znamená, že dneska se zase máme s Aničkou na co těšit. Anička si vezme dokonce večer i talár. A do ruky takový to soudcovský kladívko.
1: Určitě.
0: A bude soudit. A tak
1: budu
0: já to mám ráda.
1: No, kladívko. Odklepnu to celý.
0: Tak. Že Anička nám to tady večer odklepne. Aničko, těšíme se na tebe moc. Měj krásný den. No a Spinere, laď dneska od 8 večer Street Cypher. Ahoj.
1: Čau.
0: Měj se. Radio Spin.

0: do dnešního rána.
1: Jsem pak už byl starší, tak jsem hlavně jezdil hodně na skateu a tohle. No a největší úraz jsem měl asi, když jsem spadl z 10 schodů, kdy prostě se ten skate podlomil. Mně se rozjeli nohy jako na Vandama, podražený paty a šílená bolest prostě v číslech.
0: No tak natrhnout si pytlik není nic příjemného.
2: Romana, dobré ráno. Když jsem byla menší, jezdila jsem k babičce na prázdniny, tak tam měla strašně moc zvířat a měla tam i ovce a já jsem je šla jednou nakrmit a jedna ovce mě kopla a vyrazila mi kus zubu. Takže to.
0: Au.
3: Čau, tady jsem byl. Když jsem byl malý, tak se mi stalo, že jsem sekal dříví sekerou, která byla tak dvakrát větší než já. Trošku jsem se netrefil do toho dřeva a trefil jsem se sobě do nohy mezi palec a ten druhý prst. Doteď tam mám jizvu jako kráva.
0: No, tak můžeš být taky rád, že tam máš všechny prsty.
4: Že jsem lezl po skříni a ta na mě spadla kvůli tomu, že jsem si chtěl vnitř CDčko na televizi.
0: No dobře, tak tady už bych to dneska zastavil. Já jsem rád, že se u toho rádia Spin ještě vůbec můžeme slyšet, protože ty vaše bebíčka to rozhodně není nic hezkýho. Tak na sebe dávejte hlavně pozor, ať se můžeme slyšet zase zítra ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: Spin. Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám dalšího spinera, tak co to bude?
1: Ahoj Vicky, prosím tě, můžu nechat zahrát jednu legendární skladbičku od Igora Kmeťa, Ona má styl s Anitou Sol a bude to prosím pro všechny, ať mají hezký den. Díky.
0: Jasnačka, mám to tady Tomáši připravený, no tak pro tebe, pro krásný den a pro všechny spinery, jdeme si to tady udělat takový jako pěkně jamový, funky radiospin.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a prosím tě, mám tady pro tebe skvělou soutěž, která probíhá tady u nás na Rádio Spin celý týden. O co tady jde? Můžeš vyhrát, prosím tě, záplavu úplně bike pasů a taky food karet do trail areálu na Klínovci. No a co pro to máš udělat? Nic víc, než poslouchat Rádio Spin. Takže jak to celé probíhá tady ta soutěž, jo? Pozorně poslouchej v průběhu dne naše vysílání. No a jakmile zazní soutěžní zvuk, což je cinkající zvonek kola, protože soutěžíme o bike pasy, no tak zbystři a začni počítat songy. Takže cink cink a slyšíš první song, prostě super, máš tady Beyoncé, Drunk in Love, potom hraje další song, Viktor Šíno, Hnivej kruh a třetí song, no a potom najednou po třetím songu to udělá zase cink cink a v tu chvíli ty i hned voláš naše studio 210 32 30 30, dovoláš se jako třetí a řekneš, kolik songů si mezi zvonkama slyšel. V tomhle případě, v tomhle tom jako simulovaným, to byly tři songy, jo. Takže řekneš mezi od cinkání do cinkání, to byly tři songy. No a v tu chvíli vyhráváš právě tady food karty a bike pasy. No a pozor, pokud v té skupině songů budou i PSHčka, já to říkal, tak dostaneš od nás ještě navíc instruktora právě na kolo na celý den. Za mě úplná pecka, takže já doufám, že už pomaličku bereš svoji helmu do ručky, že už se těšíš a hledáš na mapách, kudy má na Klínovec, no a doufám, že teď pozorně posloucháš, protože soutěž probíhá celý týden. Rádio Spin a teď už doprava. Rychlá doprava na Rádio Spin, co se týče regionu, nehodu máme v Brně v ulici Vídeňská. Dál mířím na dálnice, tady máme stále nehodu na D7 na 17. kilometru ve směru na Chomutov v okolí Jemníků. Máš tady lehké zdržení, no a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nově crash na Strakonický v okolí Velké Chuchle, no a potom máme crash taky v ulici Na Strži. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě teď už Don. Čau, Done.
2: Zdravím, zdravím, Viktoria, zdravím všechny spinnery.
1: Díky, Done, prosím tě, jak ty se dneska máš? Jak to jde, úterý, takhle dopoledne?
2: Úterý pracovně, zaměstnanci fungují, všechno v pořádku a mám se tak, jak to dobře.
1: Jo, dobře, hele, tak to ráda slyším. Jak já říkám, já se mám tak trošku ztraceně, ale už se nacházím, jako telefon už mi nikdo nevyloví, ale peněženku jsem naštěstí našla, tímhle se omlouvám všem, koho jsem stále do kolečka otravovala. Já jsem opravdu totiž do toho kebabu, kde jsem naposledy platila právě a pak jsem měla pocit, že jsem ztratila peněženku, já jsem tam byla opakovaně a furt jsem byla jako, ale pánové, vážně to třeba jsem někdo nešel vrátit a oni říkali, ne, fakt ne, tady bychom to měli v krabici a já byla jako, taková bílá peněženka. Já jsem si furt dala svoje.
2: Ono už se to mesi asi vymřelo, no, tady v České republice.
1: Cože, promiň?
2: Je to gentlemanství vymřelo tady v České republice asi, no.
1: Já si myslím, že pánové prostě už pro mě nemohli víc udělat, víš co, protože ona tam ta peněženka fakt nebyla, ona byla v mý tašce, takže oni už nevěděli, co se mnou. A já jsem byla jako, ale kdyby náhodou jako někdo přišel, že třeba tam tu peněženku našel, tak jako jestli opravdu, no hele, šla jsem tam několikrát, prostě to nešlo a já se tímhle s tím opravdu veřejně omlouvám, prostě kebab shopu na Palmovce, pánové, já jsem vás tam prostě otravovala celé odpoledne, celý večer a nakonec to dobře dopadlo. Dlužím jim minimálně velkou čokoládu teda.
2: Tak to jsem rád, že tak dopadlo.
1: Jo, díky. Tak prosím tě, co si necháš do nezahrát a pro koho?
2: Nechám si zahrát od Rytmuse s Bobby Blazem Bangoro Trip a je to pro všechny kamarády a do Jiřic Lálovi a všem klukům, kteří jsou zavřený.
1: Dobře.
2: A tím to už říká.
1: Jasnačka, tak kluci, držte se, Don na vás myslí, no a jdeme si to pustit. Měj se, ahoj.
2: Děkuju moc, ahoj.
1: Díky, Radio Spin.

0: 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. No a prosím tě, co probereme v příští hoďce? Mám tady jednu skvělou historku od jednoho spinnera Davida, který se mi ozval vlastně v závislosti na tom, jak jsem mluvila o tom, jak jsem se snažila dobývat v kebabárně a snažila jsem se dopídit toho, prostě kam mi tam dali tu peněženku, protože tam byla totiž i jiná směna, jako jo, spinnere, abys věděl. Prostě já jsem říkala, ale nedávali to opravdu jako někam jinam ta předešlá směna. Oni říkali, ne, máme tady jenom jednu krabici, kam dáváme ztráty a nálezy, takže tím, že to tam není a já jsem tam vlezla prostě ještě třikrát. Jinými slovy, to je takový to, když tě vyhodí dveřma, ty se vrátíš oknem. Tak něco podobného zažil taky David se svojí peněženkou. O co přesně šlo, tak to se nech překvapit. Já jsem se dost pobavila a dost jsem to pofílovala. Každopádně teď si ještě řekneme, jak je venku počasí. Jojo. Tak prosím tě, máme tady momentálně v Praze 12 stupňů Celsia a polojasno ve zbytku republiky až 14 stupňů a nikde neprší. No a odpoledne se nám zatáhne, a to hlavně na Moravě, tam bude lejt jako z konve a potom taky v Libereckém. Bude až kolem 16 stupňů, každopádně podzim podzimuje.
1: Spin Radio.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

nastavil zákony tak, aby platili, řekni, ať přísahá na Bibli. Mě nabodně na vidle, jestli se pletu, nejdrom zasu v klidu si navykli. Rakety za ganžu, za pitlik, tady máš baganže se zabydli.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a prosím tě, mám tady teď storku od našeho spinera Davida. Víš, co je blbý, když ztratíš nějakou věc, třeba peněženku? Víš, co je ještě horší, když kvůli tomu začneš trošku ztrácet soudnost? No a víš, co je zdaleka nejhorší? Když začneš přesvědčovat lidi o své pravdě, když oni ví, že tu pravdu prostě nemáš. Davide?
1: Prostě jsem byl v červenci na Vltavě, ztratil jsem peněženku, zjistil jsem to potom v sobotu večer, když jsme přijeli do kempu, že ji prostě nemám. Takže nejdřív jsem volal do občerstvení, kde jsem platil naposledy. To už jsem byl slušně zbořen, takže mi nebylo rozumět. A tam ji nenašli. Ty jsem pak kontroloval v neděli ještě dvakrát nebo třikrát. Takže ty už ze mě byly úplně na prášky, že prostě nemají čas tam hledat moji peněženku a já říkám, že jsem ztratil peněženku a ti koukají najít, prostě jinak se tam osobně zastavím v pondělí, samozřejmě jsem kecal, že jo?
2: Jasně.
1: Potom v neděli tak jsem volal do půjčovny lodí asi třikrát a nějak na cestě zpátky, prostě jak jsem byl v depresí, že jsem jí ztratil, tak jsem se zase zvozil, že jo? No a prostě jsem se ve mně projevil ten hulvát, že jo? A když jsem volal asi po třetí, tak prostě už jako byli taky naštvaný docela. A říkají, že kvůli mě prostě v jednu ráno milý loď a říkám, no tak jsem ještě znova s dovolením, pardon, vypípni to skurvy. Den. A pak jsem zapomněl, že jsem jim vlastně volal, tak jsem ještě psal SMSku a to mi napsali přímo do té SMS, že jsem byl po telefonu fakt nepříjemný a že kdyby ji našli, tak mi ji nedaj.
0: Davide, ty jsi normálně horší než kdejaký ex prostě.
1: Já jsem strašnej, no.
0: No. Prostě hrozný jsme, my víme. Davide, my si můžeme potřást rukama, fakt, jako ty bláho, oba jsme ztratili peněženku, oba jsme kolem toho zmohli teda pořádný cirkus, jako úplně nejvíc zoufalý ex, takový to fakt, jako prostě pošlou tě dveřma, přiskočíš oknem, nenechali jsme si fakt jako vymluvit tu svoji pravdu, no a teda oba si musíme jako s Davidem sáhnout do svědomí, takže tímhle se s Davidem omlouváme. Omlouváme se všem dotčeným podnikům, který museli stropit naše ex scény, ale jinak jsme s Davidem fakt v pohodě, jsme klidní povahy a všechno řešíme s rozvahou, ale jakmile jde o peněženky, tak neznáme bratra, no. Takže ještě jednou posíláme všem dotčeným podnikům klíčenku a taky čokoládu s oříškama. Já vím, že to na Palmovce určitě zvládnu napravit, no a Davide, prostě někdy si člověk trošku uplave na, a trošku ujede na vlnách podivna, no. Jsme v tom spolu. Rádio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky, tady s tebou další track na přání. Ahoj Petře.
2: Čau Vicky, tady Petr, jestli můžu, já bych chtěl jednou turistu pro všechny, co ztrácí portmonky. Tak se měj, čau.
1: Díky moc, k tomu není co dodat. Prostě jsme turisté, někdo ve vlastním městě a tady David, ten opravdu byl na výletě. Rádio Spin.
3: Na plakátě moje jméno
4: Vec.
3: Přišel jsem čeknout toto město.
4: Kde?
3: Rozjebat se jak zvěř.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a ráda bych ti samozřejmě připomněla, že už se nám tady blíží další díl Zrádců. Tentokrát už druhej, premiéru je to ve středu. No a rozhodně, pokud nemáš Primu Plus a chtěl by si to zažít na vlastní kůži, tak doporučuji mrknout na stránky Cinestaru, protože tam bude každý premiérový díl vždycky ve středu a budeš to tam moct sledovat s ostatníma. No a pokud by si to chtěl zažít a vyhrát to tady u nás na Rádiu Spin, tak rozhodně neváhej a chytej ranní show s Dominikem a Krištofem, protože tam v soutěži jeden na jednoho se bude každý týden vždycky soutěžit o další a další lístky do Cinestaru. No a třeba se tam potkáme. Takže teď tenhle týden se soutěží na lístky o třetí epizodu. Takže rozhodně neváhej a poslouchej pěkně od rána, bej tebou bych si dala i budíčka, pokud se budíš teďka, tak teď už víš, že pokud chceš lístky tady od nás z Rádia Spin, tak budeš muset chytat ranní show. No tak jo, teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Rovnou mířím na dálnice, tady máme totiž nehodu na D1 na 33. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Ostředku. No a crash máme taky na D4, a to ve směru na Písek na 66. kilometru v okolí Čimelic. Je tady nehoda, a to dokonce i motorkáře, tak doufám, že jsou všichni v pohodě. No a nehodu máme taky na D11 na 66. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Klamoše. Jinak teď už jsem v samotné Praze a tady to teď vypadá, že sice centrum je takové jako zasekanější, každopádně hlásí mi to tady pouze jednu nehodu, a to na Kolbenově. Takže doufám, že pokud máš nějaký čerstvý info, že se mi ozveš, no a to na čísle 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc, no a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Posloucháš Rádio Spin v Jihlavě na 962 FM? Připrav se na

Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin. Československý underground.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání. Teď nám zrovna zahrálo I need a doctor, neboli potřebuju doktora. No a teď koukám, že tady zůstaneme u těch doktorů. Ahoj Lukáši, komu to budeme posílat?
2: Ahoj, tady Lukáš, můžu poprosit nějakou starou skladbu od Kontrafakt pro mýho šéfa Kubu, jel na trání zubů, tak ať to má za sebou, ať to nebolí, a jinak zdravím všechny barbery, ať vám to dneska utíká, ať máte plno zákazníků, mějte se hezky a pro všechny spinnery, ahoj.
1: Uf, teda Lukáši, musím ti říct, ty seš úplně nejlepší podle mě kolega, kamarád, že takhle myslíš na šéfika, vůbec mu to nezávidím, takový trhání zubů, jako to je fakt I need a doctor. Což mi teda připomíná, že jsem dlouho nebyla u zubaře. Já se tam bojím jít, protože vždycky odcházím s nějakou novou plombou. Tak dobře, tak možná bych měla být stejně statečná jako pan šéfik. Tak držím palce, ať všechno dopadne, ať ho to moc dlouho nebolí. A zdravím všechny barbry, tak jo, a jdu vám to tykon pustit. Jdu pustit Kontrafakt a rozhodla jsem se, že vám tam hodím Éru. ERA, Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. Před náma poslední hoďka komunikátorů, kde rozhodně hraju ještě tracky podle tebe. Takže neváhej, mám tady místečko právě pro ten tvůj track. Ozvi se na čísle 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku a Vic Těšink, co tady ještě budu mít teďkom při úterku. No a co spolu prosím tě probereme? Mrkneme se na Petřín. Je to tak, pokud si doteď musel na pražském Petříně pochodovat pěšky do kopečka, tak dneškem se vše opět mění. No a co se tam teďkon stalo? Slavnostní otevření čeho? Tak to ti povím už za 3 tracky a taky samozřejmě další podrobnosti. Myslím si, že šotoušové si přijdou na své. Nevím, jestli šotoušové. No to je jedno, to budeš muset posoudit ty sám, šotouši. Tak teď si dáme počasí. Tramtrada, mě to třeba radost udělalo. Hele, já musím říct, že máme teda, dělá mi radost Petřín, ale ne to počasí dneska. Máme 12 stupňů Celsia v Praze a polojasno, ve zbytku republiky 12-13. Dneska odpoledne bude v Praze polojasno až 15 stupňů Celsia, to stejný i západ Česka. No ale koukám, že Morava, tak tam nám zaprší, tam bude lejt jako z konve a bude taky kolem nějakých 16.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro bar.

Dominik fuj, Dominik, Dominik Ferry, Dominik Ferry, Dominik Ferry, Dominik Ferry, yeah. Nepochopil, co je rok, chovat se pěkně, bez už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumět, až si kluci půjčne tvojí rok. BBC do tvý pusy, sprchovat se budeš muset, pas. Možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, před náma poslední hoďka komunikátorů. No a prosím tě, rozhodně neváhej a zabalej si taky o svůj track. No a já tady mám pro tebe teď velkou, ale velkou zprávu. Dneska v 7 hodin ráno po 2 letech vyjela z pražského újezda lanovka na Petřín. Ano, spousta Pražáků ti řekne, že svět je opět v rovnováze, vše je v pořádku. No a já ti říkám, že mě to teda vlastně mrzí, že lanovky už zase jezdí, jo. Teď 2 roky bylo na Petříně jako tak pěkně volníčko, bych řekla. Člověk mohl dokonce i natáhnout ruce a nepraštil do žádného turisty. Prostě lidé, co jsou líní chodit pěšky do kopce, nechodili na Petřín, no a dalo se tam dýchat. No ale lanovka už zase frčí, takže obrň se. No a až půjdeš příští rok se svým milým nebo se svojí milou na 1. máje na kopec, no tak už se tam zase bude 5 párů šťouchat loktama pod jednou třešní. Neboj se, lanovka tam všechny doveze. Takže potkáme se, víš co? Jo, a mimochodem, čím jsou ty nový lanovky speciální? Tak to bych ti ráda řekla. Pozor, tyhle ty lanovky jsou zaláskovaný, jo? A mimo jiné, mají takovou jako specialitku, a to, že na sebe zamilovaně mrkají, když se míjej. Jo. To znamená, že jedna ta lanovka jako blikne před ním světlem a ta druhá se z toho začervená. To znamená, že když budeš sedět v té druhé lanovce, tak celý ten interiér prostě se zabarví do rudé. No a ty úplně jako zarděná, odjedeš nahoru či dolů, to nevím, to budeme muset zjistit. A bude to taková romantika. No tak chtěla jsem říct, že to jsem ráda, že aspoň někdo tady tu romantiku na Petříně mít bude. Radio Spin.

Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Momentálně máme poslední hoďku komunikátoru před náma. No a před náma taky poslední tracky na přání. Tak prosím tě, pojď ještě zavolat 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku, protože teď tady čekám právě na ten tvůj track. Máme před sebou teďkon Davea a Stormzyho a to track Clash. No a potom už je to zcela na tobě, takže už tady mám spinera, Rádio Spin, jedeme dál.

0: Rádiu Spin.
1: Na čísle 210 32 30 30
0: hrajeme přesně podle tebe.
2: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám vzkaz od Martina, který mi volal před chviličkou.
3: Ahoj, chtěl bych zahrát pro všechny spinnery, pro tebe Vicky, písničku proti 1997.
2: Jasnačka, mám to tady pro tebe, 1997, od Protivy, Rádio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů nehodů, máme na Vídeňské v Brně, opatrně tam, no a teď už mířím na dálnice, zůstaneme u Brna, protože tady máme crash na D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Brna, Dolních Heršpic. Crash je taky na D4, a to na 65. kilometru ve směru na Strakonice v okolí Let. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme novou nehodu v Hloubětíně v ulici U Vodárny. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět. Díky moc a hlavně opatrně. Automotospin, tvoje

0: Sign.
1: Radio Spin, Vicky tady s tebou, G-Wagon, který teda musím říct, že mě totálně rozjel, no a teď už se těším, co mě rozjede z tvýho playlistu, protože teď to bude zase na tobě, takže před náma je teďkon Chaka Pong, no a hned potom bude tvůj track, takže rozhodně volej 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku, teď je ten poslední track komunikátoru, který ti já tady můžu zahrát, tak jo, Vic těšink, Radio Spin. That means motherfucker, right?

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední songa na přání. Mám tady teďko na drátě právě Pepína. Čau Pepíno.
2: Ahoj.
1: Čau. No tak prosím tě, to řekni i spinnerům, jak jsi to dobře spočítal tady. Tento a příští týden.
2: Tak dneska poslední den v práci a pak volníš to až do úterý.
1: Hezky.
2: Takže my si tohle umíme spočítat.
1: Je to dobrý, tyjo. Fakt cením. Tak já doufám, že si to pořádně užiješ. Řekneš ještě teda, prozradíš, co budeš dělat během toho volna?
2: Uklízet zahrádku. Potřebujeme to zazimovat. Potřebujeme to dát nějak dokupy na zimu a taková...
1: Jasně.
2: Takový...
1: Hele, a to by mě zajímalo. Pěstujete jako dýně?
2: Hele, prosím tě, my jsme si zahrádku pořídili asi, já nevím, v dubnu, květnu možná.
1: Jo, takhle.
2: Takže my jsme to asi úplně jako nestíhali. Měli jsme tam teda nějaký rajčata, papriky, ale máme tam rakety slimáku.
1: Jo.
2: Takže ty slimáci, my jsme to spíš testovali pro ně, jo, my přijde.
1: Jasně.
2: My jsme tam měli hezký takový prostě květináč, prostě
1: jo.
2: Květníky, měli jsme tam... kytičky a blablabla. Bla, bla. Ale to prostě, když jsme tam nebyli třeba od pondělí do pátku, tak oni to všechno sežrali.
1: Je, ne, tak to je nešťastný.
2: Hezký, tak... Jo.
1: A počkej, neudělá. A nebyl to Pepíno náhodou záměr, si tak říkám, víš, jako, že mi to přijde takový, jako někdo pěstuje kytičky, květinky, někdo slimáky. Jo, ale je to zdařilej chov. Krmíte je statečně. Dobrý je to. Rozumím. Takže jedeš na zahrádku prostě potěšit svoje slimáčky. Taková bydlenka tam budeš prostě.
2: Pěkný to budeš. Musím mě spočítat, víc, že to mi nějaký nechybějí.
1: Jo. No jo. Hele, takže zdravím. Mě to jako, když se řekne slimák, mě to okamžitě hodí Harryho Pottera a toho Ronalda Weasleyho. Víš, to je to kouzlo. Žer slimáky. Takže máte takovou Ronaldovu zahradu, bychom to mohli přejmenovat třeba. Tak jo, to mě pobavilo. Díky, prosím tě, co si necháš zahrát?
2: Hele, od Refuel a Hey Girl.
1: Tak jo, takže Hey Girl od Refuel, a to jsme se shodli na tom, že to je novej banger vlastně, takže díky, že to sem dáváš do éteru. A pro koho budeme hrát?
2: Pro mě, dneska budu sobec.
1: Tak a buď. Dobře ti tak, užij si volno, užij si zahrádku, no a teď ti jdu zahrát Hey Girl, měj se krásně, díky Pepíno,
2: čau,
1: Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a už končím tady, já už končím, Váňo.
1: Já už dneska končím.
0: Já už, konečná, ten vůz už jel, já musím taky. Čau Jirko.
1: Čau Vicky.
0: Jirko, jak se máš dneska?
1: Já se mám docela dobře, řekl bych, že asi o něco líp než ty, podle toho, co mi tady teď vyprávíš, co všechno si za poslední 3 dny ztratila.
0: A pak zase částečně našla.
1: Tak to je ta lepší stránka, to je pravda.
0: Je to fajn a něco už nenávratně a tak, no a bankovnictví. Dobrý den a tímhle se chci omluvit taky všem lidem z bankovního sektoru mé banky.
1: Který si mysleli, že Vicky chce dneska okrást všechny prostě jejich klienty.
0: Ano, a že se chci asi vykrást samu sebe. Nebo domnělou sebe. Tak já se omlouvám. Tak Jirko, prosím tě, ty dneska asi nemáš na pořadu dne omlouvání se, ale něco jiného. Co se bude dít?
1: My se podíváme na chystaný oktagon, který proběhne už tuhle sobotu a opět se tam vrací do klece Carlos Vémola, takže ten jeho důchod mu opravdu moc dlouho nevydržel.
0: Prosím?
1: A mimo jiné se podíváme i na novou hudbu, protože třeba s novou deskou budou přicházet Dorian a Elboy.
0: Hezky, no tak to máte úplně nabitý, jak hudebně, tak... Dneska to bude takový jako zápasový prostě.
1: Tak, tak.
0: Hezky. Hele, Carlos Vémola, jak v tom důchodu? Kolik mu je?
1: No tak já, kolik mu je? Řekl bych, že mu je tak 4.

0: Díky, Jirko. Bylo to nenápadný do té doby, než jsem to tady zveřejnila. 12 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky a 14 stupňů. Dneska odpoledne bude lejt jako z konve, a to primárně na Moravě. Jinak ve zbytku republiky bude hezky, dokonce někde v celku i slunečno, čekej teploty kolem 15 stupňů. Zítra už by mělo být hezky úplně všude a bude až 18, to je hezký.
1: Hezký, a vy jste o to málem přišli teď.
0: A vy jste o to málem přišli, naštěstí Jirka to zachránil, takže teď už i víte, že Rosnička Viki zasáhla. Mějte se hezky, papa, čau.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: Čau, tady Aimkou a právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin. It's okay, okay.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. My se dneska koukneme na novou hudbu, a to jak na nově oznámenou, tak taky nějaký projekty, které teď dokonce už vyšly. Je před náma taky, jak už jsem před pár minutama říkal, další Oktagon, na ten se podíváme taky trochu zblízka, a to už za pár minut. No a u zápasů ještě zůstaneme, protože taky proběhnul první zápas v kleci, a to proti člověku a robotu. Hodně zajímavá věc, takže na to buď taky ready. Za hodinku si pak dáme taky naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde opět potrápím tvoje mozkový závity. No a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl nahodit tady do éteru i pro ostatní spinery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlasové zprávy. Já se budu těšit na všechny bangry, který tady od vás dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

0: do dnešního rána.
1: Jsem pak už byl starší, tak jsem hlavně jezdil hodně na skateu a tohle. No a největší úraz jsem měl asi, když jsem spadnul z 10 schodů, kdy prostě se ten skate podlomil, mně se rozjeli nohy jako na Vandama, podražený paty a šílená bolest prostě v číslech.
0: No tak natrhnout si pytlik není nic příjemného.
2: Romana, dobré ráno. Když jsem byla menší, jezdila jsem k babičce na prázdniny, tak tam měla strašně moc zvířat a měla tam i ovce a já jsem je šla jednou nakrmit a jedna ovce mě kopla a vyrazila mi kus zubu. Takže
3: to. Čau, tady jsem byl. Když jsem byl malý, tak se mi stalo, že jsem sekal dříví sekerou, která byla tak dvakrát větší než já. Trošku jsem se netrefil do toho dřeva a trefil jsem se sobě do nohy mezi palec a ten druhý prst. Doteď tam mám jizvu jako kráva.
0: No, tak můžeš být taky rád, že tam máš všechny prsty.
4: Že jsem lezl po skříni a ta na mě spadla kvůli tomu, že jsem si chtěl vnitř CDčko na televizi.
0: No dobře, tak tady už bych to dneska zastavil. Já jsem rád, že se u toho Rádia Spin ještě vůbec můžeme slyšet, protože ty vaše bebíčka, to rozhodně není nic hezkýho. Tak na sebe dávejte hlavně pozor, ať se můžeme slyšet zase zítra ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, už tuhle sobotu nás čeká další gala večer Oktagonu, tentokrát už s číslovkou 94. No a hostující země tentokrát nebude Česká republika, ale bude to Německo, konkrétně tenhle turnaj se odehraje ve Frankfurtu. Ale to neznamená, že tam nebudou zápasit Češi, protože v titulovém zápase se objeví David Kozma, mimo jiné fighter, který se taky tady objevil u nás ve Spin ránu na Radio Spin. No ale bude tam třeba taky Carlos Vémola, který ho čeká, řekl bych, opravdu těžký zápas, a to proti Federiku Vosgrónovi. Federik Vosgrón má 5 výher z 5 zápasů, takže zatím čistý štít. Carlos Vémola tam samozřejmě nějaký prohry jsou, ale naopak má 38 výher, takže opravdu je to o dost zkušenější zápasník. Ale tady to bude dost zajímavý v tom, že oba to jsou vlastně bojovníci, který radši fajtějí na zemi. Federik Vosgrón, tak ten má úchop jako snad nikdo, takže jsem fakt zvědavej, jak tohle dopadne. Co tady koukám zatím, jak tipujou lidi, tak to vypadá, že zatím si ani tipaři neví rady, a i tady to vypadá, že to bude nerozhodně. Každopádně, jestli nebudeš mít do Frankfurtu cestu, tak samozřejmě můžeš koukat i přes pay-per-view z pohodlí tvýho domova, a bude to teda už tuhle sobotu Oktagon 94. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Na D8 aktuálně vidíme velký zdržení u 43. kilometru. Postojíš si tady obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D11. I tady vidím obousměrnou štosovačku, a to u 56. kiláku. Jinak ostatní dálniční tahy vypadají, že jsou v pohodě průjezdný. Stejně tak v Cajku jedou i regiony. Když se podíváme na silnice v Praze, tak tady velký zdržení hlásí Kulaťák v Dejvicích. Vidím tady taky zdržení na Štěrboholský spojce, a to směrem na Záběhlice. Co se nehod týče, tak tady potom vidím jenom jeden crash, a to na Černokostelecký. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Československý underground.
2: OK. Zdravím posluchače rádia Spin. Moje jméno je Rush. A tohle je song Nepřítel. OK. Ja. Ha.

0: a něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: přesně podle tebe, takže tomu nebude jinak ani teď. A teď budu hrát přesně podle Rainyho, kterýho tady mám už na drátě. Čau, Rainy.
1: Nazdar, nazdar, čau.
0: Tak Rainy, my jsme se tady bavili, že hodíme nějakýho refua, nechal si výběr na mě, já teda hodil pán svý zóny společně s Bobby Blazem, může bejt?
1: No jasně, je to taky bangry, to víš, že jo.
0: My jsme se tady bavili o tom, že refu totiž nedávno vydal novou pecku, a to s takovýma mladejma klukama na Instagramu, který vlastně točí repy. Viděl jsi je už dřív na tom Instači, nebo si je na ně přišel až s tímhle klipem?
1: Hele, já jsem je viděl ještě předtím, než se vůbec dostali do podcastu k Ivnovi, vesměs potom se tam objevil review, ale znal jsem je už předtím. A na to, kolik jim je let, tak jako hážu to neskutečně. No a teďka, když jsem viděl, co vlastně dokázali vytvořit během 2-3 dnů ve studiu, za mě naprostej banger. Já doufám, že někdo neukřížuje za můj názor, ale za mě ty kluci mají obrovský talent. Já bych jim přál, aby to dotáhli někam ještě trošku dál, protože podle mě na to šanci určitě mají.
0: Hele, já se po tohle klidně podepíšu, protože to, jak to tyhle mladí kluci sekají, nakládají, je to opravdu super a myslím si, že před sebou ještě velkou kariéru mají. Každopádně, Rainy, díky moc teda za refua, kterýho teď hážu do éteru. No a měj se hezky, hezký den, čus.
1: No, taky, všem taky hezký den, čágo. Radio Spare.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v úterním Spin Extra. Dneska máme 22. září, svátek slaví Darina, takže všem Darinkám přeju jenom to nejlepší. No a my se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom. Tentokrát tam pro tebe budu mít ready 3 kapely, 3 interprety, který budou mít nějaký společný pojítko a na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. Ještě než se na to ale vrhneme, tak se samozřejmě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, ne, kecám, 20 stupňů, pomalu to, už jsem to tady docela přestřelil, nějakou plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky s tím, že nejchladnějíc aktuálně hlásí Jihlavsko nebo taky Karlovarsko, kde vidím 11 stupňů. Zítra tak maxima vidím na 17 stupních a bude to stejně jako dneska polojasný.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Posloucháš Radio Spin, máme krátce po 2 hodině odpolední, no a to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména se společným pojítkem, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Kanye West, taky Rihanna, a do třetice jsou tady i Linkin Park. Nechám to schválně takhle za začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo spojovat tyhle 3 jména, tyhle interprety, Kanye West, Rihanna a taky Linkin Park, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia, jak jinak než na číslo 210 32 30 30. Tak uvidíme, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Kanye West, Rihanna a taky Linkin Park. Já jsem ti sliboval nějakou nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Dneska mě zajímá, co by teda mohlo spojovat tyhle jména, a je to něco, co má co společného s nějakým místem. Je to místo, který bych řekl, že všichni z nás velice, ale velice dobře známe. Takže jestli už teď tušíš, jaký místo by mohlo spojovat Kanyeho Westa, Rihannu a taky Linkin Park, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Radia Spin. Zároveň taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Nějaký správný odpovědi už se tady možná začínají objevovat, ale vy, co z vás, co ještě stále váháte, tak pro vás ještě samozřejmě za pár minut tady přiletí další nápověda. Radio Spin!

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat Kanyeho Westa, taky Rihannu. A nechybí ani Linkin Park. My už víme, že hledáme nějaký místo. Je to místo, který všichni z nás moc dobře známe a má to taky přímo co dočinění s těmahle konkrétníma trackama, ze kterých jsem teď pouštěl ukázku. Takže Kanye West, Runaway, Rihanna, Don't Stop the Music a Linkin Park, Numb. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Kanyeho, Rihannu a Linkiny a jejich tyhle tři tracky, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin. Na D8 aktuálně vidím velký zdržení u 45. kilometru. Štosuje se to tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha potom dávej taky na D11 u 70. kilometru. Tady vidím obousměrnou štosovačku. No a v neposlední řadě si postojíš taky na D1, kde je zasekaný příjezd do Brna, a to už od 160. kiláku. Regiony tak ty aktuálně jdou v pohodě. Co se pak Prahy týče, tak vlastně ani tady to nevypadá úplně zle. Lehkou štosovačku vidím jenom v Kbelský ulici, a to směrem ven z Prahy. Štěrboholská spojka, ta se pak štosuje ve směru na Černý most. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při úterním odpoledni někde číhaj, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady pak budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Posloucháš Radio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav se na změnu.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat Kanyeho Westa, Rihannu a taky Linkin Park. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, takže jdeme rovnou na vaše odpovědi. Víme, že jsme dneska hledali nějaký místo, který tuhle trojici spojuje.
1: Interpreti spojuje to, že natáčeli videoklipy ke Slepíčkám v Praze.
0: Tak tady máme, že všichni tihle interpreti natáčeli nějaký klip v Praze. To zní docela dobře, jdeme si dát ještě nějakou vaší hlasovku.
2: Čau, tady Puty, tak jestli jde o místo, tak Kanyeho, Linkin Park a Rihannu místo spojuje Praha, protože všichni tři natáčeli videoklip v Praze.
0: A tady to máme potvrzený a samozřejmě je to přesně tak. Dneska jsme tady hledali Prahu, protože jak Kanye West, tak Rihanna, tak Linkin Park právě v Praze natáčeli jeden ze svých videoklipů. Těch správných odpovědí se tady objevila dneska hromada, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v jednom na Rádiu Spin si dáme zase zítra, a to krátce po 2. hodině.

0: Radio Spin, Jirka za Majkem, my i dál pokračujeme v úterním Spin Extra. Dneska máme 22. září, svátek tak slaví Darina, takže přeju jenom to nejlepší. Mimo jiné je dneska taky Evropský den bez aut, takže vy všichni, co dneska můžete nechat auto v garáži nebo zaparkovaný někde, tak to rozhodně udělejte. My se už za moment podíváme na první zápas v historii, který proběhnul robot versus člověk. No a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy. Samozřejmě se ještě v rychlosti tak jdeme podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 16 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, s tím, že nejchladnějc vidím, že je aktuálně na Liberecku, a to 11 stupňů. Místy vidím taky lehký přehánky, který nás budou trápit, ale nic velkého by to být nemělo. Zítra tak sice to bude taky pod mrakem, ale žádný přehánky by nás neměly trápit a maxima se zítra vyšplhají na 17 stupňů.
1: Spin Radio. Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

0: Za 4 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu

Posloucháš Radio Spin. V Americe společnost REC uspořádala vůbec první zápas v historii, kde se proti sobě postavil robot a člověk. Úplně jak z filmu Já, robot. No a spoiler alert, bohužel tenhle zápas lidstvo prohrálo. Ale nutno podotknout, že toho robota pilotoval vlastně taky člověk, který stál jenom za tou klecí, kde se bojovalo. No a navíc si myslím, že vybrali úplně špatného bojovníka. Ten týpek, který tam bojuje, tak vypadá, že ho sebrali bůh ví kde. Proti robotovi by se samozřejmě neměl postavit nikdo jiný než Carlos Terminator Vémola, protože jedině Terminator se může porazit a rovnat novým Terminátorům. A takovýhle zápas, myslím si, že by byl vlastně hodně, hodně zajímavý. Taky ten zápasník, který tady byl, tak byl v podstatě ve výstroji pomalu jak hokejista, protože nikdy nevíš, kdy se tomu robotovi splašej kladiva a bouchne nějak blbě. A jelikož jsou to prostě ocelový ruce, tak to asi bude bolet o něco víc. Každopádně dost zajímavý, já sám jsem zvědavý, jestli se třeba něčeho takového dočkáme i tady u nás v České republice. Osobně by jsem na to určitě zašel. Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, celý tenhle týden tady u nás v éteru můžeš vyhrát bike pasy do trail areálu na Klínovci. No a k těmhle dvou pasům přihodíme taky dvě food karty, které jsou nabitý na 1000 korun každá, takže potom, až si tam zajezdíš a trochu ti vyhládne, tak si tam můžeš dát i něco k jídlu. Navíc, když taky uslyšíš soutěžní track od PSAček s názvem Já to říkal, tak dostaneš taky instruktora, a to úplně zdarma. Jak se do téhle soutěže zapojit, tak stačí jenom poslouchat Radio Spin, a když uslyšíš soutěžní zvuk, který zní přesně takhle, tak od té doby začni počítat tracky. Počítej všechny tracky až do doby, než opět zazní tenhle soutěžní zvuk. No a potom už stačí jenom zavolat k nám do studia na číslo 210 32 30 30 a když budeš třetí volající a řekneš nám i správný počet těchhle tracků, který mezi těmahle soutěžníma zvukama zazněly, tak jsou bike pasy a food karty tvoje. No a navíc, když teda mezi těmahle soutěžníma trackama zazní taky PSH a Já to říkal track, tak dostáváš i zadarmo instruktora. Takže rozhodně už je na stopkách, soutěžní zvuk může přijít na prosto kdykoliv. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 hlásí aktuálně velký zdržení u 52. kilometru, štosuje se to tady obousměrně, bacha na to, bacha na obousměrný zdržení taky na D8, kde si postojíš u 43. kiláku, na D1 pak velký zdržení vidím směrem na Brno, kde si postojíš u 166. kilometru. Regiony aktuálně vypadají, že jsou všechny naprosto v pohodě průjezdný, tady nevidím žádný velký štosovačky, žádný nehody. No a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně, ale postojíš si třeba taky v Bubenečském tunelu směrem na Povltavskou. Spojovací hlásí taky potom obousměrný zdržení. Pražský okruh v okolí Řeporí i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. No a co se nehod týče, tak jeden crash vidím na Černokostelecký ulici. Tak hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Mládí jsem si říkal, že mý město spí, nikdo nevidí ty příběhy, co prostupujou zdí. Odráží se od lidí, občas zlejch, občas nevinných, duše města ta je v dlaních jako sníh. Když jsem jinde, vím, že sever pulzuje mi tělem, jak se vrátím, vidím známý hazardovat s fetem. Neschopný ho opustit, neschopný se proměnit, potáhnu šit, zavřou oči sníh, že bude líp.

0: podle tebe.
1: I dál hrajou přesně podle tebe, no a v rámci pořadu Spin Extra před sebou teď máme už poslední track na přání a o ten si teď řekne Karolína.
2: Čauko, já bych Lukášovi chtěla nechat zahrát Barvy od Viktora Šína.
1: Viktor Šík na Barvy poputujou teda pro Lukáše, takže Lukáše tímhle zdravím. Samozřejmě i vás, všechny ostatní, kteří třeba máte rádi Viktora Šína, jdeme si to společně užít.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s

pojďte s náma na by, jelibo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj za to vždycky ty.

Rádio Spin. Dál.

0: Přeju ti příjemný úterý, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau spineři.
0: Máro, já jsem tady dneska spinerům říkal o vůbec prvním zápasu v historii, který proběhnul v ringu mezi člověkem a robotem. Kdo myslí, že vyhrál?
1: Já doufám, že člověk.
0: Tak zklamu tě, vyhrál robot.
1: Jako fakt?
0: Vyhrál robot, ale jako... Ještě to nebylo úplně tak, jako aby to byl ten robot sám za sebe, on tam byl prostě týpek s vysílačkou samozřejmě a
1: no,
0: ovládal ho.
1: Jako ocelová pěst.
0: Jo, přesně tak. Akorát, že tam nebyly teda dva roboti, ale byl tam prostě s ním člověk.
1: A kdo zápasil? Jak to, že prohrál?
0: Ale já nevím, já jsem tady viděl nějaký video, ten týpek vypadal, že ho sebrali někde prostě na ulici.
1: Prostě pojď tam tady bojovat, jako bezďáka.
0: Vtipný teda bylo, že mu dali jako výstroj pomalu hokejovou, protože
1: asi to bude bolet.
0: Od toho robota jako dostat. No ale samozřejmě vybrali špatně. Měli vybrat Carlos se Terminátora Vémolu.
1: No to by bylo úplně
0: koho jiného samozřejmě.
1: To je jasný. Hele, tak to už je otázka času tím pádem, když se tady budou fajtit roboti.
0: Myslíš, že se dočkáme třeba někdy v České republice, že bude nějaký třeba gala večer robotí, takhle nějaký event?
1: Jirko, tak proč to neuděláme my dva, ne? Pozvem spinery a uděláme velkou party?
0: To proč to tady říkáme do éteru?
1: Ne, neposlouchejte. To je interní.
0: No nic, tak my už tady končíme, my se tady ještě potřebujeme o něčem pobavit. Ještě předtím ale se podíváme, jak to vypadá venku. Praha hlásí aktuálně 16 stupňů, je tam teda pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra tady vidím, že se maxima vyšplhají na 17. Tak užívej pohodovej zbytek dnes s Márou, potom samozřejmě taky s Aničkou Oravcovou a slyšíme se zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio. Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Radio Spin. Dabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
6: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
7: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
8: Oni jem, daddy cool, navždy neasi. Jak na stráž pod na pláž, more neasi. Prečo máš se

0: šoukola šamrol.
1: Za minutu 4 hodiny, přesný čas na Rádiu Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Počuješ ten beat jako hrám, Igo? Můžeš hodit všetko bokom, veš, daj si pivo. Alebo ne.

22. září svátek dneska slaví Darina. No a za chvilku se podíváme na to, že v Praze máme ty nejlepší tramvajáky a tramvajačky. Jo, a mám pro tebe argument, který zavře pusu Brňákům, Liberečákům, Ostravákům, úplně všem, kdo by pochyboval o tom, že pražský tramvajáci nejsou tak dobrý. Debata o tom, kdo je nejlepší, kdo má nejlepší tramvaje, já ji tady za 5 minut definitivně rozseknu a už ti bude jasný, že prostě Pražáci v tomhle jsou nejlepší. No takže dneska to bude hodně o chvátání, hodně o vytahování, ale nezapomeň taky, že hraju podle tebe, takže můžeš být klidně i z Brna, z Ostravy, z Liberce, odkudkoliv, zahraju tvůj oblíbený banger na čísle 210 32 30 30 nebo taky pokud pošleš voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Čo na Spinu startuje právě teď.

0: do dnešního rána.
1: Jsem pak už byl starší, tak jsem hlavně jezdil hodně na skateu a tohle. No a největší úraz jsem měl asi, když jsem spadl z 10 schodů, kdy prostě se ten skate podlomil. Mně se rozjeli nohy jako na Vandama, podražený paty a šílená bolest prostě v číslech.
0: No tak natrhnout si pytlik není nic příjemného.
2: Romana, dobré ráno. Když jsem byla menší, jezdila jsem k babičce na prázdniny, tak tam měla strašně moc zvířat a měla tam i ovce a já jsem je šla jednou nakrmit a jedna ovce mě kopla a vyrazila mi kus zubu. Takže to.
0: Au.
3: Čau, tady jsem byl. Když jsem byl malý, tak se mi stalo, že jsem sekal dříví sekerou, která byla tak dvakrát větší než já. Trošku jsem se netrefil do toho dřeva a trefil jsem se sobě do nohy mezi palec a ten druhý prst. Doteď tam mám jizvu jako kráva.
0: No, tak můžeš být taky rád, že tam máš všechny prsty.
4: Že jsem lezl po skříni a ta na mě spadla kvůli tomu, že jsem si chtěl vrnit CDčko na televizi.
0: No dobře, tak tady už bych to dneska zastavil. Já jsem rád, že se u toho rádia Spin ještě vůbec můžeme slyšet, protože ty vaše bebíčka, to rozhodně není nic hezkýho. Tak na sebe dávejte hlavně pozor, ať se můžeme slyšet zase zítra ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

Radio Spin, s tebou Mára a pražský tramvajáci jsou nejlepší v Evropě. Jo, jo, díky. To je bylo potřeba, děkuju. Ne, český, ale opravdu pražský a mě jako Pražákovi prostě to zní dobře, říká se to hezky. A v čem to teda spočívá? Naši tramvajáci a tramvajačky, důležitý říct, vyhráli mistrovství Evropy, takže dovednosti v tramvaji, přesnost, brždění, schazování kuželek, prostě všechno, co do provozu potřebuješ. Na příští ročník bych teda přidal vyhazování spradlavých bezdomovců, to mi přijde jako zajímavá disciplína a hodila by se do provozu. Bohužel, jak už to občas bývá, stala se tam i jedna velká nepříjemnost. Brňáci byli diskvalifikováni. Já vím, je to drsný, už to řeší dokonce i brněnská ambasáda. Ten důvod, je to hodně nepříjemný, ale Brňáci podváděli, no. Brňáci podváděli, nejezdili totiž v tramvaji, ale v šalině. Já vím, je to blbý. Hele, zakápnem slzu za Brňáky, oni to mají vždycky těžký, tak doufám, že příští rok se kluci budou snažit víc. Posloucháš Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Příjezd do Brna, klasický po D1, zasekaný zhruba na 12 minut. Nehoda je potom na D11, 59. směr Praha, uzavřený pravý jízdní pruh, takže na to bacha. V regionech crash v Plzni na sadech 35, zdržení v Budějkách na nádražní a nehoda je v Brně, Porgesova a tak ještě Frýdek, tady je nehoda na hlavní třídě. Hlavní město, čerstvá nehoda, před chvilku mi volal Ondřej, říkal, hele kámo, příjezd po D1 do Prahy, je tam čerstvá nehoda, měl pravdu, 5. května, dej na to bacha, na příjezdu do Prahy. Ještě mrknu na kolony, Štěrbohovská spojka od Černáku zasekaná, tak jižní spojka od Spořilova, červeně svítí spojovací v Holešovičkách Žitná a zdržení samozřejmě taky pražský půlkruh, 23. směr D1 a 15. kilák směr Ruzeň, obojí kolem 10. Ode mě z dopravy je to zatím všechno.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: parku Klínovec.
1: Rádio Spin s tebou Mára a jak bylo řečeno, Rádio Spin tě dostane do Klínovce na triál, prostě na ty nejlepší zážitky s kolem. No ale očividně nikdo nechce bike passy a očividně nikdo nechce taky food karty, který tady pro tebe mám ready do trial areálu Klínovec. Ještě vysvětlím pro jistotu pravidla, jak to funguje, jo? Před chvilkou jsi slyšel tady ten zvonek. Zahrálo určitý počet tracků, pak zase. No a tvým úkolem bylo spočítat, kolik tracků mezi zvonky zahrálo. Zatím tady nemám nikoho, takže jestli tušíš, kolik to mohlo být tracků, 210, 32, 30, 30, volej právě teď, beru rovnou do éteru, protože přece si to nenechám pro sebe, já to chci rozdat, chci to dát někomu z vás, takže kdokoliv, kdo by teďka chtěl si rozjet svoje cyklistické závody, nebo prostě jenom obyčejně si dojít pro tyhle foodkarty, tak může vyhrát, tak konečně zafungovalo. Mára, Rádio Spin, kdo se mi dovolal?
2: Ahoj Máro, to je Luděk.
1: Lučku, kolik tam bylo?
2: No, já jsem slyšel přední ten zvonek, právě že už konec toho, tak musím typovat, tak to zkusím, hle, dám 4.
1: Lučku, já ti to vlastně nemůžu říct, protože jsi první, takže já jdu za dalším spinnerem, ale zkus to zítra. Mára, Rádio Spin, koho mám na drátě?
3: Čau, tady Pája.
1: Tak Pájo, taky zkus.
3: Kolik bylo písniček?
1: No, mezi zvonky.
3: 4.
1: 4, no, Pájo, hele, jsi druhej a taky mi to nezní úplně dobře. Bohužel, zkus to třeba zítra, tak no, vymyslí to někdo, jsem na to zvědavej, 210, 32, 30, 30, třetím už to dám, to je takový jsou pravidla tady u nás na Rádiu Spin. Bude ten počet správně? Mára, Rádiu Spin, kdo se mi dovolal?
4: Rádiu Spin.
1: Haló, koho mám na drátě?
5: Čau, tady David.
1: Davide, tak co, budeš vědět, kolik tam zahrálo tracků?
5: Zahráli 3.
1: 3, jo. Tak počkej. Tak zahrál DJ Snake. To je pravda. Taky Run. Zahrálo PSH více. A ještě něco podle tebe, nebo už ne?
5: Určitě ne.
1: Určitě ne? Jsi si jistý?
5: Jsem si jistý.
1: No tak je to tvoje!
5: No jasně,
1: tak gratuluju, hele, získáváš dva pásy prostě na Klínovec do areálu, taky ještě dvě foodkarty v hodnotě 1000 korun. Tušíš, koho tam vezmeš na ten Klínovec?
5: Tuším, kamaráda,
1: dobře, hele, tak si to s kámošem užij, díky moc, že jsi zavolal, krásně jsi to zvládnul a zítra se soutěží zas. Tak se měj hezky a zůstaňme na drátě.
5: Ahoj. Díky.
0: Nevyhrál? Nevadí. Šancí na Rádiu Spin je víc než dost. Rádio Spin.

0: Čel na spinu, s tebou Mára, no a za chvilku tady odpálíme Rap DNA, ale ještě jednou pro jistotu připomenu pravidla soutěže, která tady běží u mě, u Jirky, a to samozřejmě pro 2 bike passy do trail areálu Klínovec a k tomu ještě 2 food karty na občerstvení v hodnotě 1 litru, takže jako velký price pool a dneska ta jako účast byla taková trošku slabší, takže je potřeba připomenout ty pravidla pro jistotu ještě jednou, a to, že když uslyšíš tady ten zvonek, tak od téhle chvíle začínáš počítat. Začínáš počítat, kolik hraje tracků, až do dalšího zvonku. Jo, zvonek na začátku, počet tracků, zvonek na konci. To číslo tě zajímá, může to být 1 track, 2 tracky, 3, 4, 50, já nevím, ne, protože 50, prosím vás, 50, ne, OK? Dejme tomu, že třeba maximálně 4. Každopádně to si musíš zapamatovat a hnedka mi volat. Jakmile uslyšíš, že ten zvonek zahrál, hnedka mi volej 210, 32, 30, 30 a musíš si to pamatovat a musíš být třetí. Takový jsou pravidla. Ještě jedna taková kulišárna, když zahraje tady ten banger. Já to říkal. PSH, já to říkal, naprostý banger. Tak k tomuhle bangeru dostaneš dokonce i instruktora zdarma, jo? Do toho Klínovce, takže aby se pořádně naučil jezdit traily. Takže takovej je price pool, takže já doufám, že zítřejší účast bude velká, protože dneska už nesoutěžíme, ale zítra zase jo. Budu ti držet palce a teďka Rap DNA. Kecám, ještě si dáme samozřejmě počasí, a tě víš, jak se oblíct, jak je venku. No a je tam co? Je tam zima, 15 stupňů, je to hrůza, je to bída, večer kolem 8. Zítra 17, polojasno, ale vypadá to, že se oteplí až v neděli, kdy bude 22 a bude slunečno. Tak snad. S tebou Mára a jak jsem slíbil za chvilku Rap DNA.
1: Spin Radio. Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Rap DNA s tebou má Ráčil na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsem ti pouštěl tady ten základ beatu. Takovej vznešený, něžnej a bylo to docela easy, protože si Hectora a jeho upgrade poznal.
1: Jsem jí vydunil, vzal jsem jí na výlet.
0: To byl včerejšek. Dneska by to mohlo být trošku těžší, tak uvidíme, včera přišlo extrémně moc odpovědí, tak věřím, že dneska to bude větší voříšek a mám pro tebe českou věc, ale od interpreta, nebo od týpka, který se tady nenarodil. Ber to jako nápovědu, uvidíme, jestli ti to pomůže. Tady je základ. No a tě do toho budu trošku mluvit, aby to zase nebylo úplně jednoduchý, takže taky takový trošku vznešený song. Jsem na tebe zvědavý, jak se s tím dneska popereš.

0: Rap DNA s tebou má Ráčel na spinu 20 minut po pátý, to znamená, že už jsme si odhalili dnešní sample, takhle zní. Dál už ti ho pouštět nebudu, protože už jsme se ho přece jenom hráli. Co ti ale řeknu, je, že to tady zkoušel třeba takový Ondřej, tak uvidíme, jak Ondřej byl blízko.
1: Ale je to Šín a nepamatuju se, že to ráno nejsem já. Něco takovýho,
0: to mi Ondřej úplně ještě jako nestačí, ale Šín. Šín to opravdu je, dneska hledáme tohohle borce z Kazachstánu. Jaký ale jeho track, tak možná ti pomůžou ještě bicí. I když to není zas tak velká nápověda, co ti ale možná napoví, ale budeš se muset přestěhovat trošku na střední školu a trošku zaspomínat v hlavě na periodickou tabulku prvků a podívat se nebo zjistit, co je A, U. A to už by ti mělo napovést úplně nejvíc, takže doufám, že už teďka odpovědi ještě nějaký přijdou, jsem na to zvědavej, držím palce.
2: Postal se, dej vědět, apka Rádia Spin, nebo telefon 210 32 30 30.

0: Komára, za chvilku půl šestá, to znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample. Jsem na to zvědavej, takhle zněl. Už jsme teda věděli, že to je týpek z Kazachstánu, a.k.a. Viktor Sheen. No a taky jsem ti říkal, ať se zaměříš na periodickou tabulku prvku a na prvek jménem AU. Tak uvidíme, jestli tohle pomohlo. Ondík.
1: Čau, čau. Myslím si, že se jedná o Viktora Sheena a písnička Zlato.
0: Co Ondra?
2: Tak je to Viktor Sheen a je track, se jmenuje Zlato.
0: A ještě trochu bojoval Michal.
3: Jaj, to je ta. Tak já jsem poznal, že to je Sheen, ale on tak myslel, že to je právě ty světy. No, AU, to je Zlato.
0: No ano, Viktor Sheen a jo, Zlato. Naprostej banger z roku 2019, že před covidem. To byla doba, ne? Tak to bylo úplně, jiný svět. Každopádně tady ten banger už si za malou chvilku pustíme, vychutnáme úplně celý, takže nezapomínej poslouchat dál. Děkuju, že jsi volal a posílal svoje tipy na Rap DNA a dáme zase zítra. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnici a to D10, kde je nehoda na 67. kilometru, děti teďka úplně skáčou radostí, směr Praha. Jinak je to všechno, ještě menší zdržení na příjezdu do Brna podaj jedničce, ale jinak je to všechno. Regiony, kreš v Plzni na sadech 35, taky Barvínkova, v Budějkách se boural na Rudolfský třídě a v Liberci na 35 v centru, blízko nádraží, bacha na to. Hlavní město, tady je nehoda na příjezdu podaj jedničce na 5. května, příjezd do Prahy a taky nehoda na Hornoměcholupský, kolona potom na Štěrbohovský od Černáků až zhruba po Průmyslovku, taky na jižní spojce od Spořilova, červeně svítí Povltavská, v Holešovičkách Průmyslovka a taky Průmyslovka Ukbelský. Zdržení ještě na Pražském okruhu 23. směr D1 a 15. směr Ruzeň. Ode mě z dopravy je to všechno.
4: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin
5: Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Posloucháš Radio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav se na

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Radio Spin, s tebou Mára, úterý, svátek dneska slaví Darina, no a k tomu zahrajem taky tracky na přání, protože za chvilku tady odpálíme hodinku, kdy budu hrát jenom tvoje oblíbený pecky, tak na to nezapomeň, naopak šup do naší mobilní aplikace nebo už dávej číslo 210 32 30 30 a objednávej stejně jako Teres.
1: Pištovi do Litoměřic, až ho máme rádi, myslíme na něj.
0: Já ho mám taky rád, Pištu jednoho užatýho a co mu pošle, tak je super věc, kterou jsem dlouho neslyšel, Michailov Separ Pac-Man, skvělá hra, skvělý track, tak si to nemůžu jít. Radio Spin!

0: tvoje tracky na přání, ale k tomu potřebuju tebe. Budu potřebovat třeba takovýho Michala.
1: Ale ty tam prosím Paulího Garanda.
0: Dobře, takže jeden Paulí Garant. Vybral jsem tady svůj oblíbený single ještě s Benem Noci a dny. Zahraju taky Barče.
2: Já si myslím, že bychom si mohli dát ještě odbýt. A to pak?
0: No tak jo, já si taky myslím, že bychom si měli dát i za I Hope TF. Ten banger mám nejradši z celého alba, takže začátek velmi slibnej, ale zatím těch voiceovek za stolik není, je to škoda, objednávej, máš tam prostor, máš čas, je to opravdu jednoduchý, zmáčneš hlasovej vzkaz, jukebox a už to tam sypeš, máš na to 20 sekund, to se sebe nějaký track dostaneš a potom ti ho moc rád zahraju. Tvoje hodina, tvoje tracky, těším se na to, jdeme na to. Ale ještě předtím, rychle počasí mrknem na to, aktuálně něco kolem 15-14 stupňů, něco takovýhleho, večer se nám ochladí na 6 a nejbližší oteplení čeky až v neděli, kde má být 22 a slunečno, jinak bude kolem 15 až 16 stupňů. S tebou Mára.
3: Spin Radio.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
7: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Hraju přesně podle tebe a to celou hodinu a všechny tracky, co tady slyšíš, tak jsou jenom díky tobě, takže patří ti velké díky, nebudu to zdržovat, jdem se podívat za Karlem.
1: Karel, tak třeba Izomandias Sold Out. Jenom ať se mají všichni lidi dobře takhle při úterku a super. To mi stačí.
0: Paráda, to je

0: krásná message. Ať se mají všichni při úterku hezky. Není to hezký? Je to hezký. Takže díky moc, Karle, za Iza a Nick Tenda. Zahraju taky Michalovi.
1: Něco o Snubluga, jestli bys mohl.
0: Dobře, něco o Snubluga, to bych určitě mohl. Třeba Still a G-Tank. Trošku starší věc, není úplně známá, já jsem ji nedávno objevil a je skvělá. Strašně mě baví, taková pomalejší, prostě totální snupovina. No a do třetice to bude velký fanda, a to Ondřej.
2: Takhle to bude krásný, Roll Deep a Good Times, super.
0: Tak jo, dokonce o nich teďka slyšel i Ondřej u Poety v Rap Mondays, takže Rap Mondays u Poety, prostě vyplatí se to dokonce poslouchat, je to skvělý, je to pecka, baví nás to a teďka jedny

0: Jen máme čtvrt na sedm, úterý a hodina, kdy Hraju jenom podle tebe pokračuje v plném proudu. A teďka jsem se mrknul do naší mobilní aplikace a tam přistála voiceovka třeba od Doma.
1: Čo má Robo, prosím, Farou Monč, Simon Says, díky.
0: Naprostej banger, tak to si samozřejmě dáme. Zahraju taky pro Denise, který mi jsem před chvilkou volal.
2: Maličko, Denis u telefonu, tam je něco s Monikou Bagárovou, jak máte písničku. Sestra.
0: Monika Bagárová, Natália, sestra, jejich banger. No a do třetice to bude Stanley taky z naší mobilní apky.
3: Čau Máro, tady Stanley, zahraj mi prosím tě H1.6, jako včera, tentokrát, ale skladbu Celou noc. Pro všechny řidiči, ať dojedou bezpečně tam, kam potřebujou. Díky, čau.
0: Taky díky, Stanley, že takhle myslíš i na ostatní spinnery. Každopádně, hoďka, kdy hraju jenom podle tebe, je pořád v plném proudu. Místo v playlistu pořád mám, takže klidně posílej voiceovky, koukám do apky, taky zkoušej naše číslo 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Witty, New Jerusalem, get the fuck up, Shaolin, get the fuck up, Long Isle, get the fuck up, Worldwide, get the fuck up.
1: Synkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D10, 67. kilometr směrem do Prahy, crash taky na D11, 60. směr Jaroměř, je tady zavřený levý jízdní pruh a ještě D1, exit 194, výpadovka směrem na Prahu, je to v zatáčce, tak ať do toho nenalítneš, musíš tam projíždět se zvýšenou opatrností, to mi píšou mapy.cz. V regionech 5 minut na silnici číslo 7 před Slaným od Prahy, nehoda taky v Havířově, a to na hlavní třídě. Mrkneme ještě do Prahy a tady vidím, že je zasekaný trošku příjezd do Prahy, a to hlavně kvůli nehodě na 5. května, bacha na to. Nehoda taky ještě na Komořanský, kde to je nejvíc zasekaný, koukám na Štěrbolskou spojku, aktuálně ta svítí červeně, taky Bělohorská směrem na Pražský okruh, tady dokonce kolem 6 minut, trochu vázne Povltavská a taky ještě Bubenecký tunel, ano, směrem na Troju. Ode mě je to právě všechno, kdyby si měl info 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, kam taky objednávej tracky na přání.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Československý underground.
2: Yeah, yeah. Zdraví tě Štefko, Fidek Místek reprezent. Zdravím všechny posluchače rádia Spin a

0: Je to přesně tak, hraju podle tebe to celou hodinu, mám tady pro tebe připravený opět 3 tracky jenom podle tebe, buď to z naší mobilní apky nebo z našeho čísla. Budu hrát pro Lukáše.
1: Ahoj, tady Lukáš. Bych chtěl zahrát pro Fedu, pro Adriánku, jestli můžu, tak Kalin, vítej mezi náma.
0: Dobře, takže pro Adriánku zahrajeme Kalina, zahrajeme taky do barbershopu.
2: Zdraví děda Adam z Royal Barberu. Zahraj nám prosím tě něco do všech Royalů, něco od Elnina, něco novějšího. Děkujeme moc, mocinky moc. Páček a pusu.
0: Páček, pusu, taky zdravím. Nick, Elnino, pardon, hele, zatím pořád jedna věc, ale je furt dobrá. Doplníme Elnina, doplníme i kvůli vašemu barbershopu, ať vám to tam pěkně hraje. No a do třetice to bude Val, která napsala do naší mobilní aplikace, že stojí akorát, to vypadá na spojovací, spojí na spojovací směrem dolů do Vysočan, je to tam zúžení do jednoho pruhu, takže tam se ještě trošku zdržíš, díky Val. A jelikož Val prej v kolonách stojí každý den, co mi tady tak píše, tak si dáme jednoho ASAPa Everyday.

0: podle tebe. Ladíš Radio Spin, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Určitě stihneme ještě takový tři tracky. Mám tady připravený jeden, a to od Amálky.
1: Já jsem Amálka a chtěla bych prosím balkónovku a chtěla bych ji pro moji maminku.
0: Ty kráso, balkónovku od Resta. Tak to jsem neslyšel docela dlouho, to si dám mega rád. A jestli si dostal ještě chuť na nějaký tracky, teďka je úplně ta skvělá příležitost ještě objednat do naší apky nebo na naše číslo a já si to jdu vychutnat. Jako tady ten zvuk, ten jsem fakt dlouho neslyšel. Tak si užij s Amálkou a s její mapkou Resta a jeho balkónovku na

0: zakončuje úterní vysílání, moje vysílání je hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Za chvilku 7 hodin. Každopádně nemusíš zoufat, Radio Spin ještě zdaleka nekončí, protože od 8 tady bude Anička Oravcová se svým pořadem Street Cypher, na který tě teďka pozve.
1: Ahoj, zdraví tě Anička Oravcová. Dneska od 8 tě čeká další díl pořadu Street Cypher. Jako hlavní téma probereme třetí studiové album skupiny Outkast, který se jmenuje Aquemini, a k tomu budeme mít i listování rapem a tam si povíme o tracku Rosa Parks. No a jako vždy bude i deska týdne. Chaka Khan, velká legenda, vydala novou desku, která se jmenuje Shagzilla, a já ti vždycky před celou pošlu jeden track. Nový starý hip-hop každý úterý od 8 na Radio Spin.
0: No, na to se můžeš rozhodně těšit. Aquemini, Studio Outkast, jejich třetí album, 98. 29. září to vyšlo, a dokonce, co tady na to koukám, tak získal absolutní kritický uznání, takže myslím si, že se máš na co těšit. Dokonce druhý místo v žebříčku Billboard 200 a třikrát platinový certifikát, třikrát platinovka. Takže to tě čeká s Aničkou Oravcovou, rozhodně si to od 8 nalaď, no a my se slyšíme zase zítra. Ještě se společně podíváme na počasí, který je takový docela už fakt podzimní, vůbec se mi to nelíbí. 12 stupňů, ježiš, to je strašný, ještě jsem si vzal bundu. Na východě trochu dokonce i nějaký přehánky, vypadá to, že to míří na Brno a Uherský Hradiště. Do Prahy určitě nic nedorazí, ani do zbytku republiky. Večer kolem 8, zítra 17, ve čtvrtek bude pršet, v neděli 22 slunečno. Ha, aspoň něco, ale jinak podzim jako blázen. Díky moc, že jsi poslouchal, měj se krásně a ahoj.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat

0: styk. A jestli něco chceš, tak to musíš hnedka platit. Žádný číslo, jenom pět, za brachu tě s cílem hned. Omlouvám se nahoru za všechno špatný, co jsem řekl. Chceš to taky, ale nikdy to mít nebudeš. Já mám svoje lidi, ale ty je všechny kupuješ. Nedlužu nikomu nic, jenom svojí rodině. Gádě odevzdávaj gramy na ulici povinně. Jestli máš se mnou být, tak tě to more nemine. Jestli máš se mnou být, tak tě to more nemine.
1: Za minutu a půl 7 hodin, to je přesný čas a od 8 Anička Ravcová.

0: do dnešního rána.
1: Jsem pak už byl starší, tak jsem hlavně jezdil hodně na skateu a tohle. No a největší úraz jsem měl asi, když jsem spadnul z 10 schodů, kdy prostě se ten skate podlomil, mně se rozjeli nohy jako na Vandama, podražený paty a šílená bolest prostě v číslech.
0: No tak natrhnout si pytlik není nic příjemného.
2: Romana, dobré ráno. Když jsem byla menší, jezdila jsem k babičce na prázdniny, tak tam měla strašně moc zvířat a měla tam i ovce a já jsem je šla jednou nakrmit a jedna ovce mě kopla a vyrazila mi kus zubu. Takže to.
0: Au.
3: Čau, tady jsem byl. Když jsem byl malý, tak se mi stalo, že jsem sekal dříví sekerou, která byla tak dvakrát větší než já. Trošku jsem se netrefil do toho dřeva a trefil jsem se sobě do nohy mezi palec a ten druhý prst. Doteď tam mám jizvu jako kráva.
0: No, tak můžeš být taky rád, že tam máš všechny prsty.
4: Že jsem lezl po skříni a ta na mě spadla kvůli tomu, že jsem si chtěl vnitř CDčko na televizi.
0: No dobře, tak tady už bych to dneska zastavil. Já jsem rád, že se u toho rádia Spin ještě vůbec můžeme slyšet, protože ty vaše bebíčka to rozhodně není nic hezkýho. Tak na sebe dávejte hlavně pozor, ať se můžeme slyšet zase zítra ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na rádiu Spin.
6: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
7: Pojď to rozpálit, pojď.
5: Rádio Spin. Nejvíc repu.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: Radio.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
2: Nově tu vysíláme na 985 FM.
1: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, je úterý něco po osmé a to znamená, že začíná Street Cypher, pravidelný žánrový pořad v éteru Rádia Spin, ve kterém ti hrajou nový i starý hip-hop a věci s tím spojené. A co nás dneska čeká a nemine v rámci série věnované klasickým deskám z 90. let. Dneska probereme třetí studiové album skupiny Outkast, které vyšlo v roce 1998. Řekneme si nějaké okolnosti vzniku, proč je důležité. Samozřejmě jsem vybrala 9 skladeb z tohoto tracku, stejně tak další interprety, které byly výrazně ovlivněny tomu, jakým změnám prošel hip-hop díky skupině Outkast. A v hned dalším vstupu si připomeneme trochu starší, teda novější, záleží na tom, odkud se na to díváš. A skladbu od Outkast, to je Miss Jackson, velký její hit. No a samozřejmě bude i pravidelná rubrika Deska týdne. Pro dneska jsem vybrala velkou legendu soulu z Chaka Khan. Vydala disku, která se jmenuje Chuckzilla. Takže z toho ti pošlu vždycky před celou jeden track. No a samozřejmě i nějaký novinky. A další skladbu, kterou mám pro tebe připravenou z těch nových, to je zpěvačka. A zpěvačka, taky textařka a producentka, která sídlí v New Yorku, ale původem je z Lagos, z Nigérie, říká si Pantera. A vydala nový single, který se jmenuje Quit My Job. A občas taky nad tím přemýšlím. Quit My Job. Takže ti to posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.

0: saying shit, but watch me get rich.
1: Duck? Duck?
2: Amazing. That's crazy. That doesn't make sense.
3: Testování repem s Aničkou Oravcovou na rádiu Spin.
4: Hip-hopové duo Outkast tvoří André 3000 a Big Boy. Skupina vznikla v Atlantě v roce 92 a na scénu přinesla specifický jižanský sound. V roce 2000 Outkast vydali čtvrté studiové album Stankonia, což je slovo, které vytvořil André 3000 a reprezentuje místo, neboli prostor, kde můžeš otevřeně a svobodně vyjádřit své názory. Na tomto albu najdeme i Grammy oceněný single Miss Jackson. V textu se Outkast zaměřují na baby mamas, ženy, se kterými mají rapeři, ale i muži obecně, děti mimo manželství. Skladba je také o vztahu těchto mužů k matkám jejich baby mamas. Inspirací pro Andreho byl právě jeho vztah k matce Eriky Badu, se kterou má syna. Ten se jmenuje Seven a dnes mu je 26 let. V textu dále rapeři mluví například i o tom, že i přes čisté úmysly život přináší různé překážky a nehledě na to, jak dopadne jejich intimní vztah s partnerkami, pro své děti budou vždy k dispozici. Videoklip, který režíroval F. Gary Gray, se odehrává na farmě. Různá zvířata tam přikivují do rytmu hudby a nadcházející bouřka funguje jako metafora vztahu rapperů k matkám jejich baby mamas.
3: Listování rapem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hip-hopu.

0: Spin.
1: Anička Oravcová
0: a Street Cypher.
2: Tak to byl Anderson .Paak a Corday a jejich nový single Good Day a slavný sample A Lovely Day. A je to z připravovaného alba, který tady to tyhle dva pánové chystají spolu a vyjde už příští měsíc, myslím konkrétně 28.10. nebo tak nějak, takže na to se můžeš těšit. No a teď už jdeme rovnou na dnešní hlavní téma, což je Outkast a její třetí studiové album, které se jmenuje Aquemini, což je slovo, které vzniklo tím, že dáš dokopy Aquarius and Gemini. Aquarius, vodnář je Big Boy a Gemini, plíženci, to je André 3000. No a je strašně důležité tak trochu zmínit kontext, v jakém vzniká tady ta třetí deska. Protože to je vlastně v momentě, kdy se tak jako mění identity obou těchto reperů, teda spíš Big Boy zůstává pořád takový, jak je, ale André 3000 si trošku nachází jinou cestu. Je to také potom, co na slavných The Source Awards, kde vlastně poprvé v roce 96 Outkast získali cenu jako za nejlepší rap, vlastně uvedli jižanský hip-hop vůbec na scénu, protože do té doby se mluvilo vždycky jenom East Coast, West Coast a nikoho moc jich jako nezajímal, takže v rámci takové ty legendární předávání cen André 3000 právě říká, že jich je tady a má co říct. Je to také deska, která dostala 5 mikrofonků od časopisu The Source, což je to maximum, které může nějaká deska dostat. A v té době to bylo strašně důležité, protože Source jako časopis určoval, co je in, co máš poslouchat a tak dále, takže to bylo docela důležité, že zrovna deska Aquemini získala 5 mikrofonků. No a jako první si zahrajeme tu titulní skladbu, kde vlastně dochází ve změnu vztahu mezi těma dvěma reprama a pak v jejich průběhu jejich další kariéry vidíme ten posun na to rozdvojení. Je to vlastně v době, kdy se obou těmhle raperům narodili děti a to jako docela ovlivnilo jejich život. A je to také období, kdy André 3000 se rozhodl, že bude žít zdravě, dal se na veganství, přestal brát drogy, přestal pít, seznámil se s Erykou Badu a narodil se jim syn Seven. A je to taky doba, kdy se právě André 3000 dal na takovou jako spíš cestu mysticismu a objevování jiných jako sfér a také se začal jinak oblékat víc extravagantně a přináší vlastně do té tvorby Outkastu experimentální prvky. Ten Big Boy to vždycky tak jako ukotvoval a Three Stacks, André 3000 vlastně přináší do toho prostě ten občas takový excentrický experimentální prvek. No a vlastně tohle celé album je ukázka toho, že to, že se posouvají lidi dvěma různými směry, nemusí úplně znamenat, že se ještě jako rozpadnou, nebo že už nemůžou pracovat spolu, ale právě naopak, že tady tahle dichotomie, ten rozkol může fungovat v jejich prospěch. Takže to je všechno důležité zmínit na začátku, v jakém kontextu tady tahle deska vznikla. A tak jdeme rovnou na tu první titulní skladbu Aquemini. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Třetí deska skupiny Outkast Aquemini, která vyšla v roce 98, se dostala hned na druhou příčku Billboard Hot 100. No a jeden ze tří největších singlů této desky se jmenuje Rosa Parks. No a původně tenhle beat André 3000 mínil pro skupinu Total, Keisha, s kterou Keishou tehda předtím chodil, takže původně měl tenhle beat jít jim, no ale to nedopadlo a Big Boy pak později vlastně přišel s tím hlavním hookem, s tím refrénem Hush that fuss, everybody move to the back of the bus, což je vlastně to důležité na celé skladbě, protože jednak jsou teda dvě věci jsou důležité ohledně této skladby. To, jakým způsobem Outkast natáčeli desky, bylo docela nevídané do té doby v rámci hip-hopu, protože oni si koupili studio, jako plně vybavený, krásný studio, kam si zvali teda hudebníky, kteří hráli na ty instrumenty, že to všechno nebylo položené jenom na samplech a syntiacích. No a právě ve své tvorbě slučovali i jiný žánry, například jako gospel. A právě tady v téhle skladbě je akustická kytara a André 3000, jeho otčin, tam hraje na harmoniku a ten zvuk je vlastně tím, že dupou na podlahu dřevěnou. Takže tohle je prostě jako její klasický juke joint feel, jak se vytvářela vlastně hudba. A to je jedna věc, takže celé to pozadí. A druhá věc je, že tu skladbu pojmenovali Rosa Parks. A Rosa Parks je jedna z velkých žen, které bojovaly za občanská práva černochů v rámci teda 50. 60. let. A právě Rosa Parks zažalovala Outkast za to, že použili její jméno. Nicméně ta skladba nemá s ní nic společného. Ta jediná propojka nebo ta konexe mezi Rosa Parks a tou skladbou je refrén, kde právě Big Boy říká všichni dozadu, do toho autobusu. A tím vlastně odkazuje na Jim Crow Laws, což bylo za doby americké rasové segregace, že v podstatě byly různá pravidla pro bělochy a pro černochy. No a v té době, když přijel autobus, no a přednost měli samozřejmě, k sezení měli bělosy, takže v momentě, když už ten autobus byl plný a nastoupil nějaký běloch, tak ten černoch, co seděl nejblíž k předku toho autobusu, se musel postavit a přenechat to místo bělochovi. Takže proto se to jmenuje Everybody Get to the Back of the Bus. A to je jediné spojení s Rosa Parks a teda název celé skladby. Takže v roce 99 Rosa Parks zažalovala Outkast a všechno se to vyřešilo až v roce 2005. Důležité je teda, v jakým způsobem teda vystupují třeba politické osobnosti nebo co všechno si můžeme dovolit v rámci populární hudby a jaký dopad to má právě na potíže s právem. Takže teďko si dáme tu legendární Rosa Parks. Tohle je Outkast, ty posloucháš Street Cypher na rádiu Spin. Yeah, yeah. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby.

0: Street Cypher.
1: Tak máme pár minut do konce první hodiny Street Cypher, to znamená, že je čas, abych ti poslala první skladbu z dnešní desky týdne, a ta je od Chaka Khan. Shakzilla je její nové album Chaka Khan, který je dneska 73. Má na kontě docela hodně toho, včetně 11 Grammy i Grammy za celoživotní přínos hudbě. Je to královna funku a soulu a I'm Every Woman asi znají všichni. Takže teď si dáme tu novinku a jako první ti pošlu track, kde je na featu Snoop Dogg. Jmenuje se to Boogies in My Soul. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Začala nám druhá hodina dnešního Street Cypheru, což je samozřejmě pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, který ti přináším už od roku 2010. No a samozřejmě ti hraju nový i starý hip-hop, věci s tím spojené. No a teď nám dohrála skladba, kde rapuje Ruby Ibarra, která se také věnuje mluvenému slovu a o poetry slamu a občas něco jí zarepuje, tak Salbahy jako... Byla skladba, která skončila. A pokud posloucháš pravidelně, tak určitě víš, že pro mě je strašně důležité hrát ti reperky, pořádný ženy za mikrofonem, protože je jich málo. Pár se točí v rotaci těch profláklých, ale tam tady ti samozřejmě pouštím i nějaké ty méně známé. No a další skladbu, kterou mám připravenou, to je od Lanel Grant, jmenuje se to Rap Like a Girl a kromě ní jsou tam další tři rapperky, jejichž jména si nepamatuju už, ale samozřejmě to budeš mít v playlistu, který najdeš na mém osobním Instagramu Anna Potrčítko Oravcová. A tam jsou samozřejmě playlisty za několik let zpátky. Takže jdeme na tu novinku Lanel Grant, Rap Like a Girl. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Pelle on snag.
1: Zacpěte uši svým dětem. Tenhle track může obsahovat nevhodný slova. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Total Spin.
1: Anička Oravcová
0: a Street Cypher.
2: Tak to byla Fatmuyque a Tierra Whack a jejich Queen. A tahle skladba mě baví, Tierra Whack tam sází ty bars. No, každopádně se vracíme k našemu hlavnímu tématu dnešního večera, což je Outkast a jejich třetí studiové album Aquemini. Už jsem zmiňovala, že vlastně to byl album, ve kterém rozrůstají žánry, inkorporují soul, gospel, hlavně živý nástroje, nahrávání ve studiu, celá ta atmosféra jakový, kreativity. A kromě toho je také důležité zmínit, že vlastně Outkast navazují na celou tradici jižanského hip-hopu a taky na jejich Dungeon Family, což byl Organized Noise, Goody Mob, Sleepy Brown, CeeLo a Big Roof a další. Goody Mob jsme si už hráli jako v rámci toho playlistu věnované jižanský

znít, že je to album, které ukázalo, že Atlanta nemusí nezbytně napodobat New York nebo LA, může znít jako funková kapela. O tom, jakým způsobem využívají afrofuturismus, si ještě řekneme, může to být gospel, ale zároveň pouliční kronika a debata filozofická a to všechno najednou. Na další skladbu, kterou tady mám připravenou, tak to je druhá skladba, která se jmenuje Return of the G. No a to je vlastně odpověď na to, jakým způsobem vlastně se točily debaty o kolem toho změny vlastně stylu Andre 3000. Jak už jsem říkala v minulé hodině, tak šlo to, že vlastně, když se podíváš na ty videoklipy z prvních dvou alb a pak už na vizuály k tomuto třetímu, tak Andre začíná vybočovat z toho, co by se dalo považovat za klasický rapový outfit nebo style a tak. No a začaly kolovat různé jako debaty o tom, jestli jako je gay Andre 3000 nebo jestli je na drogách a vlastně tímhle posouvají i to, jakým způsobem se vyjadřuje autentická identita, že vlastně nemusíš úplně dělat gangsta rap a přitom být pořád gangsta, to je vlastně Return of the G, kde vlastně Outkast definují jejich porozumění slovu gangsta, co to vlastně je, jak to můžeme chápat a zdali je to vůbec nezbytné mít tady tenhle termín jako nějaký určování maskulinity v rapu. Takže tohle všechno, Outkast Return of the G, posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.
1: Tak, mluvíme o roce 1998, kdy Outkast vydali třetí studiové album Aquemini, což byl docela důležitý ročník. Další důležité desky, které vyšly v tom době, Jay-Z, Lauryn Hill a také Gangstar, který nám právě dohráli, DMX a další. No a jak jsem říkala, tak je to v doba, kdy vlastně se o své místo v rapu hlásí jich, a to zejména v období, kdy vládl vlastně West Coast a East Coast. Jedna věc, které také přinesli vlastně Outkast, nebo přinesli, to už v hip-hopu bylo docela dávno, storytelling, rýmy, prostě pracová, flow různý. Outkast ho známí tím, že vlastně tak si prostě flowing s tím rytmem kolikrát to, jak vyslovuješ nějaký slova, je důležitější, než to, co říkáš, nebo minimálně stejně důležitý. A vlastně i jižanský přízvuk, jižanský slang, jižanský slova, to je všechno, co Outkast vnesli do hip-hopu té doby. No a jedna ze skladeb Skewed on the Barbie, kterou ti teď pošlu, tak to je spolupráce s East Coastem, protože na featu je tam Raekwon z Wu-Tangu. No a tohle bylo zajímavé setkání, potkali se v obchoďáku, tady Outkast a Raekwon, takže to nebylo nějaký jako plánovaná spolupráce, která by byla dána jako připravena nahrávacím studiem nebo tak, ale šlo opravdu o autentické, organické setkání interpretů, který se vzájemně respektovali a respektují, a takže Outkast pozvali Raekwona do nahrávacího studia, chtěli, aby přímo byl tam s ním a tvořil a vlastně přispěl k té organické atmosféře nahrávání tohodle singlu. Takže Skewed on the Barbie featuring Raekwon. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.

0: Radio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Anička, tady stále s tebou. Dneska probíráme Outkast a jejich třetí studiové album Aquemina je z roku 98. No a další skladbu, kterou tady mám připravenou, tak ta se jmenuje Synthesizer. Je tam na featu George Clinton, takže jsou dvě důležité věci. Jednak spojení s P-Funk, psychedelic funk, infused skladbou futurismus, afrofuturismus a další. A hlavně téma ty skladby. A ta téma skladby je virtuální realita, odcizení, vlastně jakým způsobem funguje moderní technologie, konzumerismus a vlastně jakým způsobem ten pokrok v rámci digitální technologie vlastně má vliv na lidství, lidskost jako takovou. Což je docela zajímavé, že už v roce 98, dávno předtím, než jsme měli smartfony a sociální média vlastně součástí každodenního života, tak vlastně tahle skladba je taková prophetic, trošku jako do budoucnosti vidí. A vlastně ten obsah, ta poselství té skladby není úplně o tom, jestli je technologie špatná, nebo že je technologie špatná, ale co se stane, když virtuální realita se stane víc atraktivní než ta, kterou máme. Ty lidský vztahy, komunita, kterou si vytváříme, tak to se stane, když to všechno se bude dít jenom v tom virtuálním světě. Takže Outkast z roku 98, Synthesizer. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.
1: Tak, máme tady opět konec druhé hodiny, takže jdeme rovnou na pravidelnou rubriku Deska týdne. A ta je dneska od legendární zpěvačky Chaka Khan, I'm Every Woman, její největší hit asi, který pak předělala samozřejmě ta Whitney Houston. No a Chaka Khan, který je teď 73 let, tak vydala nové album, které se jmenuje Chuckzilla, je k dispozici na všech streamingových platformách. A druhá skladba, kterou ti pustím, tak tam je na featu také Sia, jmenuje se to Cool You Down. Posloucháš 3 cifre na Rádiu Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak začala nám třetí a poslední hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad v éteru Radia Spin. A dnešní hlavní téma to je třetí studiová deska Aquemini od Outkast. K tomu se za chvíli už vrátíme. No, ale samozřejmě předtím nějaký novinky. Teď nám dorepoval Rakim A Different Kind. Tak to je první single, který si sám Rakim produkoval po 15 letech. A vyšlo to nedávno na albu, které se jmenuje The God Body LP. A to je spolu s Kuruptem a Master Killa. 18. září to vyšlo, takže to můžeš čekovat na všech streamingových platformách. No a nový single nám poslal také newyorský MC Napoleon the Legend s Dub Sonatou. No a na featu také Tom Spliff, jmenuje se to Sportswet a posílám ti to jako novinku právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

Rádio Spin.

0: playing with me. Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak to byl Talib Kweli a Planet Asia, Stop Playing With Me, Repentance se jmenuje ta skladba. No a teď se vracíme k našemu hlavnímu tématu, což je Outkast a Quemini z roku 98, třetí studiový album. Ještě mám pár důležitých skladeb přichystaných, ne úplně těch nejkratších, bude to zajímavý ještě. Takže The Art of Storytelling, to je důležitý přínos taky jako hip-hopu, protože samozřejmě storytelling jako vyprávění příběhu není úplně novinka v hip-hopu. Každopádně Big Boy a Andre 3000 se rozhodli říkat příběhy trochu jiné, zaměřené teda v té první části, kterou si pustíme na fitu se Sleepy Brown, zaměřené na ženy, které se prostě zapletly do určitého prostředí, které je určováno chudobou, závislostí, sexem a smrtelností. Jsou to jako docela nehezké příběhy, které tam vypráví. Zároveň Andre 3000 řekl, že to je vystavěno celé na určitých osudech, které znají žen, které k ním byly blízky. Takže je to vlastně storytelling v rapu, kde vlastně jsou příběhy vyprávěný jako hodně živý, ale zároveň občas vtipný, občas smutný a zraňující. No a pak ještě hned zatím druhá část, kterou si teda dneska nezahrajeme, protože ještě chci hrát jiné skladby, ale ta posouvá celý děj trošku do takového apokalyptického světa. Už se to tam blíží science fiction. André vlastně tam mluví o nějakým scénáři konce světa, kde vlastně jenom ta dungeon, ta family, ta rodina, ta komunita, kterou mají oni založenou, bude ten bod, kde se všichni budou scházet. Takže je to taková apokalypsa, představa apokalypsy. No a my si dáme ten první Art of Storytelling o těch ženách, no a hned na to navážu vlastně na Kendricka Lamara, protože ten přínos Outkast je vlastně tím, jaké témata otevřeli. A jestli teda je vlastně možnost v rapu mluvit o lidech, který mají charakter, který není úplně vždycky dokonalý, mají svoje zlé stránky, stinné stránky, a často jsou ovlivněny strukturálními podmínkami města, státu, ve kterém žijí, a to je pak utváří, což je vlastně Sing About Me, I'm Dying of Thirst od Kendricka na Good Kid, Mad City. Takže tady téhle skladby po sobě a nejdřív Outkast The Art of Storytelling Part 1. Posloucháš 3 Cypher na rádiu Spin.

0: Radio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Jako další skladbu, kterou tady mám připravenou z alba Aquemini odcast je Sporiody do Pelicious na featu se Sleepy Brownem a tohle je opravdu deep cut. A tohle je skladba, která v podstatě nemá žádnou formu, není tam žádný refrén, nic není uspěchaný, vůbec se to nikdy nesnažilo, aby to byla nějaká skladba, která by pravidelně hrála v rádích, i protože to má skoro 7 minut. Je to prostě groove, jamming ve studiu, také storytelling, ani to není klasický rap, je to spíš jako mluvený slovo. Všechno to vzniklo tak nějak jako organicky v rámci jedné noci v Atlantě. Příběh je o různých romancích, o tom, co se může takhle v jednou atlantskou noc stát, třeba i když toho vypiješ příliš mnoho. Takže Sporiody do Pelicious ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak, teď nám dorepoval Big Crit, Rich Dad, Poor Dad. Big Crit je jeden z strašně důležitých současných jižanských rapperů, nezávislých interpretů, který vlastně už má 20 let minimálně kariéry za sebou, ale přesto dokáže neustále měnit trošku styl. No a právě Rich Dad, Poor Dad je důležitá skladba, která také využívá prvky storytellingu a zranitelnosti a také odkazuje na co všechno vlastně, co všechno vplývá na vývoj jedince, zejména na jižanství na americkém jihu. No a poslední skladba, kterou ti zahraju za dnešní desky, kterou probíráme, což je Outkast a Aquemini, je Liberation. To je skladba, kde je na featu také CeeLo a uslyšíš tam i Eriku Badu. A to je skladba, která je laděná do jazzu a funku a soulu, je tam svýš mluvený slovo a všechno je o osvobození. Jak vlastně dosáhnout svobody, ať už ve společnosti, emocionálně, psychicky, osvobodit se od různých těch zátěží, které máme, a myslím si, že to je skvělá skladba, kterou završíme tady dneska probírání desky Aquemini. Takže Liberation, Outkast, na featu CeeLo Green a Erika Badu v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Tak to byl Denzel Curry a Robert Glasper, jejich Melt Session number one. No a poslední, skoro poslední skladba z dnešního playlistu. Připomenu ti teda, že každý playlist najdeš na mém osobním Instagramu a na potržitko Oravcová. No a příští týden mám pro tebe další profil producentů. Tentokrát budeme mluvit o Jimmy Jam a Terry Lewis, který v podstatě vystavili celou kariéru Janet Jackson. No ale samozřejmě mají prst v jiných skladbách, zejména toho R&Bčka. V pravidelné rubrice listování rapem probereme Mary J. Blige a No More Drama, což je také skladba, kterou produkovali Jimmy Jam a Terry Lewis. Jako vždy bude i deska týdne, nevím jaká, to se ještě rozmyslím, ale samozřejmě ti vždycky pošlu jednu skladbu před koncem hodiny. No a to znamená, že dneska se také s tebou loučím poslední skladbou z dnešní desky týdne, což je Chaka Khan a její Chuckzilla, což je nový projekt k dispozici na všech streamingových platformách. A poslední skladba, kterou jsem vybrala, ta se jmenuje I Know You Can. No a tímto se pro dnes loučím, uslyšíme se zase příští týden, úterý od 8 a ty posloucháš dál Radio Spin.

Už to víš, máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí táře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.

0: dnešního rána.
1: Jsem pak už byl starší, tak jsem hlavně jezdil hodně na skateu a tohle. No a největší úraz jsem měl asi, když jsem spadl z 10 schodů, kdy prostě se ten skate podlomil. Mně se rozjeli nohy jako na Vandama, podražený paty a šílená bolest prostě v číslech.
0: No tak natrhnout si pytlik není nic příjemného.
2: Romana, dobré ráno. Když jsem byla menší, jezdila jsem k babičce na prázdniny, tak tam měla strašně moc zvířat a měla tam i ovce a já jsem je šla jednou nakrmit a jedna ovce mě kopla a vyrazila mi kus zubu. Takže to.
3: Čau, tady jsem byl. Když jsem byl malý, tak se mi stalo,

0: seka dříví, sekerou, která byla tak dvakrát větší než já. Trošku jsem se netrefil do toho dřeva a trefil jsem se sobě do nohy mezi palec a ten druhý prst. Doteď tam mám jizvu jako kráva.
1: No, tak můžeš být taky rád, že tam máš všechny prsty.
2: Že jsem lezl po skříni a ta na mě spadla kvůli tomu, že jsem si chtěl vnitř CDčko na televizi.
1: No dobře, tak tady už bych to dneska zastavil. Já jsem rád, že se u toho Rádia Spin ještě vůbec můžeme slyšet, protože ty vaše bebíčka, to rozhodně není nic hezkýho. Tak na sebe dávejte hlavně pozor, ať se můžeme slyšet zase zítra ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Rádiu Spin.

0: Open Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to
2: prostě,
1: tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město, tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Všem děkuju, že posloucháte a sledujete Spin Talk nejenom v rádiu, ale třeba i na YouTube kanále Rádia Spin a Spotify kanále Rádia Spin. Věřím, že si užijete i dnešní díl. Dnešním hostem je počase Jakub Strach, a.k.a. Nobody Listen. Jakube, vítej.
1: Ahoj, ahoj.
2: Dlouho jsem tu otázku neměl rád, protože mi přišla vždycky taková jako laciná a plochá, ale vlastně čím dál tím víc si uvědomuji, jak je důležitá, takže jak se máš?
1: Hele, mám se dobře, je to nahoru dolů. Zrovna dneska jsem řešil nějaký

0: fakt jsem byl hodně často v Londýně, byl jsem v Berlíně, v New Yorku, měl jsem tam nějaký pracovní session záležitosti. Vlastně vzniklo poměrně hodně tracků, já mám v podstatě teď 20-30 písniček na kontě s velmi zajímavýma umělcema z celého světa a vlastně na začátku letošního roku se to mělo nějak posunout a měl jsem podepsat nějakou smlouvu a nějaký deal s zahraničním labelem a ta věc nedopadla. A já už jsem to, na to bylo hodně jako mentálně nastavený, já už jsem prostě s tím počítal a měl jsem už vybraný ty písničky, v jakým plou pořadí a co s tím budeme jakoby dělat a trochu jsem si to vizualizoval. No a teď vlastně v březnu letošního roku se finálně rozhodlo, že ta smlouva se nepodepisovat nebude, protože byla fakt extrémně nevýhodná a já jsem byl schopný udělat
1: pro
0: nějaký...
1: Pro
0: mě, já jsem byl schopný, tak to prostě bývá. Já jsem byl schopný udělat nějaký ústupek, říct, hele, budeš naštvaný, když to nevyzkoušíš, jako je nejvyšší čas, ideální věk, už moc času není, ale fakt nakonec mi moje okolí, ať už jakože v typu právník nebo manažer, nebo i moje přátelé a rodina opravdu doporučili, že bych se na to vyprdnul, protože ta smlouva je opravdu šílená. A takže docela jako průlomový v tom, že mně se vlastně na začátku tohohle roku jako nějaký můj mindset jsem si musel totálně překopat. Byl jsem z toho docela špatný, jakoby měsíc, měsíc a půl jsem byl opravdu smutný, protože jsem říkal, aha, ty vole, tak já jsem počítal, že letos to bude se nést v tomhle duchu a ono ne.
1: A budeš to zkoušet někudy jinudy? Protože určitě to nemusí být jakoby jenom jedna cesta.
0: Jo, jo, hele, budu, ale zjistil jsem, jak je to opravdu těžký. No to... nikdo na nás nečeká, tak když vyjedeme ven.
1: Takže, a ty jsi čekal, že na tebe někdo bude čekat?
0: Ne, ale povedlo se mi tam dostat mezi velmi zajímavou komunitu a lidi a povedlo se mi dostat k opravdu velkým věcem, ale fakt nakonec neudělali ani krok zpátky a ty energie bylo hrozně. My jsme byli opravdu na verzi smlouvy číslo třeba 20 a jenom bych rád řekl, že ta smlouva měla třeba skoro 100 stránek, takže to byl opravdu velký projekt, kterýmu jsme se věnovali. Ale tak to bývá, ale pro mě docela nová jako zkušenost, že vlastně už bylo to tak rozjetý, já jsem tím tak počítal a zase jsem zjistil, že nemůžu s ničím počítat, takže letošní rok je vlastně pro mě docela jako o změnách, bych řekl, protože teď jsem si potřeba přenastavit mindset, přenastavit si plány, říct si OK, tak možná teda jsem teď rok a půl věnoval jako něčemu, co se hodí do koše, je potřeba zase si začít pracovat na něčem jiném, no.
1: Taky ne?
0: Dynamický.
1: Dynamický, dobře. Tak v muzice se pohybuješ roky, tak jak se změnila za tu dobu, co tvoříš muziku, soudobá muzika, ať už se bavíme vlastně o žánru rapu nebo do dalších žánrů, do kterých máš vlastně jako přesah. Jak bys to zhodnotil, vyhodnotil? Co je jinýho?
0: No, jako kvantitou je toho víc a víc určitě, i když se budeme bavit tady u nás jako Česko-Slovensko, tak těch věcí je fakt mraky. To bych řekl, že se změnilo hodně za poslední roky, že toho vzniká strašně moc. A přemýšlím, no. Jakoby, já si myslím, že ten náš přístup, když můžu mluvit za sebe, tak můj přístup se nějak výrazně vlastně nezměnil za ty roky. Všechno je při starém. Je to ve finále bylo to jednoduché. Je to jenom o dělání písniček. A buď to se ti nějaká pojede víc nebo míň. A buď to je hodíš do nějakého projektu, nebo je vydáš jenom jako single. Takže jakoby já osobně nepocituju žádný velký změny, ale určitě jako příchodem AI a technologií a toho otevřenosti toho světa, který opravdu, já jsem začínal a ty si mě pamatuješ ještě fakt v dobách, kdy jsme si ty věci nosili na CDčkách, jo, a na kazetách a na fyzických věcech, kdy já jsem, když jsem chtěl nějaký zvuky, tak mi DJ Vidge donosil disketu, kterou jsem sehal do kompu a měl jsem ty zvuky a dneska to už vůbec nic taky neexistuje a hodně jako AI a tak dále s tím zamíchalo kartama, ale zase zjišťuju, že to taková výhra není, protože se mi přijde, že ten názor na AI vytvořenou muziku se velmi rychle otočil. A jak to vypadalo, že bude oblíbená, tak už zase tak oblíbená není naštěstí.
1: Tak ona je otázka taky, jakým způsobem se s tím nástrojem pak bude dál pracovat třeba za 10 let. Spíš mi vlastně přijde strašně zajímavý, že ta doba, kdy jsme dával do ruky svoje první CDčko nebo DVDčko, tak je vlastně strašně krátká od doby, kde jsme jakoby teďka a celý ten průmysl prošel strašně velkou proměnou. Ty jsi říkal, že té muziky je víc, tak čím to je, že jí je víc? Víc lidí se dostane k tomu jí tvořit?
0: Já si myslím, no, že ty prostředky dneska k tomu opravdu nepotřebuješ už vůbec nic. Je nějaký počítač, nějaký sluchátka, nějaký mikrofon a už to je jenom o tvý kreativitě, o tom, jak to poskládáš dohromady, o tvém vkusu. A pak i následně určitě o tom, to musí být dobrý ten produkt, ale dneska to je samozřejmě o tom, jak s tím produktem pracuješ dál, protože to tím, jak je toho záplava totální těch věcí, tak ty musíš prostě ještě být, si myslím, mnohem kreativnější a ohebnější v tom, jak

0: tím pracuješ, to znamená, jak to promuješ, jak vystupuješ, jestli k tomu existuje nějaký vizuál, jak se to celý tváří, jaký to má, jakou to má image. Takže jakoby ono to je na jednu stranu obrovská výhoda, že vlastně přes noc, když se ti něco povede trefit, tak díky TikToku můžeš být superstar. A na druhou stranu je to velká nevýhoda, protože si musíš prokousat tím mořem a musíš opravdu se snažit trefit podle mě dobrou, dobrý nějaký spojení těch věcí, no, takhle to vnímám.
1: Jak moc je těžký být vlastně pořád ten, co určuje ty trendy, minimálně na tom českém trhu jsi pořád takhle vnímaný, tak jak moc je to pro tebe náročný? Protože teďka jsi vlastně pojmenoval široký spektrum věcí, ať už je to vlastně ta komunikace toho samotného tracku, ale i výroba toho samotného tracku, tak co tě to stojí všechno?
0: Hele, každý den spoustu energie. Ne, tak je to... já si myslím, že já mám dobrý, že můžu čerpat už z nějaký právě minulosti a z toho, že už mám nějakou za sebou jakoby práci a je to vlastně pro mě třeba už jednodušší si teď vymyslet nějaký projekt a, nebo nějaký koncert na nějakým nezvyklým místě nebo něco, tak už je vlastně paradoxně mnohem jakoby jednodušší pro mě, takže já mám ten svět strašně rád, já ho sleduju každý den, poslouchám muziku každý den, sleduju nějaký trendy každý den, který k tomu patří. Takže naštěstí jako v tomhle, tím jak ty možnosti jsou paradoxně mnohem otevřenější, že můžu zvednout telefon, někomu zavolat a říct, ale já bych chtěl tady na Pražském hradě udělat DJ set, tak vlastně vím, že už to klidně můžu udělat, takže jako v tomhle ty ruce jsou jako rozvázanější a pro mě je to fakt přirozený, já v tom prostě žiju, já si nemůžu představit jediný den bez té muziky, bez toho, aniž bych otevřel nějaký svoje kanály, kde sleduju jako co novýho, co kdo nosí, kdo se jak vyfotil, kdo jaký klip natočil, takže pro mě je to opravdu ten můj jako svět, v kterém a žiju každý den.
1: Jak moc je teďka pro tebe lehčí zavolat na ten Pražský hrad a říct, chci tady mít DJský set teď a ve srovnání s časem předtím, protože ty jsi ty odvážný místa otevíral vždycky, tak...
0: Je to tak. A teď je to jednodušší tím, že máme to portfolio, že když tím lidem pošleš, dřív to bylo jako ahoj, my jsme chtěli nějaký akce dělat, teď už máme za sebou prostě fakt velký portfolio věcí, já nevím, skoro stovky tisíc lidí jako návštěvníků pro jejich vstupenek a tak dále, takže už když ty lidi, když to dneska někam komunikujeme a posíláme, tak už ty lidi trošku vidí, že nejsme úplný pankáči a že a taky, to mohli zvládnout.
1: Tak je asi možný, že vlastně jakoby na těch vyšších pozicích, který o to vlastně rozhodou, už jsou lidi, kteří jsou v tvém věku,
0: je to
1: nebo
0: tak.
1: Přibližně v tom věku.
0: To dělá strašně moc, to řekl, to narazil na super vlastně věc. To dělá hrozně moc, že najednou už máme kamarády tamhle a tamhle ve firmě a tohle a už to prostě...
1: A každý chce zažít znova svůj edikt.
0: Je to tak.
1: Okay. Ty jsi DJ, producent, muzikant, veřejná osobnost. Kdo je Jakub Strach, když odložíme všechny tady tyhle ty slupky? Abych tě tak jako navedl, protože podle mě všichni tě znají jako nějakého trendsetra, muzikanta a tak podobně, ale vlastně já nevím, jestli se o tobě vůbec ví, co máš rád třeba za jídlo, co rád piješ prostě za drinky, jakou třeba nesnášíš lidskou vlastnost, jestli vůbec něco takového máš, co je pro tebe totálně jako no-go, tak kdo je ten Jakub?
0: Hele, Jakub je vlastně takový docela introvertní týpek, bych řekl, tím, jak jsem naprosto přehlcený lidma, který ale miluju a já miluju prostě doteďka mě baví být šašek a být mezi lidma, být mezi velkou skupinou lidí a dělat jim zábavu, ať už jakákoliv. Ale pokud vypínám tady ten celý svůj svět, a tak jsem jako hodně introvertní, klidný člověk v finále, který je jako velmi... Za poslední roky jsem hrozně ocenil jako zpomalit, to je co říct. A mám opravdu největší radost, když mám pár dní volna a někam odjedu do přírody, koukat do lesa, poslouchat ambientní hudbu a pustit si nějaký film.
1: Jako. Okay. Třeba, jaký film třeba?
0: Hele, mě baví taky ty artovější věci. Já miluji třeba studio A24, cokoliv, co vyleze prostě od nich, tak mám strašně rád. A mám celý takový seznam svých oblíbených filmů, ti to můžu pak poslat.
1: Rád se na to podívám. Co mě vlastně zajímalo, u čeho trávíš čas, když je, protože předpokládám, že ho za stolik úplně nemáš. Ty jsi říkal, že hodně posloucháš samozřejmě muziku. Když jsi aktivní v muzice, když jsi vlastně aktivní muzikant, tak by mě zajímalo, jestli když posloucháš tu hudbu, tak rovnou v tom taky slyšíš, co by se s tím dalo dělat, anebo jestli si to dokážeš i prostě užít jako běžný posluchač.
0: Jo, jak kdy, no, jako snažím se to vypnout a neanalyzovat, proč se v 43. vteřině z pravýho zadního rohu ozval tenhle zvuk a jak to asi udělali, ale umím to taky, umím taky, když jdu cvičit, nebo když jdu na kolo, nebo se projít, tak jakoby často vnímám, že najednou úplně svičnu a jenom někam čumím do prázdna a opravdu to nechávám jako plynout, tak taký pozadí, ale samozřejmě, když jsem ve studiu, nebo když hodně analyzuju nějaký písničky, tak totálně, já je vidím jako taký ty waveformy a analyzuji, jak vypadá si v těch programech a je to taková moje vášení se v tom vlastně takhle jako hrabat.
1: To si dokážu úplně představit právě, no. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký nový typ muziky, ke kterému se třeba nikdy předtím jako nešel a teď najednou se ti otevřela prostě nějaká úplně brána, nějaká zahrada nápadů a případný tvorby, nějaký žánru?
0: Přemýšlím, no, jako tak teď se ty žánry strašně slivají dohromady, takže vzniká hrozně zajímavých projektů, který si vezmou něco z punku a něco z ambientní muziky a spojí to vlastně dohromady a když narazím občas na něco takového, tak to mě vždycky dokáže hrozně uhranout, jak se to naprosto rozbouraly ty hranice mezi tím. Tak to jsou takové věci, co mě baví. Teď si aspoň nespěl na jednu konkrétní, protože toho hodně a většinou to jsou fakt nějaké věci, co někde mi internet doporučí. Já mám fakt dobrý algoritmus naštěstí na netu.
1: Okay.
0: Takže na mě tady ty věci docela vyskakují sami od sebe, aniž bych je musel nějak hledat na TikToku a na YouTube a tak. Takže spíš tady ty mě baví, tady ty smazávání těch bariér.
1: Když se řekne tvoje jméno, tak se každému taky vybaví remixy. Proč je podle tebe důležitý dělat remixy? Proč tak tě baví dělat remixy?
0: Patří to, je to základ DJské kultury, v podstatě jako jakýkoliv DJ se, tak jakýkoliv DJ ve světě, tak většinou začínal, nebo nejenom začínal, ale prostě ty remixy jsou alfa omega toho světa. Když jsi někde do klubu, ať už tam hraje ten DJ jako main star, nebo ať už hraje někdo v rohu, tak většinu večera si budeš poslouchat nějaký remix, nějaký edity, remixy a jako nějak upravený ty verze, to je prostě alfa omega toho, no ale jsem si nějak všimnul, že to tady moc lidí nedělá a nedělá to v té oficiální formě, že naštěstí je super, že jak se znám s většinou těma interpretama, tak já to můžu prostě vydat oficiální cestou, i ty interpreti jsou vlastně rádi, že ta písnička dostane nějaký nový kabát a rádi se za to postaví, rádi k tomu udělají i něco jakoby navíc, takže jsem si všimnul, že je tady vlastně docela velká díra mezi tím. V rámci tady toho fakt ofiko vydávání, tak jsem to nějak využil a mě to hrozně baví, protože já už si remixy a edity dělám od jak živa na svoje hraní, na svoje koncerty, že to je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo, to je ono, to jsou ty naše náboje.
1: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
0: Je to
1: prostě,
0: tak.
1: To je vlastně dobrý.
0: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no to jo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci dne.
1: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
0: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda, že jsem si vzal ten vokál a říkám, to je super, to hrozně funguje. Ale některé ty věci mají za sebou třeba 15 verzí předělávek. To k tomu taky patří.
1: To je skoro jak ta tvoje smlouva.
0: Jo.
1: Odmítl jsi někdy někoho, kdo tě třeba požádal, abys mu vytvořil remix k něčemu?
0: Jo, tak já to chci vyvažovat těma oficiálníma releasema, těma novýma písničkama. Nechci tady být jako remixer, protože tím, jak ještě u nás to nemá zas tak velkou kulturu, že prostě v Londýně, když máš prostě remix nebo svůj dub na něco, ještě když tam někdo dohraje nějakou sloku nebo slovo klidně nebo větu navíc, tak to je wow. Ale já zase nechci tady každý měsíc jenom vydávat remix a remix, takže teď poslední dobou se ozvalo pár lidí, hele, nechceš tady něco zremixovat a buď to bylo kvůli tomu, že už ta věc sama o sobě vlastně má nějaký nádech, který mě baví a který pro mě nemá moc smysl házet do něčeho, do jiného kabátu, protože by to bylo až moc podobné tomu originálu. Takže teď se to docela stávalo.
1: Zajímalo by mě taky, teď když jsme poslal třeba tu Saru Rikas nedávno, tak vlastně jak nad tím přemýšlíš, když máš před tebou tu stopu, tak jak přemýšlíš, co s tím, jestli to bude rychlý, pomalý, jestli to jde nějak jako z tebe, nebo jestli už když slyšíš vlastně ten single, tak si říkáš, tohle to uděláme prostě jakoby jinak. Jak tohle to vzniká, jak nad tím přemýšlíš?
0: Ale u toho Talk to Me to bylo opravdu, že jsem slyšel že bych si přál, aby to hrálo rychleji, že já miluju tu písničku a říkal jsem si, to by bylo tak super, kdyby to prostě bylo nějakých 127, 130 BPM klidně, protože si myslím, že by tomu furt bylo rozumět, nebylo by to jako zmrvený a furt a bude to mít najednou úplně jiný jako nádech. Takže většinou jenom zkouším. Hrozně mě teď poslední měsíce baví si ty věci nahazovat pod sebe, zkoušet si je a jsou často dny, kdy se vzniknou šílený věci, které bych nikdy nikomu nepustil, ale je to pro mě o tom to jakoby vyzkoušet a říct si to možná a občas mě přesně něco napadne, že slyším, že to by mohlo hrát rychleji, s rychlem to je to příšerný, takže u té Sáry to bylo...
1: Kolikátej pokus třeba?
0: To bylo docela taky hodně. To myslím, že...
1: No to je úplně vlastně jiná písnička z toho, že jo? To je úplně jiný single.
0: Myslím, že to je taky taková desátá verze, no, že byly úplně, ještě zněly úplně jinak, byly bylo trochu pomalejší, byl tam ten beat trošku jiný a nakonec to je takhle.
1: Vím, že reakce holek, posluchaček u nás je takový, no na nás je to prostě moc takový najednou jako příliš rychlý. A přitom mě, když to přišlo do mailu, tak jsem měl prostě obrovskou radost, že najednou je tady prostě taková jako letní živá pecka, že to není takový umíráček, byť ta původní skladba na začátku mě bavila taky. Ty jsi říkal, že máš před sebou spousta projektů pro letošní rok, nebo respektive nejen pro letošní rok, tak co dalšího chystáš? Co bude venku třeba?
0: Tak v rámci releaseů a písniček teď zase příští měsíc bude vycházet zajímavý taky dvojsingl s velkýma docela českýma featama v rapu, bude to víc do rapu orientovaný. A pak tam mám ještě jednu takovou klubovou věc, která by měla jít jakoby před létem, takže to je v rámci...
1: A neprozradíš zatím?
0: Releaseů, no, jakoby na jednom tom tracku, který půjde ven příští měsíc, půlce měsíce, tak je kolik? Pět hostů? Velmi zajímavých, československá...
1: Dobře.
0: Taková tak směska.
1: Dá se odhadnout na základě toho, co ty děláš, kdo z těch hostů tam bude?
0: Jo, určitě, myslím si, že jo. A je to hodně zajímavá skvadra, si myslím.
1: Dobře.
0: A pak třeba v rámci koncertu, tak letos jsem dostal na starosti zahájení Kvifu, takže dělám zahajovací koncert.
1: Jaký to je pocit?
0: Je to fajn pocit, je to 60. ročník, takže si docela mi dali... důvěru, si myslím, pánové.
1: Velkou odpovědnost.
0: Velkou.
1: Taky. Jak se ti líbí vizuál, apropok?
0: Líbí se mi strašně, ale mě se teda vždycky líbí. Já jsem velký fanoušek prostě všech těch vizuálů strašně.
1: Kde se ten zahajovací koncert bude vlastně konat?
0: Přímo před Termálem. Vždycky to je vlastně ten pátek, je red carpet, je zahájení vlastně vevnitř a potom se promítá nějaký film a potom nějakých 22-30 bude stage, ale mám hroznou radost, že to bude o mnoha ohledech revoluční, protože ta stage bude vypadat po mnoha letech jinak. Dovolili nám ji změnit docela razantně. Mám tam spoustu velmi zajímavých hostů, jako napříč žánrama, velmi i nečekanej, s kterýma vlastně až dokončíme tenhle rozhovor, tak přesně za hodinu mi začíná ve studiu session a budu tam mít třeba velký sbor, takže poprvé v životě pracuji s velkým sborem, jako s tělesem, nějakých 24 lidí.
1: Jak se hledá sbor? Nebo jak jsi našel sbor?
0: No mám naštěstí šikovný kluky, který mi právě pomáhá dělat různý aranže a schánět různý hráče a tak dále.
1: Zastavme se jenom u toho Kvifu, pak budeme pokračovat jako dál, ale vlastně mě zajímalo, když teda přijde takováhle nabídka, takovýhle oslovení, tak co je první myšlenka, která tě jako projde hlavou ohledně toho, jak to uspořádat, jak to pojmout? No, jestli je napadne automaticky...
0: Tady to byl stres, protože prostě vím, že to jako chci hrozně udělat, protože na Kvif jezdím strašně dlouho a je to pro mě jako nádherná akce, mám hrozně rád tam bejt, chodit na filmy, mám tam za sebou krásný koncerty, myslím si, že to opravdu je super akce. I když občas na internetu pak, že Pražáci ve Varech a tak já si furt myslím, hrozně i všichni ze zahraničí a tak, je to ve finále jako druhý nejstarší filmový festival Pokán, což je
1: hustý.
0: Neuvěřitelný. A dělají to skvělí lidi, kteří to dělají fakt s citem, si myslím, s láskou a tak, jak to má být. Takže první jsem měl stres, protože vím, že vyloženě na tom zahájení je extrémní mix lidí, že jo. Tam prostě jsou od 15 letých dětí, které ještě nechtějí spát, že je pátek a pustili je ven, protože je zahájení Kvifu.
1: A začínají prázdniny taky.
0: Začínají prázdniny až po opravdu lidi, kteří tam jezdí třeba celý život. Jo? Takže a nikdy se nemůže zavděčit všem. Je tak široký záběr hudební,
1: jo.
0: Že nevím, co by tam mělo hrát, aby si opravdu i teenageři, i prostě starší generace řekli, to byla pecka. Jako
1: na druhou stranu prostě dětský sbor bude taková sázka na jistotu a podle mě, když to uchopíš ještě tvým způsobem, tak věřím tomu, že vlastně někdo uslyší jenom ten sbor a bude se prostě tetelit a druhý tam uslyší ten současný zvuk a řekne si, to je hustý, jak ty děti prostě s tím nobodym jdou dohromady. A myslím si, že vlastně je to dobrý tah na branku, jak zaujmout velkou většinu.
0: Já jsem tam třeba nechtěl dávat totiž orchestr, protože to už by bylo takový, je to trošku ohraný, tak jsme vymýšleli, jako co udělat, to by tam byl fakt takovýhle, jako hlavně na to intro, ten začátek, byl takový, že si jako řekneš to, co tam vlastně, co jim jde, a tak jsme šli sborem, no, tak jsem se těším, teď to aranžujeme, je to zajímavá zkušenost aranžovat sbor.
1: Když tě vždycky sleduju, poslouchám, tak je naprosto zřejmý, že pro tebe i všechno, co děláš, je důležitý vlastně obecně vizuálno. Tak mě vlastně zajímá, kam se v tomhletom směru vyvinul, posunul, nebo kdo tě posouvá v tom jakoby dál, kde hledáš inspiraci, protože kdykoliv se podívám na tvůj klip, na nějaký přebal desky nebo na cokoliv, tak vlastně je to vždycky hezký a je to vždycky o krůček dál, tak kde se čerpá inspirace tady?
0: Tyjo, to asi fakt vychází nějak ze mě. Já vždycky říkám, že občas mě někdo zeptá, co by dělal, kdybych nedělal muziku, a já vždycky říkám, že bych chtěl dělat nějaký designový věci, jako já třeba miluji jako obalový design, to je něco, co mě naprosto fascinuje a naprosto miluji, když mají věci krásný produktový obalový design, miluji logotypy, miluji fonty, miluji grafický design. Prostě nějak k tomu inklinuju.
1: A sám to, všechno to děláš sám, nebo máš jako, že,
0: ne.
1: Že si to jenom nakreslíš a někdo jiný to prostě předělá?
0: Jo, je to nějaká vždycky kolaborace mezi mnou a někým, kdo to umí vládat technicky. A nejenom technicky, ale má i nějaký k tomu zkušenosti. Jasně. A tak, ale
1: těch grafických výstupů máš spousta. Nezvažoval jsi někdy, že bys udělal nějaký jakoby festival, kde by ty jednotlivé grafiky byly vystavený, kdyby to byla nějaká audiovizuální podívaná?
0: Jako, říkal jsem, že jako víc audiovizuální akci bych chtěl udělat určitě, třeba jako někdy příštím roce, která bude hodně o tom vizuálnu vlastně, aby to bylo víc o tom vizuálnu, než o té muzice, protože většinou je to jenom tak, že ta muzika to je to hlavní tahou, na nějaký vizuálno se děje, ale mělo by to vždycky trošku převažovat. Takže já nevím, všude kolem mě, já fakt opravdu na svých sockách a i na svý jako okruhu lidí, mezi kterýma žiju, co často jsou různí umělci a designéři, ať už oděvní, nebo skláři, nebo grafici, tak to prostě na mě skáče ze všech stran. Mám
1: jako, dokážu si představit, že jednou vlezu do Doxu a najednou to bude prostě celý Nobody Listen a bude to plný nejenom právě hudby, ale proč ne, myslím, že to může být nějaký krok pro tebe dopředu. Hodně muzikantů k tým věku ti může závidět zkušenosti, který jsi zažil a prožil, ale podle toho, co tady říkáš a to, co tady poslouchám, tak je mi úplně jasný, že prostě tam musíš mít ještě spousta jako snů, který si chceš vyzkoušet a který si zažít a prožít. Tak co je na tom tvém to-do listu?
0: Určitě, strašně věcí. Já bych chtěl určitě udělat něco v nějakém hezkém sále tady, nějaký svůj vlastní koncert, který bude opravdu jenom o mojí tvorbě, nebude to DJ set, bude to opravdu můj koncert, takže nějaký jako Rudolfínum, kongresák, něco je určitě. Jako
1: kongresák ti přijde hezký sál?
0: Něčím jo, fascinuje mě.
1: Ok, tak to je pro mě překvapení.
0: Jo?
1: Já teda s kongresákem normálně, kdykoliv okolo toho běžím, tak ten barák je mi sympatický zvenku, nesympatický zevnitř.
0: Ani ty chodby tě, ani to.
1: Hele, tam na mě padá nějaká prostě úzkost z doby totality. Nenašel jsem k tomu jako cestu. Možná, jak je tam, já nevím, tu první patro nějaká taková ta jakoby vyhlídka.
0: Jasně.
1: Tak když zapomeneš to, co máš za zádama a koukáš jakoby na to centrum Prahy, tak tam se dokážu jako představit, že to vlastně může být zajímavý prostor, který je třeba hodný respektu, ale ten zbytek, to ve mně normálně probouzí prostě totalitu a
0: nejsem. Třeba nová scéna.
1: Nová scéna je krásná. No. Nová scéna je krásná a jsem zvědavý, jak dopadne po rekonstrukci, ta bude ještě třeba 2 roky zavřena.
0: Je to tak.
1: No tak tam si dokážu představit mnohem spíš ten než Paláce kultury.
0: Něco takového prostě, okay. No. Tak to je taky můj projekt, který bych si chtěl určitě udělat klidně právě i na sezení, že by to mohlo být víc opravdu v nějakém prožitku. Zase jiným, tak to bych chtěl stopro udělat. A nějaký ty zahraniční bookingy, no, nějaký hraní, je to můj největší sen prostě.
1: A tak to se děje, nebo?
0: To se jako děje, ale v taky malém měřítku, no, ale věřím, že už se to nějak prolomí a najdu nějaký management, který se o mě bude starat prostě minimálně v rámci Evropy. Amerika to už je zase ještě úplně jiný příběh, ale a zbytek světa, ale v rámci Evropy doufám, že se mi konečně podaří najít jako vhodný nějaký management, který to protlačí trošku.
1: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
0: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
1: Jasně.
0: Tak ne.
1: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
0: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropoli, jako metropole. Když přijedeš do Paříže, kamkoliv, je to velký, široký to, ale když přijdeš do toho Londýna, tak prostě seš v metropole.
1: Já teda musím říct, že kdykoliv přijdu do Londýna, tak se tam necítím dobře.
0: Fakt?
1: Já vystupím z letadla v Paříži a tam mám pocit, že jsem doma. A ten Londýn je pro mě takovej prostě vlastně, neumím ti to ani popsat. Možná jediný, co na Londýnu mám rád, tak je Camden třeba. A to jenom proto, jasně, že to má takový prostě ten typicky takový přišpiněný vlastně městský vibe a tak dál, ale jinak teda jsem Londýnu.
0: No, ale já ho miluji i nenávidím, no, jakoby zároveň, já když jsem tam fakt, já jsem minulý rok trávil docela dost času a něčím mě to nabíjí a zároveň to něčím ubíjí, protože když jsem pak občas jel třeba 2,5 hodiny do nějakého studia a pak jsem se musel třeba v noci zavolat taxíka z toho studia, protože už ten tube nejezdí a platil jsem třeba 120 liber. Jakoby.
1: Tak to chápu, že člověk začne nenávidět Londýn.
0: A děláš to 2 týdny v kuse. Tak dáš, to je už dost.
1: Tak musíš udělat nějakou pořádnou show, aby ti to ty Britové zaplatili.
0: Ale hele, Londýn, Paříž, Berlín, Kodaň a tak, no.
1: Ok. A ne, jak se tvoje partnerka, tak by mě zajímalo, jaký je třeba největší úskalí ve dvojici, kdy oba dělají hudbu.
0: No, vyzkoušeli jsme si to, když jsme vydávali společný album, že prostě jsme...
1: Teď se tak zvážněl.
0: Jo, ale dobrý, myslím, že nás to dost jako nám to utvrdilo ten vztah a všechno super, ale úskalí je v tom, aby si dokázal oddělit soukromý život a pracovní život, protože jsme pak naráželi na to, že jsme minutu před usínáním řešili cover, jestli ten fond nemá být jiný a jestli 16.4. v Plzni má s náma je tenhle nebo tenhle. A zjistili jsme, že už neřešíme nic jiného v podstatě, takže to jsme si pak řekli, že si dáme od toho pauzu a samozřejmě doma ty věci pracovní, no to je náš život, ono to není jako když chodíš na dobré, to je náš všechno. Samozřejmě probíráme na denní bázi, non-stop si posíláme nějaký věci, udělat tohle, jak udělat tamto, ale jsme hrozně rádi pak, když už jsme se naučili to trošku rozdělit a říct si, hele, co jsi nějak k obědu a co budeš dělat zítra, jako, a nejenom, jestli ten kopák by neměl být míň a jestli tamhle ten fotograf je dobrý na vyfocení zítra té fotky. Jako, no.
1: Jako musí být těžký tu normálnost do toho jakoby nějakým způsobem prostě dát jako koření, ok. Anette chystá show na 12. listopadu do U2 Univerza, jak se na tom budeš podílet ty?
0: No, budu tam mít taky blog společný, nějakých písniček, co jsme udělali a budu fandit a těšit se. Aneta si to hodně, ta to má hodně už vymyšlený, hodně si ten koncept nastavila a velký respekt, protože už teď má prodáno určitě přes půlku, myslím si nějakých 60, takže za vlastně necelý 2 dny je to super.
1: Jak tě baví ten prostor O2 Univerza?
0: Já mám k němu nějaký výhrady v rámci toho, že já třeba svůj koncert, nebo bych se tam úplně neuměl představit, že mě prostě hrozně baví ty prostory, které už něco zažili, jsou trošku industriální a ty si je trošku děláš podle sebe, ale rozhodně to patří k těm nejlepším sálům prostě v Česku v rámci toho, co tam jde udělat a jak, že si to můžeš celý vlastně vystavit jako podle sebe. No.
1: Já vždycky bojuju trochu s O2 arenou, protože tam mám vždycky pocit, že je příliš obrovský a jako bych ani nebyl na koncertě, pokud nejseš jakoby někde prostě úplně blízko. A to O2 Univerzum mě vlastně potěšilo, že se to tváří jako takový malej kulturák. Teď to nechci jako vůbec hanit, ale ten pocit je, že pořád si na toho interpreta jako můžeš sáhnout a můžeš mít docela dobrý
0: pocit. A zároveň je to udělaný dobře technicky a všechno tam vlastně jako v nějakým funguje a je to to. Je to super udělané jako sál.
1: Tak jsem zvědavý, jak to pojmete, nebo jak to Anette pojme. Chodíš ty sám na nějaký koncerty? Třeba
0: furt.
1: A na čem jsi byl teďka naposled?
0: Ty jo, přemýšlím, co bylo teď takový nejlepší. Teď jsi mě překvapil.
1: Tak ale, moc chodíš na koncerty.
0: Ne, ale často, ale no prostě už toho mám taky jako Maglajs.
1: Jasně.
0: Ale ty jo, normálně teď úplně vyrazil dech.
1: Tak nevadí, to budeme pokračovat, když si vzpomeneš, tak to můžeš klidně jako vyhrknout. Tady není potřeba odpovídat správně. Tak nedávno se udíleli Andělé, tak by mě zajímalo vlastně, co říkáš na to, jak moc se ten hip-hop propsal vlastně téměř do všech kategorií.
0: Tak je to odraz toho, že ten hip-hop prostě hýbe číslama a hip-hop je pop. u nás nejenom.
1: Jak tě to bavilo vizuálně, jestli jsi viděl třeba aspoň nějaký videa nebo nějaký útržky, protože...
0: Bavilo moc, tak to je naše parta. To dělají vlastně lidi, okay, s kterýma já dělám všechny věci už několik let, možná už skoro 10 let. Matyáš Vorda, Lucka Hajková, Honza Hrbek. Takže to je naše crew, která to vymýšlí, podílí se na tom, takže...
1: Vypadalo to dobře, vypadalo to moc.
0: Jo, myslím si, že Matyáš Vorda je tady jeden fakt z těch lidí, který umí, má nakoukaný přesně, jak to má vypadat, a i přes různá úskalí, třeba v rámci toho, nějaké televize se to vysílá, dokáže to představit, bavili jsme se tady o tom, tak si vybojou to svoje, a vím, že to fakt mají těžký, je to brutálně těžký, jako respekt k tomu, že z toho pro ně udělají nejkoukatelnější tady přenos jako cen, který tady jakoby je, takže...
1: Jo, vypadalo to velmi sebevědomě, velmi moderně, a myslím, že let která zahraniční televize by se...
0: Ale to je strašně těžký formát, prostě strašně těžký formát, že jo, protože vždycky víš, že ty nikdy nevíš, co budou říkat ty lidi, kteří tam přijdou, kteří to budou přebírat, teď tě musíš nějak omezit, ale nechceš je omezovat moc, že jo, protože vyhráli tu cenu, tak mají právo něco říct. A to ti hrozně hejbe s tou náladou toho večera, že jo?
1: Teď prostě už sebe mluví vložně organizátor a dostali jsme se prostě k nějaký praktický realizaci od toho umění, což je vlastně docela taky zajímavý. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký zajímavý český jméno, který jsi třeba přidal do playlistu?
0: Hele, přišel jsem na chuť hodně tím Gufrau teď. Uh-huh. Přijde mi, že to hezky zamávalo tady scénou. Uh-huh. To mě baví, mě Viktor Kal, velmi šikovný songwriter.
1: Musím říct, že mě baví celá tato letenská partička. Uh-huh. Byť někteří tam nejsou zletní, ale vlastně mám pocit, že najednou otevřeli ten jak kdyby se otevřelo okno do nějaký zatuchlý místnosti. Je. Baví mě ten zvuk, baví mě ty texty. Jo. A věřím tomu, že čeká zajímavá budoucnost.
0: Je to tak.
1: Blíží se léto, tak jaký máš plány na léto? Bude tam nějaká dovča, nebo tam budou jenom koncerty?
0: Hele, v podstatě celý ten pracovní kalendář je úplně vybukovaný. Myslím, že tam nezbyl jediný volný termín, ale mám tam vždycky třeba 3-4 dny během koncertu, kam bych se chtěl někam podívat, takže...
1: A kam by se chtěl podívat?
0: Tak klasická Itoška, jako... Ne, ale nevím. My to máme vždycky takový fakt jako... ad hoc, že kam prostě to letí nejlíp, v čas, kdy chceme letět, kde najdeme nějaký ubytko. My jsme v tomhle taky hodně z Anet jako free, že jsme rádi, že jsme spolu, že si někdy dáme dobré jídlo a je nám, víš, jako, že to není, že
1: prostě jenom vypnete.
0: Ano, že to není, že je za ničím, ale letí to dobře do bary, no super, tak letíme do bary zítra, jo? Prostě si tam najdeš. Dneska já to tak miluju, že si ty přes tři aplikace se postaráš o všechno a úplně nic nemusíš řešit.
1: Což je vlastně docela sympatický. Slyšel jsi nebo zaujal tě v poslední době nějaký podcast, který tě oslovil a řekl jsi, to je dobrý, to budu poslouchat, nebo to poslouchám?
0: Poslouchal jsem teď Adélu Šponerovou a její podcast na... Teď asi nevím, jestli to může říct, protože to je rádio.
1: Tak to zkus říct.
0: Na Vejbu.
1: Tak já myslím, že to zvládneme asi přežít. Dobře. Tak jsi nejenom muzikant, ale jsi taky občan. Tak co říkáš na současnou politickou situaci?
0: Je to fakt těžký. Jako.
1: Bude to lepší podle tebe?
0: Ne. já nevím, je to šílený. Je to šílený, hrozně mě to rozčiluje a celá ta jako jedna část té party, která se tam teď projevuje, mě přijde naprosto neuvěřitelný, že jsou tak blízko a že dokážou být tak vidět a že dokáže tolik lidí je podporovat a jejich naprosto stupidní názory jako podporovat, ale bohužel to prostě... Tak žijeme je. Ve společnosti.
1: Žijeme ve společnosti.
0: A každý má prostě jiný ten okruh lidí, v kterém žije, který podle mě jak ho nejenom okruh, ale prostě celkově tu náladu, v který žije, a my samozřejmě tady z Prahy z Letný to vidíme asi častokrát jinak než někde na malý obci nebo vesnici. S tím asi nic neuděláme, no. Bohužel.
1: Stane jako... se někdy, že Jakub Strach bude v politice?
0: To asi ne, ale jako častokrát přemýšlím, že už mám dost, že se k tomu chci nějak jako vyjádřit nebo přidat, ale mně přijde, že bohužel teď tady neexistuje jako partička, který vlastně, se kterou bych jako souhlasil na 100, což teda nebude nikdy, protože to je jenom o kompromisech, že jo. Ale teď poslední, opravdu ten poslední rok nebo těch posledních voleb, to je takovej maglajs pro mě, že nevím, ke komu.
1: Ale je možný, že se jednou objeví a že pak třeba budeš vědět, ke
0: je
1: komu
0: tak,
1: se třeba.
0: Je to tak, ale tak it is what it is.
1: Tak jo, tak končíme téměř, tak mi řekni, co hezkýho tě teda čeká v nejbližších dnech, ať nekončíme takhle úplně jako zachmuřelé a negativně.
0: Ve čtvrtek jdu do Berlína s kamarádama a těším se moc, že tam mám na plánu 4 koncerty, Lira Pramu, Jameson, pak jeden takový klubový večer a pak v neděli letíme do Neapole.
1: A na pizzu.
0: Pár dní v Neapoli a budu si opalovat, pít aperol, bo je to super.
1: Tak to bude skvělý. Jakube, děkuju za návštěvu a děkuju, že jsi udělal čas. Jsi moc hezky. Díky. Hostem aktuálního Spintalku byl Nobody Listen, jak je Jakub Strach. Tak děkuju za návštěvu, vám všem přeju krásný večer a děkuju, že posloucháte Spintalk.
2: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: do dnešního rána.
1: Jsem pak už byl starší, tak jsem hlavně jezdil hodně na skateu a tohle. No a největší úraz jsem měl asi, když jsem spadnul z 10 schodů, kdy prostě se ten skate podlomil. Mně se rozjeli nohy jako na Vandama, podražený paty a šílená bolest prostě v číslech.
0: No tak natrhnout si pytlik není nic příjemného.
2: Romana, dobré ráno. Když jsem byla menší, jezdila jsem k babičce na prázdniny, tak tam měla strašně moc zvířat a měla tam i ovce a já jsem je šla jednou nakrmit a jedna ovce mě kopla a vyrazila mi kus zubu. Takže to.
0: Au.
3: Čau, tady jsem byl. Když jsem byl malý, tak se mi stalo, že jsem sekal dříví sekerou, která byla tak dvakrát větší než já. Trošku jsem se netrefil do toho dřeva a trefil jsem se sobě do nohy mezi palec a ten druhý prst. Doteď tam mám jizvu jako kráva.
0: No, tak můžeš být taky rád, že tam máš všechny prsty.
4: Že jsem lezl po skříni a ta na mě spadla kvůli tomu, že jsem cítil v ní CDčko na televizi.
0: No dobře, tak tady už bych to dneska zastavil. Já jsem rád, že se u toho rádia Spin ještě vůbec můžeme slyšet, protože ty vaše bebíčka to rozhodně není nic hezkýho. Tak na sebe dávejte hlavně pozor, ať se můžeme slyšet zase zítra ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na rádiu Spin.

Rádio Spin. I wanna

0: tvoje ex to zná.
1: Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A real je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Real člověk pozná, kdo je real, takže vím, že real tady není každej. Nikdo z nich nezná.